choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdybych chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbit.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu. Neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma. Víš?
1: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecátě, překecátě, to je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, nebo škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy, mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané, počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky.
2: To ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: mama.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
2: Děkuji, dámy a pánové.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
4: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela

0: vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
1: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
2: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
1: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
2: Ale to jako, ty skoro jsi.
1: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofóra, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
2: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
0: Hrávala.
2: Že jo, já to úplně
0: byla
2: vidím.
0: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
2: No.
0: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
2: no,
0: jako
2: jasně.
0: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena, jsem to taky.
1: Promiň, ano. Ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
2: Jo,
1: hal.
2: Takhle.
1: To je rafinované.
2: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
0: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
2: Vody, stav vody na českých tocích,
0: zákruta,
2: ano.
0: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
0: Nevíš, to bylo až v jednu, tak
2: nevíš,
0: ne.
2: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
1: Když jsi do školy, tak to bylo ta-da-da-dan, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
0: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
2: zcela. Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
0: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
2: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl

0: dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš, a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
2: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi se strýčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já co musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýchkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... teda Honza.
5: Z Brna, víme, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavily jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: A nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem? Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za A,
5: triangle, za A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím fagotem
9: ten jsem teda
5: fakt
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
9: Děkuji za pozvání.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se na něco zeptat ještě?
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, jedej.
1: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
2: Ano.
1: Naše hodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám?
1: Mhm.
2: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
3: Všichni známe

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji. A víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbě, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být. Jo, výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
2: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, na shledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak na mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podělali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková se nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká S.A., Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lidlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lidlešku, to je nejúžasnější, dej Anešku Lidlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lidlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ale Aneška Lidlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Ty to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
1: Ne,
0: Bohdal, to by si nedovolil. Dobrá.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, milí pánové.
5: Dobrý den.
4: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně.
5: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
3: Mějte se.
4: Rádo se stalo.
5: Mějte se krásně, díky.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré, hezké páteční odpoledne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
3: Dobrý den.
6: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
5: Děkuji, děkuji.
6: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům tím pádem mě zdravím.
5: Výborně, já si to píšu a vyřídím, ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
3: Já bych si ledva zapsal hlas.
6: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend, přeju vám od oběma a dála bych tu Lidlovou.
5: Ano, ano, jistě, no samozřejmě.
3: Děkujeme.
5: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
3: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
5: Zdravíme.
7: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
5: Ano, já myslím, že obojím.
3: Sotva
5: obojím.
3: Určitě.

0: Jasně, sotva určitě.
1: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
2: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
1: No že jo, Jiřina má protekci.
0: No
1: dobře.
0: Jistě, ano.
1: Tak děkujeme. Ne. Děkujeme pěkně.
0: Učitelka Lidlova.
1: Naslyšenou.
0: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako kdo vítězí?
1: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
0: Ne, to jsem, ale amatérský.
1: Aha, tak dobrý den.
3: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
0: No. Dobrý den.
3: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zaspomíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
0: Určitě, to si píšu.
1: Děkujeme.
0: A sotva bude troška času, tak můžu.
1: Ano. A nechceš rovnou?
0: Rovnou?
1: No rovnou.
0: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale ne. Uhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
1: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsem.
0: Ano, počítej správně.
1: Je to Jiřina.
0: No.
1: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
4: No tak mluvte.
5: Jmenuji se Anežka Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
4: To je celý.
5: To je bezvadný.
4: Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pač musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lidlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
5: Ano, jako rukou.
4: Rukou. Takhle, jo?
5: Jmenuji se Anežka.
4: Moment. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Jede. Klapka.
6: Učitelka poprvé.
5: Jmenuji se Anežka Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
4: Stop, Soudružko Lidlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
5: Nebo jako se žáky, že?
4: No, spíš s diváky, spíš s diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
7: Jede.
4: Klapka.
6: Učitelka po druhé.
5: Jmenuji se Anežka. Již 14 let. Už učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
4: Co se děje? Co je, Pepo?
7: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
4: No tak přepudrovat, jo, a hodně.
8: Jo, zasnu, jo.
4: Nezasínej, jdeme hned dál. No, nos je dobrý, Pepo.
7: Jo, dobrý.
4: Tak pozor, pozor. Kamera.
7: Kamera jede.
4: Klapka.
6: Učitelka po třetí.
5: Jmenuji se Lídleška a Neška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
4: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
8: Ale že jo, to zasnu.
4: Nezasínej, vy tě jdeme okamžitě dál.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
0: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Mm-hmm.
1: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého,
2: ano,
1: Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná. Už.
2: Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě.
1: No,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku. Za...
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme,
2: děkujem,
1: krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli tak, aby byla rovnováha.
1: Děkujeme. Dobře. Pěkně, ano, mějte děkujem. Se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Halo, halo.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle, i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený
2: šaty. No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Já se, jo, červený šaty jo. A kejtu v podpaží, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, děkujem, mějte se krásně.
5: Víkend,
2: taky, taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: o Drážďanech to bude. Dojedem
2: Lídlešku, děkujem.
6: Kamera jede! Klapka.
7: Učitelka po čtvrté.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
6: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po páté.
8: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážnici.
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
6: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: Tak ho nezasínej!
6: Ten maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
8: Ale on se tak jmenuje.
6: No, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po šesté.
8: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
6: Stop!
9: Pro mě dobrý.
6: Berem. Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, Šesmervědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím. Já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny svoje údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Vidíš, jinak,
2: no. Zkus se na to zeptat a uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já
2: že
1: si myslím,
2: jsem
1: že ty
2: nefotil.
1: Jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fuďte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben, byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni, kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zprávci odhadují letošní návštěvnost Baťova kanálu okolo 80 až 90 tisíc lidí. Lesníci na Žďársku kvůli suchu budují nové tůně. Hokejisté brněnské Komety doma podlehli Pardubicím 3-5 a dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě sčítat. Hlavní plavební sezóna tam dnes končí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
2: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás letošní sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
0: Už 20 tůní vybudoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední 2 vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cighaj a Kocanda. A kromě udržené vláhy by mohly být do budoucna k dispozici i hasičům. Pokračuje Jan Sovák z lesní rady společnosti Lesy Kinský.
3: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody, takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
0: Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
4: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
0: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmu a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí.
1: Sport.
0: Hokejová Kometa Brno v 5. kole Tipsport Extraligy prohrála doma s Dynamem Pardubice 3-5. Brňané tak nenavázali na předchozí 2 výhry. Podle útočníka Hinka Zahorny ale nebyl týmový výkon proti úřadujícím mistrům špatný.
5: My víme, že ty Pardubice mají silný hráče, silový, bylo to jenom o soubojích, takže já bych pochválil celý tým, že ty souboje jsme vyhrávali. Byl hezký hokej nahoru dolů, šancí bylo, takže byly tam pozitivní věci.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Zpozorněte na D1 na kilometru 106,5 ve směru na Brno. Na krajnici je odstavená dodávka s poruchou. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi o svátečním pondělku 28. září. Dnes je svatého Václava a dnešek je 271. dnem roku a dokonce zbývá 94 dnů. Čeká vás sváteční ráno, ve kterém přijdete na své ve všech rubrikách, na které jste zvyklí a těšíte se, a samozřejmě písničky, které nestárnou, nevynecháme taktéž. A začneme hned z vesela Rybitvím s kapelou Jojo Band a Štěstí je k mání pak v zápětí přidá Marie Rotrová. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky vstává, snídá, anebo klidně jen takhle noší. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Zpívala vám Marie Rotrová, je 5 hodin a 12 minut, tady je sváteční Český rozhlas Brno. Dnes je 28. září, svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa a také státní svátek, den české státnosti. 28. září v roce 1902 se v Grigově na Olomoucku narodil Václav Dětřich, houslista, hudební pedagog, sbormistr a také skladatel. Dlouhá léta žil a pracoval v Tišnově, kde také v roce 83 zemřel. Dnešek připomíná spisovatele, novináře a pedagoga Raimunda Habřinu, rodným jménem Raimunda Chatrného. Při psaní

významné osobnosti brněnského funkcionalismu. A dnešek je spojený také se jménem muzikoložky Jindřišky Bártové. Působila mimo jiné jako pedagožka na Janáčkově akademii muzických umění a zaměřovala se především na hudební tvorbu druhé poloviny 20. století. Napsala monografie o Janu Kaprovi, Miloši Ištvánovi a také spolu s dcerou Monikou vydala publikaci Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka. A dnes je to přesně 12 let, co hudebního nebe odešel Petr Skoumal. Narodil se v Praze, vystudoval Pražskou konzervatoř, ale také JAMU v Brně. A Petra Skoumala zná spousta z nás jako klavíristu a nevšedního zpěváka. Chtěl být klavíristou, ale problémem bylo, že měl malé rozpětí rukou, tak nakonec musel vystudovat dirigování. S Janem Vodňanským vytvořil Petr Skoumal legendární Letitou dvojici a pořad s úsměvem Idiota. Po zákazu vystupování se paradoxně stal nejslavnějším. Složil totiž muziku k řadě dětských večerníčků, od Maxi Psafíka přes Patama, také spoustě dalších, ale složil třeba i hudbu k celovečerním filmům, za všechny jmenujme třeba Srdečný pozdrav ze země koule, Svatební cesta do Jilí a spousta dalších. Zajímavé je, že první solovou desku vydal Petr Skoumal až v 51 letech. Ale není to jen dětská poloha, když složil spoustu písniček pro děti, které vyšly na desce, Když jde malý bobr spát, ale také třeba poloha jeho rocková. Pro Michala Prokopa napsal písničku Kolej Yesterday. No a my si Petra Skoumala připomeneme stylově. Písničkou Starej pán sedí a poslouchá jazz, která shodou okolností také zazněla na Skoumalově pohřbu jako úplně poslední. Petr Skoumal se narodil 7. března 1938 a do hudebního nebe odešel přesně stylově na svatého Václava v roce 2014.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují dnes v celkem širokém rozpětí od 5 do 12 stupňů Celsia. 5 stupňů, tedy nejchladněji v tuto chvíli v Kobylí, 12 stupňů je ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď počasí. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno místy mlhy. A nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, takže ty rozdíly oproti ranním teplotám docela velké. Mírný jihovýchodní až východní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou většinou dobré. Bio je na jedničce a slunce to dnes vyjde v 6 hodin a 48 minut a zapadne v 18 hodin a 41 minut. Dobré ráno.
2: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:25. Jihomoravští policisté opakovaně zasahovali v lesní oblasti poblíž Bzence při hledání ztracených houbařů. Naposledy se tam ztratil muž z nedaleké obce. Oznámení o jeho pohřešování přijali policisté nedlouho před západem slunce. Muž při pobytu v lese požil alkohol, ztratil orientaci a začal bloudit. Dokud se s ním ještě dařilo telefonicky spojit, dokázal pouze uvést, že kolem sebe vidí hustý les. Situaci navíc komplikoval jeho starší telefon, který se mu později vybil. U sebe neměl ani léky, které pravidelně užíval. Přibližně po 4 hodinách muže v lese vypátrala hlídka. Policisté připomínají, že o podobných cestách je dobré říci blízkým a raději nechodit sami. Vždy si vzít nabitý telefon, držet se známých stezek a nepodceňovat počasí ani terén. Při zabloudění raději volejte dříve a nečekejte až na setmění nebo eventuálně vysílení. A ještě bohužel jedna smutná aktualita z víkendu. U železničního přejezdu v Rajci Jestřebí vlak v sobotu ráno srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou byl kvůli tomu asi na 4 hodiny přerušen. Několik vlaků potom jelo odklonem. Policie okolnosti naštěstí vyšetřuje a bohužel ve stejném úseku usmrtil vlak člověka i v pátek před půlnocí. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 4 minuty.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Do dětského městečka v Hodoníně se začínají zpátky stěhovat děti a vedoucí zájmových spolků. Areál ve čtvrti Bažantnice před 5 lety zničilo tornádo. Dělníci teď dokončili opravy, práce vyšly na téměř 115 milionů korun. Teď je tam 12 chatek a provozní budova. První schůzky už v dětském městečku měli třeba skauti. Podrobněji se tématu budeme věnovat už krátce po zprávách. Na Žlutém kopci v Brně by v budoucnu měl vzniknout nový park s vyhlídkami na město. Stezky propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem a povedou kolem bývalé pivovarské ledárny Kréta. Ta se má odkrýt a stát se součástí parku. Vznikne u ní také vyhlídká kavárna s terasou. V okolí bude i vinohrad připomínající historii jižních svahů Žlutého kopce. Přemysl Otakar II., který v roce 1272 povýšil Uherský Brod na královské město, bude mít ve městě svou sochu. Její slavnostní odhalení se uskuteční dnes v 16 hodin na Hradním náměstí. Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Umístěná bude na Hradním nádvoří, kde dříve stával zeměpanský hrad. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích nebo nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené i o příštím státním svátku 28. října. A počasí na jihu Moravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný jihovýchodní až východní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a silnicích v regionu teď výrazně bez výrazných komplikací, opatrně pouze na dálnici D1 na kilometru 106,5 ve směru na Brno. Na krajnici je tam odstavená dodávka s poruchou. Tolik doprava, pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Děti a vedoucí zájmových spolků se začínají stěhovat do nového dětského městečka v Hodoníně. Areál ve čtvrti Bažantnice před 5 lety zničilo tornádo. Dřevěné chatky, ve kterých byly základny organizací zaměřených na práci s dětmi, mládeží rozmetalo doslova na kousky. Dělníci dokončili jejich obnovu, práce vyšly na téměř 115 milionů korun.
1: Takhle skauti zahájili první schůzku ve své nové chatce v opraveném hodonínském dětském městečku. Využívat můžou i celý venkovní areál a tam už jim dává pokyny vedoucí družiny Áďa.
2: Teďka hrajeme hru něco jak vlajkovanou nebo se šátkama prostě, takže teď šli schovávat šátky a pak se vrátí a budou je hledat teda. Za mě jako to předchozí městečko bylo určitě jako, že to bylo víc v lese, což jako chápu, že to teď nejde a třeba to tak bude v budoucnu.
1: Stromy, které tu dřív byly, ale smetlo tornádo. O kousek dál jsou sice vidět vysázené nové stromky, než vyrostou, tak to ještě potrvá. Krištof a jeho kamarád s přezdívkou Cukoš chodí do skautu 8 let. Původní areál si taky ještě pamatují.
3: No, veprostřed byla taková veliká betonová plocha, taková kostka.
4: Tak je to tu větší, to se mi líbí, no.
3: Ty chatky nebyly jako do kroužku, byly takové v obdélníku byly.
5: Vypadá to novějš a asi bych to dokázal jako popsat jako lepší.
6: Takže tady z toho dětského městečka máme teď jako skauti 3 místnosti. Jedna z nich je chatka, kterou má oddíl Topas. Potom máme 2 místnosti v hlavní budově v podkroví.
1: Doplňuje vůdce oddílu Topas Daniel Čada. V Hodoníně teď mají okolo 35 členů.
6: Chatka je holochatka, takže nechceme ji zapráskat, když to řeknu, věc má starýma skříněma, chcem ten prostor nějak si jako využít, aby prostě to tam dobře vypadalo. Chcem se na tom domluvit, aby to vyhovlo všem a aby si o tom rozhodli i děcka.
1: Architekti chtěli v dětském městečku obnovit původní charakter místa. Stavby mají navazovat na tradiční koncept dětského tábora.
6: Po tom tornádu vlastně to šlo zrovna tady tím pásem, takže ty chatky, které byly taky původně dřevěné tady, tak ty stromy to popřilehávalo a kompletně se to tady zlikvidovalo, kromě nějaké zděné budovy, která byla teď na místě hřiště, tak tam zůstala klubovna, ve které my jsme ještě rok přebývali, protože byla obyvatelná, ta nespadla.
1: Celkem je v areálu dětského městečka provozní budova a 12 menších dřevěných chatek, které mají sloužit jako klubovny. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Sváteční ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Jsme rádi, že jste tu. Je 6:15 a máme pro vás předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy teď po ránu v celkem širokém rozpětí. Od 5 stupňů Celsia, což bylo naměřeno v Kobylí, až po 12 stupňů. Ve Znojmě Kuchařovicích, tedy poměrně široké rozpětí. No a předpověď, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ráno ještě místy mlhy. A nejvyšší teploty dnes poměrně vysoké 21 až 24 stupňů Celsia, což je oproti ranním 5 v Kobylí 19-stupňový rozdíl. Mírný jihovýchodní až východní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce, a slunce, které vychází v 6 hodin a 48 minut, zapadne v 18 hodin a 41 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Jitka Zelenková, je 5 hodin a 49 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na vzduch. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: There she was.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Tento týden začne ve Slavkově u Brna rekonstrukce Koláčkova náměstí. Potrvá 2 roky. Dýní se urodilo méně, někteří farmáři museli zdražit. Jeden české státnosti lidé si ve Staré Boleslavi připomenou patrona země svatého Václava. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Ve Slavkově u Brna začnou stavbaři tento týden rekonstruovat Koláčkovo náměstí. Rozsáhlou proměnu město připravilo několik let. Práce výjdou na 64 milionů korun, jsou rozdělené do více etap a hotové mají být za 2 roky. Přinesou taky dopravní omezení nejenom na samotném náměstí, kde nebude možné parkovat, ale i v okolních ulicích. První etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání na západní straně náměstí, říká vedoucí investičního odboru Slavkovské radnice Petr Lokaj.
5: Staveniště už je předaný, zhotoviteli stavby. Oni si teďka vyřizují přechodné dopravní značení, aby ty auta mohly odparkovat pryč. A předmětem toho projektu je oprava komunikace před synagogou. Tam vznikne vodní prvek, ale i stromů, parkoviště pro auta, veřejné osvětlení i dětské hřiště.
3: Současně se stavbou začne archeologický průzkum. V minulosti tam totiž stála židovská čtvrť. Úroda dýní je letos oproti loňsku menší. Farmáři odhadují, že mají ve srovnání s minulým rokem tykví asi o pětinu méně. To se odráží i na ceně. Například farmář Martin Broš z Radňova na Havlíčkobrodsku kvůli tomu musel zdražit z 12 na 15 korun za kilo. Úrodě podle ní uškodilo hlavně sucho.
6: Dýní je méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. Nebylo ani jak zavlažovat, protože voda nebyla nikde. Já když to řeknu úplně, nedalo se brát právě z žádných vodotečí, z ničeho prostě.
3: Zlínská pobočka Krajského soudu v Brně bude zítra pokračovat v hlavním líčení s 30-letým Danielem Kratochvílem, který je obžalovaný z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Soud čekají další výpovědi svědků. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu a kanistr zapálil poblíž skladu, ve kterém byl barman. Ten utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Kratochvíl tvrdí, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Státní zástupce pro něj žádá až 22 let vězení. Dnes jeden české státnosti lidé po celém Česku si budou připomínat patrona země svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde nechal knížete v roce 935 zavraždit jeho bratr Boleslav, bude od 10 hodin mše pod širým nebem. Sloužit jí bude arcibiskup pražský Stanislav Přibyl.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný, jihovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď aktuálně bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je 28. září, sváteční pondělí roku 2026. Svátek dnes slaví svatý Václav. A možná nevíte, že svatý Václav je také tradičně považován za patrona sládků a pivovarníků, což znamená, že dnešek je vlastně národním dnem pití piva. Jeden z nejvýraznějších gastronomických svátků, který každoročně připadá právě na 28. září. V našich Luzích a Hájích svátek velmi oblíbený, takže pokud dnes budete mít chuť a čas, tak si na počest svatého Václava pivo určitě dejte. Mezinárodní den poke, další zajímavá přísada a zelenina a vlastně takový extrémně zajímavý pokrm tím, že se v něm smíchávají fazole, adamame, tuňák, marinované ryby, rýže, mořské řasy. Pochutnejte si, slavice dnes bude také, je to havajský pokrm. No a na dnešek připadá také den společné večeře s dětmi. Takže pokud, milí rodiče, máte po ruce své děti, dnes s nimi určitě povečeřte. Na vlnách Českého rozhlasu Brno, Marta Tena Elefteriadu hrají dál, Pavel Vítek bude zpívat o vůni tvý kůže a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné svatováclavské ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, hřejte se, milí posluchači, rána jsou teď chladná. Je 6 hodin a 10 minut. V Hanáckých Lošticích stále platí zákaz rybolovu. V tamních rybnících je kvůli suchu v minulých měsících nedostatek vody a ryby tak dál ohrožuje nedostatek kyslíku a rybáři se bojí především toho, až rybníky zamrznou.
1: Teď je tam zákaz, takže mám po rybaření. Je to špatný.
2: S rybářem Jaroslavem Gleknerem stojíme v Lošticích na hrázi nedaleko retenční nádrže, ve které Jaroslav Glekner běžně rybaří. Od léta je tu ale lov zakázaný kvůli nedostatku vody. Při letních vedrech poprvé v historii vyschl potok Podhrádek, který zásobuje vodou zdejší kaskádu rybníků. A současné ochlazení s občasnými dešti rybářům nijak výrazně nepomohlo.
1: Ta půda je vyschlá, to se všechno vsákne a v potocích se to v podstatě neprojeví. Nám třeba na té lovné nádrži stopla voda v poslední době asi o centimetr.
2: Hladina v nádrži a taky v dalších rybnících je tak od léta pořád velmi nízko. Pokračuje nezávislý místostarosta Loštic a předseda místní organizace Českého rybářského svazu Jan Konečný.
3: Máme tady před očima ten požerák, výpustní zařízení rybníka, na které si je krásně vidět ten úbytek vody. Jo? Takže vidíme, že dneska tady chybí nějakých 60-70 cm.
2: Rybám tak ve vodě stále chybí kyslík. Díky chladnějším nocím jim už bezprostředně nehrozí udušení jako v létě, ale vyhráno ještě není, zdůrazňuje Jan Konečný.
3: Hrozí velké nebezpečí, že ten stav vody zůstane na tom nízkém stavu v okamžiku, kdy voda zamrzne. A to bude velké nebezpečí pro ty ryby, že by zimu nemuseli přežít.
4: Proč by tu zimu nepřežili, když by ta voda zamrzla na tom stavu, jak je teď?
3: Protože jak je té vody v tom rybníku málo a potom třeba v zimě přijde období, kdy jdou děti bruslit a ta ryba se jakoby zvedne ode dna, tak se stane, že ona přimrzne ze spodu k ledu a na jaře, když se led rozpustí, tak ta osádka je vlastně mrtvá.
2: Letošní rekordní sucho podle Jana Konečného ovlivní i další práci rybářů.
3: Uspíší to jarní výlovy, aby když ještě ta voda v tom přítoku je, tak abychom měli ty rybníky slovený a co nejrychleji je napustili.
2: Dohromady loštičtí rybáři aktuálně pečují o víc než 3 hektary vodní plochy, ve které žijí řádově tuny ryb. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: perfect day. Počasí. I my vám ze studia Českého rozhlasu Brno přejeme, aby váš den byl perfektní. A jaké počasí k tomu bude? Dnes počítáme s tím, že obloha bude jasná nebo skoro jasná, ráno se ještě v údolích mohou objevit mlhy. Nejvyšší teploty dnes mezi 21 a 24 stupni Celsia. Mírný jihovýchodní až východní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré. Bio je na jedničce, slunce, které dnes vychází v 6 hodin a 48 minut, což je zhruba za půl hodinky, zapadne v 18 hodin a 41 minut. No a chystáte-li se ven už teď, tak se připravte na to, že rozpětí teplot na jihu Moravy je poměrně široké. Mezi 5 a 12 stupni Celsia. Nejchladněji stále v Kobylí 5 stupňů a 12 stupňů ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna teplota kolem 9 stupňů. Dobré ráno.
1: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
2: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
1: Borku, máš pravdu, nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
2: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
1: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
2: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
1: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
2: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco.

0: to klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
0: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:24. Známý signál ohlásil, že je tu další kolo naší hry o temné letopisy moravské, tak jako celé září hrajeme v našem vysílání o knižní vydání naší oblíbené rubriky. Je to u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Pravidla jsou stále jednoduchá, stačí po zaznění signálu co nejrychleji zavolat na linku 726465200. No a pokud budete jako první, vyhrajete. Dnes se to povedlo posluchačce Evženy. Evženy, vítejte, dobré ráno.
1: Dobrý ráno, děkuji.
0: Gratuluju vám k dnešní výhře. Temné letopisy moravské posloucháte, znáte z našeho vysílání?
1: No poslouchám, ne každý den, protože se mě to taky nedaří.
0: Jasně.
1: Snažím se. Zaujalo mě to, proto jsem se přihlásila.
0: Skvělé. Od kolika jste dneska vzhůru, jen tak pro zajímavost?
1: No, dneska jsou vzhůru už od 4:30.
0: Panečku, posloucháte každý den Český rozhlas Brno?
1: Poslouchám, samozřejmě.
0: Gratuluju vám, dneska se vám to povedlo, trefila jste se jako úplně první, takže temné letopisy moravské jsou vaše. A u příležitosti toho, že je to vlastně ke 102. narozeninám Českého rozhlasu Brno, tak se vždycky ptáme i posluchačů. Evženie, představte si, že by vám bylo 102 let, co byste si dala ráno k snídani, co tak máte nejradši?
1: No, nejradši mám chleba namazaný třeba máslem nebo tvarohem. No, ještě si k tomu dávám rajče, papriku, co ještě okurek syrovej.
0: Takže, různě, no. Takže preferujete spíš slanou snídaní než sladkou třeba?
1: Ano. No, zapijím to kakaem, no tak to je taky.
0: Tak vám děkujeme za milý rozhovor, gratuluju vám k dnešní výhře. Počtěte si v temných letopisech moravských a poslouchejte Český rozhlas Brno. Evženy, mějte se moc pěkně, krásné ráno, naslyšenou.
1: Taky, děkuji moc a všem posluchačům nashledanou.
0: Děkujeme.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Sportovci na Jižní Moravě budou mít nová zázemí nebo se dočkají opravy těch stávajících. Jihomoravský kraj přispěje na tento typ investice 40 milionů korun. Peníze podpoří nový sportovní areál v Kuřimi, úpravy zázemí fotbalového stadionu v Blansku nebo opravu hrací plochy zimního stadionu v Hodoníně. Lidé ve Zlíně budou muset od zítřka počítat s uzavřením lávky přes Dřevnici, která spojuje Benešovo a Fignerovo nábřeží. Jde o jednu ze dvou lávek, které v této části města přes řeku vedou. Město ji začne opravovat a pěší ani cyklisté se po ní během prací nedostanou. Rekonstrukce má stát přes 2 miliony korun a potrvá nejdéle do konce listopadu. Návštěvníci brněnské zoo mají nově možnost nahlédnout do dlouhodobých dat jejího fungování a vývoje. Díky tomu se můžou podívat, v jakých dnech bývá návštěvnost nejvyšší a naplánovat si svůj výlet tak, aby se vyhnuli špičce. Odkaz na datový přehled najdou zájemci na webových stránkách zoologické zahrady. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystečil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný, jihovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je sváteční pondělní Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Celý tento týden vám i tentokrát nabízíme každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou. Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokryt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:45, přesně máme pro vás aktuální předpověď počasí. Rozpětí teplot se zatím příliš nemění, stále mezi 5 a 12 stupni Celsia, tedy poměrně široké rozpětí na ráno. A počasí pro dnešek? Vypadá to na hezký den, obloha by měla být jasná nebo skoro jasná, ráno se ještě v údolích mohou objevit mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až východní vítr povalné rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde za 2 minuty v 6 hodin a 48 minut, zapadne v 18 hodin a 41 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

6:11 je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno i o svátečním pondělku krátce před 7. Je tu přehled důležitých a zajímavých událostí, které sebou svatý Václav přinese. Dnes je státní svátek, den české státnosti a patří ke dnům, kdy platí omezení provozní doby v obchodech. Brno dnes hostí závěrečný den festivalu seriálové tvorby Serial Killer. V Blansku a okolí se dnes koná sportovní závod Půlmaraton Moravským krasem. Mimo jiné omezí provoz aut a některých autobusových linek v Blansku a okolí a zasáhne i úsek do Skalního mlýna. Na Zelňáku v Brně se dnes odpoledne koná svátek seniorů. V Uherském Brodě dnes odhalí sochu krále Přemysla Otakara II., který v roce 1272 povýšil Uherský Brod na královské město. Jejím autorem je sochař Radim Hanke. No a zprávy v 7, ty pro vás chystá tak jako celé dnešní ráno David Hasman. Budou tu za 8 minut.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na Žlutém kopci v Brně vznikne nový park s vyhlídkami na město. Jeskyně v Moravském Krasu a v Mikulově jsou dnes výjimečně otevřené. Hokejisté Komety Brno doma prohráli v extralize s mistrovskými Pardubicemi 3-5 a počasí dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na Žlutém kopci v Brně by v budoucnu měl vzniknout nový park s vyhlídkami na město. Stezky propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem a povedou kolem bývalé pivovarské ledárny Kréta. Ta se má odkrýt a stát se součástí parku. Vznikne u ní také vyhlídka a kavárna s terasou. V okolí bude i vinohrad připomínající historii jižních svahů Žlutého kopce. Aktuální stav projektu přibližuje mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný.
3: My v současné chvíli budeme připravovat prováděcí dokumentaci, z níž zejdou celkové náklady na úpravy části Žlutého kopce. V tuto chvíli počítáme s horizontem zhruba 3 let, kdybychom mohli začít s realizací samotného parku.
1: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Kabinet zároveň rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinerie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. Při příležitosti státního svátku se dnes můžou zájemci podívat do jeskyní v Moravském Krasu a v Mikulově, které jsou běžně v pondělí nepřístupné. Prohlédnou si tak jeskyni na Turoldu v Mikulově nebo se projedou na lodi punkevních jeskyní a podívají se do propasti Macocha v Moravském Krasu. Podrobnosti doplňuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
4: Teď v posledních letech se snažíme co nejvíce vycházet lidem vstříc, když jsou státní svátky, v případě třeba 17. listopadu a podobně, se snažit odevírat jeskyně, kdy to jenom trochu jde, aby jsme vyšli návštěvníkům vstříc. Kromě v podstatě punkevních jeskyní v Moravském Krasu většina je zavřená v pondělky, ale takhle byla škoda nechat ji zavřenou. Sport.
1: Hokejová Kometa Brno v 5. kole Tipsport Extraligy prohrála na domácím ledě s Pardubicemi 3-5. Rozhodující 4. gól vstřelili hosté v oslabení, ve kterém po chybě v brněnské rozehrávce ujel útočník Jan Mandát. Takto situaci popsal asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.
5: Řeknu k tomu asi tolik, že vstup do útočního pásma máme systémově nacvičený jinak. Bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli Pardubicím šanci, který samozřejmě nezaváhali. Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný, jihovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice, hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Pohodové sváteční cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 7:04. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili o svátečním pondělku na svatého Václava 28. září. Ani o svátečním pondělku nebude chybět soutěž Jak se u nás mluví, ve které si dnes můžete zahrát o film Bohemian Rhapsody, který mapuje slavnou kariéru kapely Queen. DVDčko s filmem čeká na správného řešitele dnešní hádanky. Soutěžní slovo bude z Radějova. Jaké to bude, to se dozvíte už za chvíli. 726465200, linka sem k nám do studia a připraveny budou samozřejmě i možnosti. Pavel Kašpar u mikrofonu. Pochutnejte si, v klidu se poválejte, je sváteční den. Nemusíte, doufám, nikam spěchat. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.
7: Můj čas je pouhé prozatím.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut, sváteční pondělí svatého Václava 28. září. A protože po 7. hodině je tu i o svátku soutěž Jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo jsme tentokrát vyrazili do Radějova na Veselsku, kde byste mohli slyšet, že někdo viděl, že říká pampulu. Co by to mohla být pampula v Radějově? Co myslíte? 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, Alena z Brno.
0: Aleno, krásné ráno vám přeji, vítejte. Tak dnešní soutěžní slovo zní pampula. Tušíte, co by to mohlo být? Je to z Radějova. Já se přiznám, že dneska netuším teda vůbec. Čemu se tam říká pampula? Dobře, tak tři možnosti pro vás mám. Držím palce, ať vyberete tu správnou. Aleno, tak pampula může být buď za A muchomurka růžovka, nebo za B to může být slepice, a nebo za C to může být pampeliška. Tak co to podle vás bude pampula? Muchomurka růžovka Ačko, slepice Bčko, pampeliška Cčko. Co myslíte?
1: Já zkusím tipnout to Cčko.
0: Zkusíte pampelišku, jaj. Není to pampeliška, představte si, je to ta muchomurka růžovka, to bych teda netipoval. Mně se zaslíbila ta slepice, tak pampula je muchomurka růžovka, nebo také, jak se často říká, masák. Tak jsme aspoň o jedno slovo chytřejší, nevadí. Aleno,
1: nevadí.
0: Krásné sváteční pondělí vám přeju, děkuju za zavolání a mějte se moc pěkně. Naslyšenou.
1: Také, naschledanou.
0: Naschledanou. 7 hodin a 12 minut, soutěž Jak se u nás mluví bude pokračovat zase zítra krátce po 7. hodině. Teď nám zaspívá Toto Kutúňo a chystáme počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Ital nezná ten zázrak, určitě jste si vzpomněli ještě na českou verzi téhle písničky Tota Kutúňa. 7 hodin a 16 minut, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Jak to vypadá s teplotami? Rozpětí teplot na jihu Moravy se zatím příliš nemění, stále mezi 5 a 12 stupni Celsia. 5 stupňů, tedy ta nejnižší hodnota v Kobylí. Chladno je i v Lednici, v Ivanovicích na Hané a v Nemochovicích, kde je teplota kolem 6 stupňů. A zatím nejtepleji v úvozovkách teď po ránu ve Znojmě Kuchařovicích, zmíněných 12 stupňů. V centru Brna je kolem 9 stupňů Celsia. No a předpověď? Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, čeká nás hezký slunný den. Ráno se ještě v údolích mohou objevit mlhy a nejvyšší teploty ty dnes budou oproti těm ranním teplotám nepoměrně vyšší, 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až východní vítr, povolené rychlosti do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 48 minut, zapadne v 18 hodin a 41 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Iveta Bartošová, je 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek, tedy na sváteční pondělek 28. září. Ve Valticích pokračuje Lednicko-Valtický hudební festival. A dnes nabídne koncert s názvem Soud krále českého. Zazní v něm stejnojmenná skladba, jímž autorem je Guillaume de Machaut, francouzský básník a hudební skladatel ze 14. století působící ve službách Jana Lucemburského. Začátek koncertu je v zámeckém kapli v 17 hodin. V kostele svatého Jakuba v Brně dnes vystoupí od 19. hodiny B-side band. Zahraje jazzovou mši Jaromíra Hniličky v podobě, jak ji inicioval a objednal zakladatel, bandleader a trumpetista Josef Buchta. Současně zazní světová premiéra skladby Pavla Zlámala jazzová variace na svatováclavský chorál. Ta je připravená přímo pro tuto sváteční příležitost. A do třetice ještě pozvánka, od 18. hodiny zazní v kostele na nebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Loutském klášteře ve Znojmě Dvořáková mše D-dur. Takzvanou Lužanskou mši Antonín Dvořák původně zkomponoval pro vysvěcení zámecké kaple v Lužanech. V rámci tohoto koncertu bude ale uvedena v komornější verzi s doprovodem varhan. Spolu se solisty Ivanou Pavlu, Ivanou Kružíkovou, Janem Markem Hájkem a Janem Kovačičem, violončelistou Josefem Klíčem a varhanicí Kateřinou Málkovou vystoupí pěvecký sbor Gaudeamus Brno pod vedením sbormistrině Dáši Karasové. Vstupné je dobrovolné. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut. Dobré ráno přejeme. Samozřejmě do té doby ještě písničky, které nestárnou. Konkrétně teď si dáme Miroslava Dudáčka v písničce Málo mě znáš. No a popůl po zprávách už na vás čekají další písničky. Alenka v říši divu, zpívat bude Karel Zich a o pískání se dozvíme něco málo od Jiřího Korna. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné sváteční ráno. Ať se vám dnes daří, příjemně snídá, odpočívá a poslouchá. Tady je Český rozhlas Brno na svatého Václava 28. září.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Půl osmé.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
4: Do dětského městečka v Hodoníně se začínají zpátky stěhovat děti a vedoucí zájmových spolků. Areál ve čtvrti Bažantnice před 5 lety zničilo tornádo. Dělníci teď dokončili opravy. Práce vyšly na téměř 115 milionů korun. Teď je tam 12 chatek a provozní budova. První schůzky už v dětském městečku měli třeba skauti. Podrobněji se tématu budeme věnovat už krátce po zprávách. Tvůrci filmových a audiovizuálních projektů z Jižní Moravy dostanou krajskou dotaci. Zastupitelé odsouhlasili podporu 19 milionů korun. Podle vedení hejtmanství podobné aktivity pomůžou i firmám a službám, které se na jejich vzniku podílí. Přemysl Otakar II., který v roce 1272 povýšil Uherský Brod na královské město, bude mít ve městě svou sochu. Její slavnostní odhalení se uskuteční dnes v 16 hodin na Hradním náměstí. Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Umístěna bude na Hradním nádvoří, kde dříve stával zeměpanský hrad. Zájemci se dnes můžou přijít podívat do Strakovy akademie. Den otevřených dveří v sídle úřadu vlády potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky začínají každých 15 minut a návštěvníci při nich uvidí například jednací sál vlády nebo galerii českých a československých premiérů. Prohlídka končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají například diplomatické akce. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný jihovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Zpozorněte na dálnici D1 na kilometru 156 ve směru na Brno. V pravém pruhu stojí porouchané nákladní vozidlo. Tolik doprava pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
5: Adresou svět,

0: O svátečním pondělku vám na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval Jiří Korn. Děti a vedoucí zájmových spolků se začínají stěhovat do nového dětského městečka v Hodoníně. Areál ve čtvrti Bažantnice před 5 lety zničilo tornádo. Dřevěné chatky, ve kterých byly základy organizací zaměřených na práci s dětmi a mládeží, doslova rozmetalo na kousky. Dělníci dokončili obnovu a práce vyšly na téměř 115 milionů korun.
1: Takhle skauti zahájili první schůzku ve své nové chatce v opraveném hodonínském dětském městečku. Využívat můžou i celý venkovní areál a tam už jim dává pokyny vedoucí družiny Áďa.
2: Teďka hrajeme hru něco jak vlajkovanou nebo se šátkama prostě, takže teď šli schovávat šátky a pak se vrátí a budou je hledat teda. Za mě jako to předchozí městečko bylo určitě jako, že to bylo víc v lese, což jako chápu, že to teď nejde a třeba to tak bude v budoucnu.
1: Stromy, které tu dřív byly, ale smetlo tornádo. O kousek dál jsou sice vidět vysázené nové stromky, než vyrostou, tak to ještě potrvá. Krištof a jeho kamarád s přezdívkou Cukoš chodí do skautu 8 let. Původní areál si taky ještě pamatují.
3: No, veprostřed byla taková veliká betonová plocha, taková kostka.
4: Tak je to tu větší, to se mi líbí, no.
3: Ty chatky nebyly jako do kroužku, byly takové v obdélníku byly.
5: Vypadá to novějš a asi bych to dokázal jako popsat jako lepší.
6: Takže tady z toho dětského městečka máme teď jako skauti 3 místnosti. Jedna z nich je chatka, kterou má oddíl Topas. Potom máme 2 místnosti v hlavní budově v podkroví.
1: Doplňuje vůdce oddílu Topas Daniel Čada. V Hodoníně teď mají okolo 35 členů.
6: Chatka je holochatka, takže nechceme ji zapráskat, když to řeknu, věc má starýma skříněma, chcem ten prostor nějak si jako využít, aby prostě to tam dobře vypadalo. Chcem se na tom domluvit, aby to vyhovlo všem a aby si o tom rozhodli i děcka.
1: Architekti chtěli v dětském městečku obnovit původní charakter místa. Stavby mají navazovat na tradiční koncept dětského tábora.
6: Po tom tornádu vlastně to šlo zrovna tady tím pásem, takže ty chatky, které byly taky původně dřevěné tady, tak ty stromy to popřilehávalo a kompletně se to tady zlikvidovalo, kromě nějaké zděné budovy, která byla teď na místě hřiště, tak tam zůstala klubovna, ve které my jsme ještě rok přebývali, protože byla obyvatelná, ta nespadla.
1: Celkem je v areálu dětského městečka provozní budova a 12 menších dřevěných chatek, které mají sloužit jako klubovny. Hana Novotná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: No, sir. Frank Sinatra vám zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za minutu bude 7:45. Máme pro vás počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 5 do 11 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje celkem příjemný den. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, ráno se ještě mohou objevit mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až východní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 48 minut, zapadne v 18 hodin a 41 minut. Dobré ráno.
2: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: keď
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 48 minut. Dnešek je posledním dnem letošní plavební sezóny na Baťově kanále. Vodní cestu podle správců letos navštívilo 80 až 90 tisíc lidí. Přesná data, včetně prodeje lodních lístků, budou ale ještě sčítat. Zájem byl mírně nižší než loni. Výrazný propad ale nevnímají. Sezónu srovnávají s předminulým rokem 2024. Informace zjišťovala reportérka Hana Novotná. Hanko, vítej, dobré ráno. Ano.
2: Dobré ráno.
1: O co byl největší zájem?
2: Velký zájem měli návštěvníci podle správců zejména o prodej lodních lístků na plavby v různých úsecích Baťova kanálu. Zatím to vypadá, že část lidí si oblíbila přijíždět k vodní trase k závěru sezóny, tedy teď o víkendech v září. Výlety na září si rezervují spíše dopředu, zájem roste například mezi seniory. Turisté volí období mimo letní měsíce jednak kvůli počasí, protože už nebývá vedro, ale v září je stále dobrá dostupnost služeb a větší klid a méně lidí.
1: Co tu letošní sezónu nejvíc ovlivnilo?
2: Tak bylo to hlavně počasí, které se podepsalo na návštěvnosti. Jednak byly přes léto extrémní tepla, meteorologická stanice ve Strážnici na Veselsku několikrát naměřila víc než 40 stupňů Celsia a podle ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál tohle počasí lidi na plavbu na lodích úplně neláká, raději volí koupaliště nebo stín. Navíc bylo taky sucho a průtoky byly nižší než obvykle. Baťův kanál byl v provozu, ale s omezeními. Režim plavby museli správci upravit například na nové plavební komoře Rohatec Sudoměřice. Právě tato plavební komora byla pro letošní sezónu novinkou a měla být i velkým lákadlem. Na některé úseky taky platila doporučení, že jsou jen pro zkušené kapitány.
1: Pokud to lidé nestihnou do dneška, mají ještě nějakou možnost, jak se třeba na plavbu lodí dostat?
2: Ona dneškem sice končí provoz na plavebních komorách a na některých úsecích se ale dál plavit lodí dá. V místech, kde nebudou dělníci dělat nějaké opravy, si můžou lidé domluvit třeba plavby pro skupiny nebo školní výlety. Víceméně je plavba po Baťově kanále možná celý rok.
1: Se redaktorkou Hanou Novotnou jsme probrali návštěvnost na Baťově kanále v letošní hlavní sezóně, která dneškem končí. Hanko, díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kuřim nebo Hodonín dostanou od kraje dotace na sportoviště. Lesníci na Žďársku kvůli suchu budují nové tůně. Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech a supermarketech. Na den české státnosti platí zákaz prodeje. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Sportovci na Jižní Moravě budou mít nová zázemí nebo se dočkají opravy těch stávajících. Jihomoravský kraj přispěje na tento typ investice 40 milionů korun. Peníze podpoří nový sportovní areál v Kuřimi, úpravy zázemí fotbalového stadionu v Blansku nebo opravu hrací plochy zimního stadionu v Hodoníně. Další schválené dotace z oblasti sportu vyjmenovává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Krajští zastupitelé podpořili sport také prostřednictvím individuálních dotací. Téměř 6,8 milionů korun proto zamíří na projekty zaměřené na sportovní činnost, například na podporu házenkářské akademie Jihomoravského kraje v Hodoníně nebo mládežnické akademie HC Kometa Brno.
0: Už dvě desítky tůní vybudoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední dvě vodní plochy vznikly v lokalitách v obci Hecighaj a Kocanda. A kromě udržené vláhy by mohly být do budoucna k dispozici i hasičům. Pokračuje Jan Sovák z Lesní rady společnosti Lesy Kinský.
3: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi, tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
0: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmu a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny z nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný, jihovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Stále opatrně na dálnici D1 na kilometru 156 ve směru na Brno. V pravém pruhu tam stojí porouchané nákladní vozidlo. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili o svátečním pondělku na svatého Václava 28. září. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také mídlový princ Václava Neckáře, písnička, kterou dnes posíláme všem Václavům, což je jméno slovanského původu. A bývá vykládáno jako více slavný nebo také větší slávou. Domáckých variant je celá řada od Vašků, Vašíků, Venců přes Vendy, Venouše a Vény. Václav je stále velmi oblíbené jméno. Statisticky je zhruba 2016 v tomto roce naměřeno nějakých 125 tisíc Václavů v naší populaci. Jedná se tedy o 16. nejčastěji používané mužské jméno. Nejenom všem Václavům, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům přejeme všechno nejlepší. Buďte zdraví, šťastní a spokojení, užívejte dnešního svátečního dne a v jaký jiný den si udělat mejdan, než právě o svátečním pondělku. Užijte si to. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také brněnští meteorologové. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology je na řadě v 8 hodin a 13 minut. U mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině s počasím a teplotami?
2: Na obloze oblačnost žádná není, jenom v některých údolích, ale spíše tak jakoby výjimečně ojediněle se vyskytují slabší mlhy. Teploty ty také byly a jsou zatím v některých údolích nejnižší kolem 7 stupňů, ale jsou i místa hlavně na kopcích, kde je i 12-13 stupňů. No a vítr teď fouká zhruba od východu nebo z východních směrů a nejčastěji ty rychlosti jsou slabé, ale už začíná trošku sem tam někde více pofukovat.
1: Jitko, podle předpovědi, ale to vypadá na celkem hezký den, je to tak?
2: Je to tak, pokud tedy jako hezký člověk vnímá, že oblačnost téměř nebude, anebo bude úplně jasno, takže jasná, skoro jasná obloha v průběhu dne, teploty snad také pro většinu příjemné 21 až 24 stupňů, vítr bude postupně pofukovat mírný od jeho východu až východu a srážky žádné nečekáme.
1: Jak to bude vypadat, Jitko, v úterý a ve středu? Bude tady ten trend počasí se opakovat?
2: Ano, bude toto počasí pokračovat, téměř počasí bez oblačnosti nebo jenom s nějakou drobnější oblačností, pokud vůbec tedy. A teplotně to bude stále zhruba totéž, 21 až 24 stupňů maximální teploty i v dalších dnech. Postupně bude trošku větrnější počasí, asi nejvíc by mělo foukat ve středu, tam ten vítr může být přechodně i čerstvý a stále ty jižní směry.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 28. září.
2: Nejvyšší hodnota 28 stupňů byla naměřena v roce 1917 v Brně Pisárkách a Olomoučany na Blanensku měli minus 4 stupně v roce 1917.

0: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
1: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
0: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
1: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
0: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut. Dnes je 28. září, den české státnosti. Právě v tento den v roce 935 byl podle legend služebníky svého bratra Boleslava zavražděn svatý Václav, kníže z rodu Přemyslovců a pozdější patron české země. Ve stejný den, přesně o 60 let později, nechal jeho synovec Boleslav II. Vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců, aby zachoval celistvost a politickou stabilitu českého státu. I odtud tedy pramení pojmenování státního svátku. Čím si ho dnes lidé připomínají, nám řekne redaktorka Hana Novotná. Hanko, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno ještě jednou.
0: Jak si lidé na Jižní Moravě připomenou toto výročí?
1: Přestože přímé spojení mezi naším regionem a postavou svatého Václava nenajdeme, tak je mu tady zasvěceno mnoho kostelů a každoročně se tu na jeho počest koná řada kulturních a společenských akcí. Tento víkend jsou tu například hody v Tišnově, v Modřicích nebo v Dolních Kounicích na Brněnsku. Součástí svatováclavských slavností v Břeclavi byla včera i speciální mše svatá. V některých kostelích dnes zazní i slavnostní koncerty, například v kostele na Nebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Loutském klášteře ve Znojmě dnes v 18 hodin zájemci uslyší takzvanou lužanskou mši od Antonína Dvořáka. Lidé si ale dnes kromě úmrtí českého patrona připomínají i otázku státní hrdosti. V brněnském klubu zastupitelů na Méčové ulici čeká dnes v 17 hodin zájemce řada audiovizuálních děl o významu, použití a zneužití státních symbolů. Pokračuje architektka a kurátorka Eva Truncová, která akci pořádá.
2: Součástí tohoto komponovaného pozdního odpoledne bude i diskuze se mnou, s Tomášem Rafou, slovenským výtvarníkem a politickým.

0: psychologem Ondřejem Slečálkem a diskuzi bude moderovat teoretička a historička umění Anežka Bartlová.
1: Výjimečně jsou dnes návštěvníkům otevřené i jeskyně v Moravském Krasu a v Mikulově, do kterých se běžně v pondělí nedostanou.
2: Na některé státní svátky mívají větší obchody zavřeno. Jak je to, Hanko, s nakupováním dnes?
1: Tak dnešek mezi takovými svátky není výjimkou. Podle zákona musí být dnes všechny obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené. Výjimkou jsou prodejny na nádražích, letištích a ve zdravotních střediscích. Otevřeno můžou mít také lékárny, velkoobchody a čerpací stanice.
2: Ovlivní svátek i hromadnou dopravu.
1: Ano, regionální i městské linky integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje dnes jezdí podle jízdních řádů platných pro soboty a neděle. Na linkách číslo 12 a 72 v Brně platí nedělní jízdní řád. Kvůli uzavření nákupních center nebude linka číslo 78 obsluhovat zastávky u obchodních domů v Modřicích.
2: S redaktorkou Hanou Novotnou jsme mluvili o dní české státnosti a také o svátku patrona české země svatého Václava. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Já ještě dodám, že Český rozhlas Brno a v podobě nových nahrávek na dnešní den chystá takový sváteční dárek. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů uslyšíte v premiéře dnes po 17. hodině právě v těchto nových nahrávkách.
3: Český rozhlas Brno, písničky.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na Žlutém kopci v Brně by v budoucnu měl vzniknout nový park s vyhlídkami na město. Stezky propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem a povedou kolem bývalé pivovarské ledárny Kréta. Ta se má odkrýt a stát se součástí parku. Vznikne u ní také vyhlídka a kavárna s terasou. V okolí bude i vinohrad připomínající historii jižních svahů Žlutého kopce. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě sčítat. Hlavní plavební sezóna tam dnes končí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni. Lidé ve Zlíně budou muset od zítřka počítat s uzavřením lávky přes Dřevnici. Ta spojuje Benešovo a Fignerovo nábřeží. Jde o jednu ze dvou lávek, které v této části města přes řeku vedou. Město ji začne opravovat a pěší ani cyklisté se po ní během prací nedostanou. Rekonstrukce má stát přes 2 miliony korun a potrvá nejdéle do konce listopadu. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřech na litr. Sníží se taky spotřební daň za naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny paliv. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Trvat mají zatím do konce října. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně v Luhočovicích v Masarykově ulici. Havarovalo tam osobní vozidlo, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava, šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji, o extralize. Hokejisté Komety prohráli včera na domácím ledě s Pardubicemi 3-5 v zápase, který měli vyhrát. Pane Meixnere, co říkáte? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak zápas můžete vždycky vyhrát samozřejmě, jinak dobré ráno, svítí sluníčko, tak to je nádhera, nad Kometou po včerejšku moc samozřejmě ne, tak co k tomu říct, tak v hledišti bylo bez 43 diváků skoro vyprodáno, to znamená do té 7700 bylo 40, kde pak se zatourali. No, Kometa nastoupila opět ze stezkou v brance, což trošku překvapilo, protože ty dva zápasy předtím, ten slovenský golman Rabčan chytal skvěle a do sestavy se vrátil taky obránce Gulaši a jinak zase trenéři zamíchali se složením těch jednotlivých formací. Tak a teď tedy k tomu zápasu, takže Kometa už v 7. minutě šla do vedení, gól dával Kolár po perfektní akci, kterou rozehrál Pospíšil, a takže jedna, ale hosté vyrovnali z přesilovky na 1-1 v 16. minutě, pak šli do vedení ve druhé třetině na 2-1, Kometa, a to je právě to důležité, protože Kometa prohrála a dokázala srovnat Hynkem s Ohornou a šla dokonce do vedení s Bořinem 3-2. Tak a takže to bylo právě to důležité. Ten zápas opravdu měla skvěle rozehraný, hrála dobře, byl tam pohyb, bruslení, nasazení a když dokážete otočit, že jo, z 2-1 na 3-2, tak je to vždycky obrovská výhoda. To je opravdu pravda. Jenže potom se to trošku samozřejmě, jak se říká, zvrtlo.
0: No a v čem se to, pane Meixnere, zvrtlo? Co se vlastně přihodilo a zajímalo by nás také, v jakém čase, v jakých situacích Brňané ztratili to nadějně rozehrané utkání?
1: Ano, takže že jo, do třetí třetiny šli se zavedení Komety 3-2, jenže ve 43. minutě Sedlák srovnával na 3-3 při akci, kdy dostával přihrávku a jeden z bránících kometáckých obránců, trenér Kamil Pokorný na tiskovce řekl, ano, do té doby jsme hráli výborně a pak jsme udělali chyby a byl takový decentní, že ty muže nemenoval, ale diváci to viděli a nakonec si to pustili, takže bohužel tím nešťastníkem byl Filip Král, který místo, aby Sedlákovi obrazně řečeno urazil ruce, protože na něm ležel, nebo spolu byli zaklíněni, tak ho nechal doklepnout. Tak to, jenže Filip je taková natura, tohle mu není moc vlastní, já ho znám. No, tak to byla chyba a potom v 56. minutě přišel faul kanadského útočníka Pardubic Turiniho, který dal krošček z Bořilovi, byl naštvaný, protože ho chtěl srovnat u mantinelu a on mu uskočil, takže Turini se na málem přizabil a u střídačky mu dal krošček a to se nemělo stát, to byla chyba, protože dostal 2 minuty, takže Kometa šla do přesilovky, rozjížděla akci a Kristián Pospíšil se stal totálním nešťastníkem zápasu, protože posílal přihrávku přes šíři kluziště a do té vjel útočník Mandal, šupajil sám na branku a nezadržitelnou bombou do vinglu na dlapačku dal gól, tak tam se to teda vyloženě zvrtlo, bohužel, pak už Kometa asi 2,5 minuty zkoušela 6-5 bez gólmana, samozřejmě tam vyplácli Pardubice puk jen tak a ten se sotva dovrtěl do branky, tak tam se to opravdu zvrtlo. Na té tiskovce bylo zajímavé to, že asistent trenéra Václav Kočí Pardubického řekl, že odehráli jsme dobrý zápas, utkání jsme si pohlídali a šli si pro 3 body. Na Češka měl Pokorný, brněnský to asistent, pozvedl obočí a řekl, že s tím nesouhlasí, že by měli Pardubice utkání pod kontrolou, protože vyhrát mohli každý, nebo oba dva tedy, takže asi tak. A pravda je, že se to tady tohleto nešťastně takhle pokazilo těmi 2 brankami. Tak nedá se nic dělat. Kometa je v tabulce 8. má 6 bodů, co říct, včera dokonce přestřílela soupeře 30-26, ale dostala gól. Přesilo se a také v oslabení a to byl rozhodující moment. Škoda. Tak jinak odehrála fakt dobrý zápas. Tečka.
0: Moc krát díky, pane Meixnere, za dnešní setkání a budeme se těšit na další. Mějte se moc hezky, díky a pěkné sváteční pondělí. Naslyšenou.
1: Děkuji, přeji vám i všem posluchačům.

0: počasí.
1: Tady je pondělní sváteční Český rozhlas Brno. Neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy zatím stoupají, jen nesmělé rozpětí ranních teplot je mezi 7 a 12 stupni Celsia. A jaké počasí čekáme? Mělo by být dnes bez mráčku, obloha bude jasná nebo skoro jasná a ráno se ještě mohou v údolích objevit mlhy. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až východní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 48 minut, zapadne v 18 hodin a 41 minut. Dobré ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
6: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
5: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Desítky let brněnskému sboru Kantilena získávají malí zpěváčci hudební dovednosti. Souborem prošla i nejedna dnes slavná zpěvačka. V seriálu Tady to žije vám současnost i historii pěveckého sboru představí Jarka Vykoupilová.
1: Jedno známé přísloví říká zlato v hrdle, Kantilena zlato má. Já bych chtěla poprosit sbormistra Michala Jančíka o podrobnosti.
2: Tak aktuálně se můžeme pochlubit dvěma zlatými medailemi ze světových sborových her, které se konaly v létě v Helsingborgu. A je to opravdu veliká radost, protože jsme soutěžili ve dvou kategoriích a s obou si odvážíme zlato. Zpěváci jsou ve věku od 11 do 23 let. Jedna kategorie byla duchovní hudba a kapela bez doprovodu a druhá kategorie byly mládežnické sbory.
1: Pojďme si říct něco o konkurenci.
2: Byla veliká, především v té duchovní kategorii, která je tematická a není omezená počtem zpěváků ani věkem a obstáli teda na jedničku, protože jejich výkon z mého hlediska i teda potom z hlediska poroty byl naprosto fantastický.
1: My jsme se sešli v krásném brněnském besedním domě. Tady se konají zkoušky sboru.
2: Tak ta příprava je dlouhodobá a intenzivní. My vlastně začínáme s výchovou mladých zpěváčků už od 5-6 let. Nejmladší oddělení, které se jmenuje Magdalenka, protože záštitu nad celou Kantilénou převzala Magdalena Kožená, která bývala právě zpěvačkou Kantilény. Potom postupují zpěváci do staršího přípravného oddělení, což je Kantilénka. Pokud dosáhnou určitých schopností, vědomostí, tak přestupují do koncertního sboru.
1: Kolik členů teď Kantiléna má?
2: Tak aktuálně má Kantilena celkem asi 160 zpěváků, samozřejmě mluvím o všech odděleních dohromady. Na zkoušku půjdeme do zkušebny, která se nazývá Hlaholna. To je slovo, které je už asi velmi vzácné a možná ho používáme jenom tady v Brně a v besedním domě. Každopádně je to zkušebna, kterou prošly stovky zpěváků, ale je to taky zkušebna velmi přísná, protože je tam velmi omezený dozvuk, to znamená, že všechno je slyšet, takže vždycky říkáme těžce na cvičišti, lehce na bojišti, protože všude jinde se zpívá líp než v Hlaholně nakonec.

0: Kantiléna vlastně v loňské sezóně oslavila 70. výročí. To znamená, že byla založena v roce 1956 jako dětský šlapanický sbor. Postupně se ze šlapanic Kantiléna přesunula sem do Brna, do Filharmonie, do Janáčkova divadla a stala se tou Kantilénou, kterou je dodnes.
1: Práce s dechem, rytmem i samotné zpívání jsou dovednosti, které v Kantiléně trénují desítky dětí. Nejen ve všední den, ale i o víkendech a na letních soustředěních. Reportáž si můžete znovu poslechnout na webu nebo také v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a už 56 minut. O svátečním pondělku pomaličku končí dobré ráno, ale o svátečním pondělku nebudou chybět ještě svátečnější srdcovky. A ve studiu se mnou už je jako dort nazdobený Zdeněk Junák. Srdcovky začnou, Zdeňku, vítej, hezké ráno.
1: Já ti děkuji za velmi milé přivítání. Au, teď mi pálí svíčka, člověče, musím ji svouknout. Děkuji ti za velmi milé přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, dneska máme svátek. Právě když jsem vyrazil z domu a jak člověk chodí tou stejnou trasou, tak jak už říkám, potkáváš stejný lidi, tak dneska bylo opravdu vymeteno, ale pejskaři prostě jsou venku, že jo. Tak mě paní potkala, říká: "Kampa, kampa, pane Junáku, dneska je svátek." Říkám: "Pro srdcovky svátek, pátek, to
0: ano,
1: je úplně
0: přesně
1: jedno."
0: Tak.
1: Jej, tak já rychle tu moji vendulku vyvenčím a už jdu poslouchat. Tak já vás zdravím, paní sousedko,
0: která
1: se jmenuje, jestli poslouchá nebo tak. No, takže svátek, ano, nevadí, dneska máme svatýho Václava, teda svátek, že jo, tak si to oslavíme, já doufám, že máš, jak skončíme, volněji.
0: Ano, svátečně.
1: Taky mám volněji, mám i večer žádné představení až zítra. Takže tak, včerejšek byl velmi poklidný, už v sobotu se k nám nastěhovali naše vnoučata a byli až do neděle u nás, byli na oběd a tak jsme strávili krásný den, protože jsme je vyspovídali s Jirenkou, jak to je v těch nových jejich školních působištích, že jo,
0: ano.
1: Na té škole a v tom učňáku, takže bylo to moc, moc zajímavý. Takže tak, takže užij si dnešní sváteční den, vypadá to, že bude hezky. Já teda asi se ve někam do přírody moc nedostanu, protože mám trošku nějakou práci. Já to vždycky nechávám na poslední chvíli a tak jsem trošku ve stresu, ale já to dneska zvládnu.
0: Termín je největší můza, jak říká klasik.
1: A zítra je úterý, budu se těšit.
0: Děkuji, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie a dnes zcela zjištně to bude z pera Jana Vodňanského, protože ono to má hlubší souvislost. Dnes je to přesně 12 let, co zemřel Petr Zkoumal. Velký hudebník a výborný básník, který právě s Janem Vodňanským tvořil nerozlučnou dvojici. Petra Zkoumala si určitě vybavíte, co by autora legendárních večerníčkovských snělek Maxi Psafíka, nebo například A je to. Petr Zkoumal psal i vlastní písničky, sám taky zpíval. První desku, představte si, natočil v 51 letech, protože do té doby, jak sám řekl, neměl moc sebevědomí. Cítil se, že toho tolik nezvládne. S Janem Vodňanským pak vystupovali velmi často a specialitou jejich vystoupení byla takzvaná malá chvilka krátké poezie. A z té jsem vybral také jednu krátkou báseň, která se k dnešnímu dní ještě víc než hodí, protože 28. září je také národním dnem pití piva, protože svatý Václav byl patronem pivovarníků. Z toho důvodu tato báseň jmenuje se Sedí pán. Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Tento týden začne ve Slavkově u Brna rekonstrukce Koláčkova náměstí. Potrvá 2 roky. Přemysl Otakar II. Bude mít v Uherském Brodě 5 metrů vysokou sochu. Hokejisté brněnské Komety doma podlehli Pardubicím 3-5. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ve Slavkově u Brna začnou stavbaři tento týden rekonstruovat Koláčkovo náměstí. Rozsáhlou proměnu město připravovalo několik let. Práce výjdou na 64 milionů korun, jsou rozdělené do více etap a hotové mají být za 2 roky. Přinesou taky dopravní omezení nejenom na samotném náměstí, kde nebude možné parkovat, ale i v okolních ulicích. První etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání na západní straně náměstí, říká vedoucí investičního odboru Slavkovské radnice Petr Lokaj.
2: Staveniště už je předaný, zhotoviteli stavby. Oni si teďka vyřizují přechodné dopravní značení, aby ty auta mohly odparkovat pryč. A předmětem toho projektu je oprava komunikace před synagogou. Tam vznikne vodní prvek, ale i stromů, parkoviště pro auta, veřejné osvětlení i dětské hřiště.
0: Současně se stavbou začne archeologický průzkum. V minulosti tam totiž stála židovská čtvrť. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíše výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. V Uherském Brodě dnes odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Podrobnosti přidává městský architekt Jiří Kolouch.
3: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
0: Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Umístěná bude na hradním nádvoří, kde dříve stával zeměpanský hrad. Sport. Hokejová Kometa Brno v 5. kole Tipsport Extraligy prohrála doma s Dynamem Pardubice 3-5. Brňané také nenavázali na předchozí 2 výhry. Podle útočníka Hinka z Horniel nebyl týmový výkon proti úřadujícím mistrům špatný.
4: My víme, že ty Pardubice mají silný hráče, silový, bylo to jenom o soubojích, takže já bych pochválil celý tým, že ty souboje jsme vyhrávali, byl hezký hokej nahoru dolů, šancí bylo, takže byly tam pozitivní věci. Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně v Luhačovicích v Masarykově ulici. Havarovalo tam osobní vozidlo, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava, šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zvláště dneska mělo by se přáti k svátku velkoryse. Slavme hlava nehlava je svatého Václava. Dodám také v krátkostni jeden české státnosti. Proto všichni teď hned svorně chovejme se státotvorně. A co národ nejlíp stmelí, na to mám plán víc než smělý. Libušiny staré sudby, předčí dávka české hudby. Takže všichni, ba i děti, slavme spolu do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro sváteční srdcovky. Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte ve svátečních srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 28. září roku 2026 a v kalendáři máme psáno státní svátek, den české státnosti. Ale protože taky svátek slaví Václav a my víme, že to je svátek svatého Václava, tak pravda, do básničky se mi vešel svatý Václav, ale Václav jako takový a Václava křestní jména, takže moji milí, vy všichni muži, ženy, kteří se honosíte tímto křestním jménem Václav či Václava, vám vinšuji všecko nejlepší. Venku to vypadá na pěkný den. Určitě lesy v okolí Brna budou obleženy hledači hub, vyrazí všichni na houby do přírody. Opravdu užijte si to. Já jsem tedy zkoušel najít nějaké ty houbičky, ale zatím se mi nedařilo, taky jsem se daleko nedostal od Brna. Ono to bude chtít asi vyrazit kousíček dál směr, tu Vysočinu prozkoumat a uvidíme. A já už tady pro vás mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání pěkné písničky pro moje rodiče Magdu Pekaříkovou a Pavla Pekaříka z Ivaně. Písnička bude k výročí sňatku 45 roků od svatby. Moc vám děkuji. Výběr písničky nechám na vás, pane Junáku. Syn Pavel. Milý Pavle, rád splním vaše přáníčko, tedy ale řeknu vám, že jste odvážný. No tak, já jsem tady hrábl do svého playlistu, který již mám přichystán a já si myslím, že vám udělá radost Jarek Nohavica.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Moji milí posluchači, málo kdy se člověku podaří, aby držel v knihu v ruce, která je ještě v tiskárně. A já, představte si, tu knížku už mám před sebou. Vrátím se do krátké minulosti. Před 2 lety vyšla publikace 100+24 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností pánů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra, která připomínala 100 let rozhlasového vysílání na Moravě. Loni spatřil světlo světa druhý díl s číslicí 100+25 v názvu, který vyzdvihl 100 let od dokončení současné rozhlasové budovy v Brně. A letos vytvořili opět moji kolegové Miloš Šenkýř a Tomáš Kremr díl 3, který nese název 100+26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Ovšem, stovka se tentokrát vztahuje ke 100 letům něčeho naprosto běžného, a to rozhlasového časového znamení. Rozhlasové vydavatelství Radioservis již vydá v druhé polovině října teď, co nevidět. Ovšem, my už do knihy nahlédneme dnes. Stejně jako jsme si četli z jejich předchůdkyň. To, abychom připomněli další zajímavosti z našeho Brna, které by byla škoda nechat zapadnout v archivech. Pro dnešní den jsem pro vás vybral díl s názvem Rolling Stones se opírají o špacírky z Brna. Bezmála 30 tisíc lidí přihlíželo 22. července roku 2007 na brněnském výstavišti koncertu britské skupiny Rolling Stones. Uskutečnil se oproti plánu o rok později, protože před původním termínem vystoupení kytarista Keith Richards spadl při dovolené na Fidži z palmy a těžce se zranil. Přesto skupina do Brna dorazila. Pódium rostlo týden a plochu pro ně vyrovnávali 300 železničních pražců. Pánové si z Brna odvezli originální dárek. Každý jednu umělecky stvárněnou kovovou špacírku, tedy vycházkovou hůl s rukojetí ve tvaru ženského těla se znakem Brna na korzetu. Vytvořil je kovář Pavel Tasovský na námět znalce brněnského podzemí Aleše Svobody. Honorářem od města jako oficiálního dárce se pro tvůrce staly vstupenky na koncert. Každá z holí má své číslo. Jedničku ve speciálním pouzdru převzal zpěvák Mick Jagger. Při předávání tehdejší primátor Roman Onder

0: Jirka. Pronesl poznámku, o co by se měl muž opřít, když například od někud spadne, když ne o ženu. Rozesmál tím i Keese Richardse. Tak to byla první kapitolka z knihy 100+26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností, kterou v říjnu vydá rozhlasové vydavatelství Radioservis a vy se máte na co těšit.
1: Český rozhlas Brno.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.

to, co mám rád. No jo, léto už nám zamávalo a my máme před sebou podzim, ale to se nedá nic dělat, to tak prostě je. A já tady mám další přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dnes, 28. září roku 2026, je tomu přesně 65 let, kdy si spolu slíbili cestu životem v dobrém i zlém dva vzácní lidé. Manželé Vladimír a Ludmila z Bílovic nad Svitavou. Drazí rodiče, u příležitosti vaší kamenné svatby vám děkujeme za vaši lásku, trpělivost, obětavost a za domov, který jste pro nás vytvořili. Jste pro nás všechny obrovskou inspirací. Do dalších společných let vám ze srdce přejeme pevné zdraví, spokojenost, stále stejný úsměv na tváři a spoustu radosti z každého prožitého dne. Máme vás moc rádi. Dcera Eva, vnoučata Lída, Kevin, Eva, dále Lenka, Dominik, Marcel a Jarek. Tož, moji milí, to víte, že rád zahraji panu Vladimírovi a paní Ludmile. Škoda, že jsem se nedozvěděl příjmení. Doufám, že si to najde svého adresáta. Takže přejete si písničku, už je tady Michal David.

0: Tak to byla skupina Roxette a Můj milý pátek, svátek, to je úplně jedno, máme klasický pondělní den a to znamená, že začínáme novou celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Spalovač mrtvol Ladislava Fuchse. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíce známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám. Opakuji pondělní indicii. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíce známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám. Tak to byla pondělní indicie a už vám bude zpívat Marie Rotrová.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tak to byla skupina Rangers, Oči tvé lžou nejvíc, máme 10:15 a já tady mám pro vás ještě jedno přáníčko z webového formuláře. To zní takto. Chceme ze srdce pogratulovat paní Iloně Kotasové a panu Jaroslavu Kotasovi z Chvalčova ke krásnému výročí 68 let manželství. Poděkovat, že tady pro nás spolu byli a popřát prožití dalších manželských let. Vnučka Monika s rodinou, vnuk Adam, vnuk Jarek s rodinou, syn Kamil a dcera Šárka s rodinou. Prosíme zahrát od mistříňanky svatební válčík. Moji milí, vaše přání rád splním, ale bude to mít takovou malinkou vadu. Nemůžu vám zahrát mistříňanku, protože mistříňanka je dechová kapela a v srdcovkách dechovku nehrají. Ne, že bych něco měl proti dechovkám, to vůbec v žádném případě, ale tento pořad by lezl do zelí jinému pořadu a to je blahopřání s písničkou. A mý kolegové Karel Hegner, Ivanka Slabáková, Květa Navrátilová, Jiřina Ostrá by se na mě určitě zlobili. Takže bohužel vám mistřiňanku nezahraju, ale přání vám splním a pošlu vám jinou písničku, třeba Petra Čáslavského.
1: Český rozhlas Brno.

Tuž, moji milí posluchači, dnešní sváteční srdcovky s datem 28. září pomalilingu končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam tři křestní jména a tři příjmení. Nejvíce známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám. Tak to bylo pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční, takže máme toho dost před sebou. A v pátek zase přijde nějaká ta malá pikoná povědička, protože teď ani nevíme vlastně, co po nás ten Miloš Šenkýř vlastně chce. Moji milí posluchači, než se s vámi rozloučím, ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání písničky, ale to mě musíte dát vědět dopředu. Máte tyto tři možnosti, pokud nechcete psát, můžete mi to namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, konkrétní písničku, prosím, pište mi a volejte v dostatečném předstihu. A ještě jednou upozorňuji, moji milí, dechovku nehraj. Ne, že bych proti ní něco měl, to v žádném případě, ale abych se svým pořadem nelzl do zelí pořadu blahopřání s písničkou. Tak to je pro dnešek všechno. Užijte si dnešní sváteční den a zítra po 9. hodině se budu těšit opět. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Spolky v Hodoníně se stěhují zpět do dětského městečka. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Jeskyně v Moravském Krasu a v Mikulově jsou dnes výjimečně otevřené. A počasí dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Do dětského městečka v Hodoníně se začínají zpátky stěhovat děti a vedoucí zájmových spolků. Areál ve čtvrti Bažantnice před 5 lety zničilo tornádo. Dělníci teď dokončili opravy. Práce vyšly na téměř 115 milionů korun. Teď je tam 12 chatek a provozní budova. První schůzky už v dětském městečku měli třeba skauti, doplňuje vedoucí Daniel Čada.
4: O tom tornádu vlastně to šlo zrovna tady tím pásem, takže ty chatky, které byly taky původně dřevěné tady, tak ty stromy to popřilehávalo a kompletně se to tady zlikvidovalo, kromě nějaké zděné budovy, která byla teď na místě hřiště, tak tam zůstala klubovna, ve které my jsme ještě rok přebývali, protože byla obyvatelná, ta nespadla.
2: Skauti pak měli klubovnu v kontejnerových buňkách. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximálně přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
5: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnáno s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
2: Opatření budou zatím platit do konce října. Při příležitosti státního svátku se dnes můžou zájemci podívat do jeskyní v Moravském Krasu a v Mikulově, které jsou běžně v pondělí zavřené. Prohlédnou si tak jeskyni Naturoldu v Mikulově nebo se projedou na lodi punkevními jeskyněmi a podívají do propasti Macocha v Moravském Krasu. Podrobnosti doplňuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
6: Teď v posledních letech se snažíme co nejvíce vycházet lidem vstříc, když jsou státní svátky, v případě třeba 17. listopadu a podobně, se snažit odevírat jeskyně, kdy to jenom trochu jde, aby jsme vyšli návštěvníkům vstříc. Kromě v podstatě punkevních jeskyní v Moravském Krasu většina je zavřená v pondělky, ale takhle byla škoda nechat je zavřenou. Sport.
2: České tenistky vyhrály ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou a slaví 7. titul v samostatné historii. Tým kapitánky Barbory Strýcové rozhodl v čínském Shenzhenu už ve dvou hrách, které ovládly Karolina Muchová a Linda Nosková.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný, jihovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Brno pozor za Vyškovem. Kousek před sjezdem na Rousínov na kilometru 217,5 stojí v levém pruhu porouchané auto. Už je před ním policejní dodávka, ale je to vlevotočivé zatáčce tak opatrně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré dopoledne, vážení přátelé. I pro mě je to tak trošku nezvyklý pozdrav. Vítám vás u nezvyklého možná, ale rozhodně u mimořádného dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. A to na svátek, v pondělí 28. září roku 2026. Dnes s vámi budeme jako moderátoři hned dva. Nejen moje maličkost, Borek Kapitánček, ale i kolegyně Jarka Vykoupilová, která vyrazila do předklášteří u Tišnova, kde jsou v plném proudu přípravy na letošní slavnosti ovoce. Čeká vás celá řada zajímavých hostů a autentická atmosféra místa, kde se historie snoubí s ekologickým přístupem k zahradám a sadům. Ale teď už je čas, abych naši kolegyni, kterou jsem sice představil a ještě jí nepustil ke slovu, také představil a přivítal. Jarko, jak tě znám, ty budeš mít v úvodu určitě pro posluchače nějaký pěkný citát. Je to tak? Dobré dopoledne.
8: Krásné dopoledne. Ano, strom se podle ovoce a člověk podle skutků. Tak kéž je vám s námi v následujících dvou hodinkách příjemně. Dobrý poslech i náladu a nejlépe hrušku či jablko po ruce, to je přání Jarky Vykoupilové. A milý Borku, moc se těším na společnou dopolední jízdu v tandemu. Pojďme si ji užít s námi, pojďte u toho být od začátku do konce, naši báječní posluchači. Začínáme právě teď.
7: Vysíláme pro vás ze slavností ovoce v předklášteří. Oficiální začátek akce je ve 13 hodin. Ovšem už teď je na místě čilý organizační ruch. Jarka Vykoupilová si teď k mikrofonu pozve prvního zajímavého hosta, ovocnářku, která je součástí pořadatelského týmu a mimo jiné organizuje na místě dobrovolníky, abyste věděli, co vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Je to jenom pár minut, co odbyla 10. hodina, ale v dnešní sváteční den vlastně sledování času není tak podstatné. Přesto vám řeknu, že vlastně celé dopoledne pro vás budeme vysílat ze slavností ovoce v předklášteří. A jak už jsem vlastně také řekl, oficiální začátek téhle slávy v předklášteří je ve 13 hodin. Ale jak už taky zaznělo, už teď se všechno chystá, už teď na místě, o kterém mluvíme, vládne čilý ruch. A Jarka Vykoupilová má u mikrofonu zajímavého, prvního zajímavého hosta, ovocnářku, která je součástí pořadatelského týmu slavností ovoce v předklášteří. Jarko, předávám ti slovo.
1: Borku, děkuji za krásný úvod. Já ještě musím posluchačům říct, že se dívám na nádherně obsypané jabloně. Letos se opravdu úroda vydařila. A se mnou tady sedí ovocnářka Tereza Opravilová na lavičce na sluníčku. Je tady příjemně. Prosím, mohla byste naše vysílání přivítat na vaší akci a popsat posluchačům, kde přesně jsme?
2: Tak krásný den, já vás zdravím tady z krásné zahrady plné stromů. Jsme v předklášteří u Tišnova, v klášteře Porta Celi. A téhle části se říká nemocenská zahrada a je to vlastně prostor, který využívá na nebi, dělají tady různé vzdělávací akce, dá se tady i ubytovat a strávit tady nějaký čas v klášteře.
1: Říkala jste nemocenská, znamená to, že uzdravuje?
2: I tak by se to mohlo brát. Byla tady v minulosti nějaký prostor takový v 18. století.
1: Pro nemocné, o které se asi řádové sestry staraly, předpokládám. Můžete nám říct podrobný program těch dnešních odpoledních slavností? Znovu říkáme od 13 hodin naplno, co všechno se tady bude dít?
2: Tak tím hlavním, co na slavnosti ovoce máme, je výstava starých odrůd, které jsme vlastně nazbírali tady v okolí jako na Tišnovsku, což je vlastně to hlavní, co tou slavnostní chceme nějak předat, vlastně ukázat veřejnosti ty staré odrůdy, aby si je mohli přijít vyzkoušet, ochutnat, aby si je třeba zalíbili a vysadili si je k sobě na zahradu a tím vlastně udržovali tady ty staré odrůdy živé. Takže tady bude výstava, máme tady asi kolem 70-80 vzorků jablek a hrušek. U výstavy budou také pánové pomologové, kteří dokáží určit jablka, když někdo má třeba na zahradě jabloň, co neví, co je za odrůdu, tak může přinést vzorky na určení. Takže to je výstava, potom tady máme pozbíraných spoustu jablek, ze kterých děláme mošt, takže se dá přidat k moštování, bude tady spoustu moštu a ve 2 hodiny k nám zavítá autor nové pomologie Bílých Karpat, která se zabývá hruškami, takže tady bude prezentace této nové pomologie i s ochutnávkou nějakých krajových odrůd Bílých Karpat. Ve 3 hodiny tady bude prezentace sajdrů a degustace sajdrů. Zavítá k nám náčelník sajdr a Petr a Jan Švejnohovi. A ve 4 hodiny se od ovoce přesuneme k zelenině a bude tady taková debata nebo přednáška jak na novodobé zelinářství. Plus tady průběžně je i program pro děti ve 2 a ve 4 hodiny. Bude vypravečka příběhů, jsou tady různé dílničky a je tady určitě co zažít.
1: Je tady hlavně krásné prostředí, protože ten starodávný klášter, který už je z velké části opravený, z velké části opravdu starobylý, můžete ho tady obdivovat a zahrada nabízí spoustu zákoutí, lavičky k sezení, trávník pro hry, pro děti, jak bylo řečeno. Vy jste mluvila o pomolozích. Pomologické praktikum tady proběhlo už o víkendu, který je za námi. Sbírali jste ovoce, trénovali jste jeho poznávání. Můžete nám prosím zprostředkovat ještě nějaký zajímavý zážitek podle vás, ten, který vám utkvěl v paměti?
2: No tak je úžasné, že my jsme tedy vlastně strávili 2 dny tím sbíráním, ale vlastně jsme navštívili hlavně 2 obce tady na Tišnovsku a to bohatství je opravdu obrovské, protože jsme vlastně v každé z těch vesnic nazbírali přes 30 odrůd ovoce a to je opravdu jako dost unikátní.
1: Děkuji, já mám ještě jednu pěknou otázku, než předám slovo zpět Borkovi. Takovou obligátní já ji dnes položím všem hostům. Jablko nebo hruška?
2: Tak já mám radši hrušky.
1: Děkuji za odpověď, Borku. Je to tvoje, my se přihlásíme z předklášteří za malý okamžik.
0: Já jsem na tom s hruškami naprosto stejně. To byla Jarka Vykoupilová z předklášteří. A nebylo to naposledy, co se nám ozvala z tohoto místa. Celé dopoledne vysíláme pro vás, posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno, ze slavností ovoce v předklášteří.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Kvíteta strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zavzpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

Dobré dopoledne, vážení přátelé. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno a jsme tady všichni rádi, že jste si právě dnes, tedy v tom svátečním volném dopoledni, vybrali jako společnost právě naše vysílání. My se ze všech sil snažíme být tam, kde se něco zajímavého děje, a to je dnes v předklášteří, kde jsou v plném proudu finální přípravy na odpolední akci. Za okamžik vám Jarka Vykoupilová představí dalšího zajímavého hosta, ale mám takový pocit, že...

0: Ještě pořád je u mikrofonu s tím, koho jste už jednou slyšeli. Tak jsem zvědavý, jestli je tam pořád ještě ovocnářka Tereza Opravilová. Jsem zvědav, o čem si dámy budou povídat. Dobré dopoledne.
1: Ano. Borko, krásné dopoledne, jsme tady obě. Zahrádka není nikdy hotová. V tomto směru je zahrádka podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání. To jsou slova Karla Čapka. Ostatně Tišnovsko je ovocnářský kraj a ptám se tedy svého hosta, jestli to byl důvod, že jste se právě sem přestěhovali z východních Čech.
2: Tak nebyl to ten důvod, respektive jsem neměla na výběr, ale jsem ráda, že to tak vyšlo a že tady můžu chodit po krajině a pozorovat ovoce.
1: A nejen pozorovat, ale i ochutnávat a hlavně pěstovat, protože vy máte na starosti ovocnou školku. Jak náročná práce to je?
2: Tak pro mě je to, většinu roku je to pro mě práce pohodová a taková, kdy člověk vypne a nemusí moc nad ničím přemýšlet a pak jsou samozřejmě takové píky sezóny, kdy je to hodně, kdy je tam hodně lidí a je to trochu náročnější i na nějaký management a tak.
1: Máte pocit letošní sezóny, že se skutečně vydařila, protože tady se ty větve doslova prohýbají, klesají k zemi?
2: Tak jak kde, ale tady na Tišnovsku jsou místa, kde opravdu je toho ovoce hodně ale taky místa, kde kvůli tomu suchu vlastně všechno ovoce popadalo.
1: My se budeme samozřejmě v rámci dopoledního vysílání dnes bavit i o klimatických změnách a o dopadech na ovocné stromy, i o tom, jak si třeba správný ovocný strom dnes vybrat pro výsadbu. Ale já se ještě chci Terezi Opravilové zeptat, jestli se dá říct, že je šťastná, když má ruce v hlíně. To je taková obligátní otázka další.
2: Tak určitě jsem, ale můj případ, že mám ruce v hlíně, když jdu na zahradu a u toho odpočívám doma, tak to určitě jsem šťastná a ve školce to je v případě, že mám nůžky v ruce a to jsem šťastná taky.
1: Vypadáte spokojeně, ten úsměv určitě slyšeli posluchači i ve vašem hlase. Tak já děkuju za přivítání na slavnostech. Opět připomínám, že od 13. hodiny to začne, dokdy potrvá akce a hlavně vysvětlete lidem, kudy sem přijít, protože je to taková tajemná branka.
2: Tak slavnost ovoce je teda od 1 do 5 hodin a protože letos to máme vlastně v trochu jiných prostorách než obvykle, tak můžete hledat klášterní kavárnu a za klášterní kavárnou už bude infostánek, kde vás nasměrují do zahrady.
1: Takže opěrný bod je kavárna a potom můžete skvěle vyrazit do zahrad. Mějte se hezky, akci zdar, počasí je nádherné a hodně spokojených návštěvníků, díky za úvodní slova.
2: Taky děkujeme.
1: No a já ještě, Borku, jednu otázku na tebe. Ty jsi ve své zahrádce rád a šťastný.
0: Děvčata, já jsem vás poslouchal přímo na pjatě a musím říct, ještě než ti odpovím na tvoji otázku, že s těmi nůžkami v ruce, že to máme podobné s tvým prvním hostem, s Terezou Opravilovou. Já dokonce v zimě provádím jenom takzvaný vizuální ořez stromů. Ale abych odpověděl, já jsem od března do října na zahrádce nejraději a nejšťastnější. No a kdybych to měl ještě trošku víc specifikovat, ty jsi vypůjčila slova spisovatele s velkým S, slova Karla Čapka, tak já si vypůjčím taky něco. Když jsem říkal, že jsem od března do října nejraději a nejšťastnější právě na zahrádce, tak právě protože se nám blíží jeden z těch milníků zmíněných, tak říká se, že z jara se příroda zazelená, ale není to tak docela pravda. Neboť se taky začervená brunátnými a růžovými pupeny. Jsou pupeny temně nachové i skřehle zardělé. Jiné jsou hnědé a lepkavé jako smůla. Jiné jsou bělavé jako plst na břiše ramlice. Ale jsou i fialové a plavé nebo temné jako stará kůže. A tady poděkuju Karlu Čapkovi a dodám, když začínají vylézat ty první puky našich pivoněk, to ti je taková krása. Už se na to těším. Byť máme teprve září, Jarko.
1: Výborně, já díky, dáme si hudbu a my se těšíme na další zajímavé povídání, tentokrát s vypravičkou příběhů.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Řekl bych, že i zvony dnes budou vyzvánět o něco svátečněji než jindy. Je pondělí 28. září, svátek má Václav, no a to je taky den české státnosti. Máme státní svátek a v tomhle svátečním volném dopoledni jste si vybrali jako společnost Český rozhlas Brno, tedy naše vysílání. A protože ten svátek je potřeba ještě trošku víc ozdobit, tak máme právě dnes během dopoledne v předklášteří naší kolegyni Jarku Vykoupilovou, která je tam na akci slavnosti, pardon, abych byl úplně přesný, slavnosti ovoce v předklášteří. Ovšem oficiální začátek je, jak jsem vyrozuměl, ve 13 hodin. Tahle akce potrvá do 17. hodiny a co vás na ní čeká, no to už částečně zaznělo, ale už teď pro vás má Jarka Vykoupilová připravenu i další dámu, tedy dalšího zajímavého hosta přímo na místě, které jsem ohlásil, a já Jarce předávám slovo ze studia Českého rozhlasu Brno. Dobré dopoledne, Jarko.
1: Ano, děkuji za antra, jak se říká, Borku. Dominika Šindelková, to je další zajímavá žena, která se podílí na odpoledním programu pro děti, ale nejen pro ně. Vy jste lektorka vyprávění, já se musím v úvodu zeptat, co ta profese obnáší, a vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den. Tak co to obnáší, tak jsem lektorka, která jednak pořád všude možně vypráví po celé republice, po školách, po knihovnách, festivalech a na nejrůznějších příležitostech, a jinak pořádám kurzy jak pro veřejnost, tak pro různé instituce, kde lidi učím, jak správně příběh vystavět, jak ho udělat dynamický a jak ho potom interpretovat tak, aby zaujal.
1: My jsme na krásném historickém místě, tak mě napadá, určitě je rozdíl ve výkladu například průvodce po památkách nebo učitele, pokud je třeba od vás vyškolen jako vypraveč příběhu. Je to tak a inspiruje vás v příbězích třeba to, co vidíte kolem sebe?
2: No, mě konkrétně hrozně moc. Já teda především zpracovávám lidi ze svého okolí do svých příběhů. Já jsem také jako pozorovatel, ale myslím, že je to jako dobrá schopnost každého vypravěče jako hodně pozorovat a ukládat si zajímavé detaily, nálady, hlasy a situace, které potom použijete do svých příběhů. K té první otázce, jestli je to rozdíl, je to rozdíl. Někteří učitelé nebo průvodci to mají v sobě, tak jsou od přírody vypravěči a někteří potřebují pomoc. A my máme teda spolek dokonce vypravěcký, tak my jako spolek Storytelling.cz tak se věnujeme oběma skupinám, jak workshopy pro pedagogy, tak já třeba osobně už 10 let pracuju s Národním památkovým ústavem a školím právě průvodce po památkách.
1: Tak to máte vlastně zmáknutou historii možná celé republiky, to vám malinko závidím, ale moc vám to přeju. Když se bavíme o tom, co to jsou příběhy nebo jak vznikají, ale dokážou dnešní děti příběhy skutečně vtáhnout a je to něco, co podle vás nikdy nezmizí, neztratí to své kouzlo?
2: Tak samozřejmě, že dokážou. Záleží na tom, jak to zvládá vypravěč. Nemůžeme čekat, že budeme dětem jako povídat něco a oni automaticky budou vtažené. To ne, je to čím dál tím větší makačka. Jo, už to dělám nějakou dobu, vím, že je to těžší a těžší, ale někdy vyprávím třeba ve třídě, kdy kolem mě běhá jako 10 ADHD dětí a neznamená to, že si to neužívají. Jo. Ovšem musím tam mít různé interakce. Mám vyzkoušené, že tak od 3 let už si děti příběh docela užívají a od 4 let s nimi počítám jako s plnohodnotným posluchačem, pro kterého to má víc, než jenom tady někdo stojí a něco říká.
1: Vy často s oblibou vystupujete na akcích pro neziskovky nebo ekologické organizace. Dá se říct, jaké je tam publikum? Je to malinko třeba jiné?
2: Spíš bych řekla, že jiná jsou ta témata. Jo, že je zajímá, jakým způsobem do příběhu, byť to jsou příběhy, co třeba nejsou jako na objednávku podle nějaké knihy, co napsal environmentalista, ale je to nějaký mytologický příběh, tak je právě zajímají ty environmentální přesahy, které i v těch mytologických příbězích jsou.
1: Děkujeme za ty zajímavé informace. My v povídání budeme pokračovat a samozřejmě se naši posluchači dozví i to, jaký program, konkrétní program je připraven na dnešní odpoledne v předklášteří na slavnosti ovoce. Díky a Borku, vracím slovo do studia.
0: Děkuji za slovo a jenom upřesním, ono odpoledne se slavnostmi ovoce v předklášteří se týká hlavně toho času mezi 13. a 17. hodinou, kdy tam můžete být i vy.
3: Český rozhlas Brno.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
0: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.

0: Dobré dopoledne, dámy a pánové, přeji vám krásné sváteční hodiny, chvilky se sluníčkem a taky s Českým rozhlasem Brno. Je svátek, je 28. září, no a ten dnešní svátek patří svatému Václavovi, jak určitě víte. Je to patron Čech, Moravy, sládků a míru a má i hezkou pranostiku. Svatováclavské léto trvá 8 dní a naše dopolední vysílání zatím trvá 40 minut a bude trvat až do pravého poledne. Zdravím ovšem do předklášteří, kde se dnes konají slavnosti ovoce a my na místě máme kolegyni, moderátorku Jarku Vykoupilovou, která teď bude pokračovat v povídání s někým, pro kterého jsou příběhy vaší vášní i profesí.
1: Přesně tak, je to Dominika Šindelková, která je aktuálně zapojena do projektu pro mikroregion Buchlov. Vy jste dokonce nedávno vyprávěla přímo na Velehradě, můžete nám k tomu říct víc?
2: Tak jsem toho úplně plná, to bylo minulou neděli. Je to velký projekt, co právě navazuje na mou spolupráci s památkovým ústavem. A podařilo se nám, krom toho, že budeme dělat ty workshopy pro průvodce, abych mohla konečně nějaké místní legendy, nějakou jako historickou látku zpracovat. A naskytla se příležitost právě na mikroregionu Buchlov, protože kolega z památkového ústavu křtil knihu, kde sbíral místní legendy. Představení se jmenuje Příběhy z krajiny bílých mnichů a v praxi jsem asi jako 2 měsíce zkoumala celou látku, přemýšlela jsem, které vyberu ty legendy, potom jsem 5 spojila v jeden příběh, vybrala další kousky a minulý týden proběhla premiéra na Salaši a na Velehradě, kdy jsem vyprávěla, ze mnou byla obrovská bazilika, teď přišla zlatá hodinka, slunce tak probleskovalo přede mnou, seděly 3 cisterciácké mníšky, a zpívali jsme společně modlitbu, bylo to nádherné. A projekt bude trvat vlastně celý rok. Do něho se zapojilo asi 10 obcí z mikroregionu a pro každou konkrétní obec vždy tady k tomu příběhovému základu, co jsem připravila, mám jednu konkrétní jejich místní legendu. Takže se těším zase na další zážitky.
1: Musím posluchačům říct, že když Dominika Šindelková vypráví, tak tady jedou ruce, celé tělo. Září vám u toho oči, vidět, že to je vaše vášeň. Co je tedy připraveno na dnešní odpoledne před klášteří na slavnosti ovoce, odkud právě teď svátečně pondělně vysíláme? Tam jste měla nějaké zadání, nějaký speciální úkol?
2: Tady mám, jako můj úkol je zabavit děti, ale je to program, kterému říkám vypravěcký jukebox. Většinou tam nabízím takové jako lidové příběhy z celého světa. Já jsem si dnes dala svůj úkol a to je zahrnout co nejvíce ovoce a ovocných jídel do vyprávění. Tady mám inspiraci v mém kolegovi Justinovi Svobodovi, který jako veliký labužník, milovník jídla, pro mě jsou jeho nejlepší pasáže ty, kdy vypráví o nějakém jídle. Skutečně jídlo lze propašovat do každého příběhu, takže jsem zvědavá, co v rámci improvizace a hlavně interakcí s dětma, i nejen dětma, protože i dospělí předpokládám, že přijdou, je to většinou právě pro všechny to vyprávění. Tak co všechno vymyslíme, co se dá z toho ovoce jako uvařit? Už tady přišly moje děti, už tady interagují.
1: Tak máme tady, ano, dvojčata koupili Dominiku Šindelkovou, dcery, a jsou součástí našeho vysílání. Já jsem moc ráda. Holky, řeknete nám, jak se jmenujete?
3: Greta. Berta.
1: Tak Greta, Berta, teda holky, děkujeme, že jste přišli na návštěvu, to jsem ráda. A já mám jednu ještě obligátní otázku. Pro vás, Dominiko, jablko nebo hruška, co máte raději?
2: To je jak Sofína volba, teď bych si, jestli si mám vybrat Bertu nebo Gretu. Jako dobrá a pořádně, jako tvrdá, jo, hruška. A vedle toho jako kyselkavý, lehce nasládlý jabko. No to nejde, ne, já beru oboje, tohle jsou moje nejoblíbenější druhý ovoce. Jo, kdybych si měla vybrat mezi jako rozňahněnou hruškou a jako takovým pobouchaným, nahnědlým jabkem, tak si vezmu nahnědlý jabko. Jo, rozňahnaná hruška to ne.
1: Já děkuji za rozhovor, přeji krásné vyprávění a vůbec celý krásný den vám i vašim dcerám. Mějte se fajn a holky, řeknete nám ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: A děkuji za pozvání, mějte se hezky a naschledanou všem posluchačům, naslyšenou.
1: Tak Borku, je to tvoje.
0: Takže to byla čtveřice pozdravů od Dominiky, Gréty, Berty, ale i Jarky Vykoupilové, která dnes dopoledne vysílá ze slavností ovoce v předklášteří. A já jdu přemýšlet o tom, jakým způsobem se dá jídlo propašovat třeba i do klasického vyprávění. Takový Tolstoj, Vojna a mír, to by mě zajímalo.
4: Český rozhlas Brno, písně.

0: Tak to byla sváteční dopolední klasika. Michal Penk a Má daleká. Ze studia Českého rozhlasu Brno vás zdraví Borek Kapitančík a zároveň v tuhle chvíli pro mě i trošku daleká Jarka Vykoupilová. Ona je totiž momentálně v Předklášteří a odtud vám přináší zajímavé informace ze zákulisí příprav slavností ovoce. Jarko, ještě jednou dobré dopoledne. Máte tam hezké počasí?
1: Nádherné počasí. Máme tady úplně slunce, tyrkysově modrou oblohu, do toho ta silueta kláštera. Je to poetické, Borko, musím říct. A já jsem moc ráda, že tady vítám dalšího zajímavého hosta. To je Vendula Kozumplíková. Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Vy fungujete ve spolku Hojnost a také v Tišnovské spižírně a právě to jsou úkoly, které musíme stihnout před celou a to představit spolek Hojnost, kde třeba vznikl, co je vlastně náplň jeho činnosti.
2: Tak spolek Hojnost se vyvíjel tak postupně. Začalo to vlastně v roce 2012, kdy se skupina rodičů domluvila, že vytvoří KPZ, to je komunitou podporovaná zemědělství. A o dva roky později tak vlastně začali zhánět potraviny, kde si nechali dovážet nějaké buď biopotraviny nebo kvalitnější potraviny a vlastně potom měli takovou výdejnu, kam si všichni chodili dva dny v týdnu nakupovat a bylo to i hodně spolkové, že se tam potkávali, mohli si popovídat, než si někdo nabral, tak to chvíli trvalo, takže si užívali i vlastně to čekání ve frontě a potom se rozhodli, protože už těch lidí bylo hodně, a vlastně už to nedokázali takhle zajistit, tak se rozhodli v roce 2019, že otevřou prodejnu, která bude zároveň fungovat i pro veřejnost. A tak vznikla vlastně jedna z prvních bezobalových spolkových prodejen v České republice.
1: Je to první spolkový bezobalový obchod v celé České republice a on stále funguje. Možná prakticky řekněte, jak, co se v něm dá vlastně koupit, jestli člověk skutečně musí přijít s vlastními nádobkami.
2: Tak my se snažíme, aby tam vlastně bylo všechno, co potřebujete mít v domácnosti, ve vaší vlastní spižírně. Takže jsou tam různé luštěniny, mouky se u nás dají koupit, sušené ovoce, což je takové zase oblíbené vlastně pro děti, nebo i různé kvalitnější vlastně sladkosti tam máme. A máme i ekodrogérii od Thierry Verde, která vlastně působí poblíž Brna.
1: Takže i drogerie tekutá se tam dá také nabrat, takže nejen jídlo, ale vlastně i domácí chemie, řekněme. Nebo nechemie ve vašem případě.
2: Jo. No a pak máme i kosmetiku vlastně a mléčné produkty, to je taky vlastně taková velká složka.
1: Výborně, my přece jsme na slavnostech ovoce, kterou právě hlavním pořadatelem je spolek Hojnost, který tady připravuje. Můžu vám říct, že stoly už se prohýbají pod jablky, asi i hruškami, úplně tam nedohlédnu, ale stále tady někdo chodí s krabicemi. Dodělávají se tady ty základní věci pro návštěvníky, všechno vypukne ve 13 hodin, ale já se vás ještě potřebuji zeptat na to, jestli hruška nebo jablko, to je zásadní otázka dnešního dopoledne.
2: Tak pro mě určitě jablko, to je pro nás takový základ, my bez jablek nedokážeme v naší domácnosti moc fungovat. Ale hrušku si dám taky ráda, je jen takový doplněk občas na změnu.
1: A nějaký úplně nejoblíbenější třeba koláč jablkový nebo nějaký desert, co z toho děláte nejraději? Teď jich je hodně těch jablíček, je sezóna.
2: Jo, tak u nás doma to je určitě štrudl.
1: Co k tomu dodat? Já moc děkuji za informace i návštěvu našeho vysílání. To byla Vendula Kozumplíková, která funguje v Hojnosti Tišnovské spižírně. Díky za krátký milý rozhovor. Mějte se fajná akce, myslím, vyjde, ale přeji, ať spousta spokojených návštěvníků přijde a je oblažena atmosférou místa i tím bohatým programem.
2: Děkujeme, mějte si pěkně.
1: Borku, je to tvoje.
0: Jarko, já moc krát děkuju a samozřejmě zdravím do Předklášteří. Zdravím také naše posluchače a posluchačky, kteří se rozhodli, že jejich společníkem na svátek svatého Václava bude Český rozhlas Brno. A Jarku, neslyšíte naposledy, my se ještě ozveme po 11. hodině, poté, která se kvapem přiblížila.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kuzim nebo Hodonín dostanou od kraje dotace na sportoviště. Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech a supermarketech. Na den české státnosti platí zákaz prodeje. Brněnská zoo nově umožňuje návštěvníkům naplánovat si návštěvu podle vytížení a vyhnout se tak špičkám. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Sportovci na Jižní Moravě budou mít nová zázemí nebo se dočkají opravy těch stávajících. Jihomoravský kraj přispěje na tento typ investice 40 milionů korun. Peníze podpoří nový sportovní areál v Kuřimi, úpravy zázemí fotbalového stadionu v Blansku nebo opravu hrací plochy zimního stadionu v Hodoníně. Další schválené dotace z oblasti sportu vyjmenovává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Krajští zastupitelé podpořili sport také prostřednictvím individuálních dotací. Téměř 6,8 milionů korun proto zamíří na projekty zaměřené na sportovní činnost, například na podporu házenkářské akademie Jihomoravského kraje v Hodoníně nebo mládežnické akademie HC Kometa Brno.
0: Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
3: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Návštěvníci brněnské zoo mají nově možnost nahlédnout do dlouhodobých dat jejího fungování a vývoje. Díky tomu se můžou podívat, v jakých dnech bývá návštěvnost nejvyšší a naplánovat si svůj výlet tak, aby se vyhnuli špičce. Ovládat takzvaný dashboard je podle mluvčího Jana Bedřicha snadné.
4: V podstatě jde o to, že se otevírají naše data o návštěvnosti veřejnosti, kdy si veřejnost může vyfiltrovat jednotlivé dny, jednotlivé měsíce, různá období v průběhu několika let a může vlastně sledovat trend té návštěvnosti. Může si to pak porovnat třeba s nějakými událostmi, které se třeba v zoologické zahradě staly, dát si to třeba do kontextu s počasím.
0: Odkaz na datový přehled najdou zájemci na webových stránkách zoologické zahrady.
1: Sport.
0: Hokejová Kometa Brno v pátém kole Tipsport Extraligy prohrála na domácím ledě s Pardubicemi 3-5. Rozhodující čtvrtý gól vstřelili hosté v oslabení, ve kterém pochybě v brněnské rozehrávce ujel útočník Jan Mandát. Takto situaci popsal asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.
5: Řeknu k tomu asi tolik, že vstup do útočního pásma máme systémově nacvičený jinak. Bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli Pardubicím šanci, který samozřejmě nezaváhali.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za Vyškovem opatrně na 218. kilometru. Tvoří se tam kratší fronta, na 217,5 kilometru je pro poruchu auta zabraný levý pruh. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré dopoledne, dámy a pánové, zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A dovolím si i tu další část našeho dopoledního vysílání začít léty prověřeným moudrem. Stromy, které rostou pomalu, přinášejí nejlepší ovoce. Kéž je pro vás naše sváteční dopolední vysílání tím nejlepším parťákem, nejen zábavným, ale i užitečným. Tak ještě jednou dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, dnes mimořádně ve dvojici. Ano, dnes je dopoledne v rukou dvou moderátorů. Tady Borek Kapitanček, sedím v brněnském rozhlasovém studiu a je to ale i Jarka Vykoupilová, které radostně ubíhá dopoledne a která radostně pobíhá v areálu kláštera Porta Celi v předklášteří u Tišnova. Tam se mimo jiné už o víkendu sjeli pomologové. Jednoho z nich vám podrobně představíme v této hodince a přidáme k tomu i nadšeného zelináře. No, nemám pravdu, Jarko, dobré dopoledne.
7: Krásné dopoledne, Borku, je to tak. Mně se moc líbí i pranostiky na dnešní 28. září na svatého Václava. Každá pláňka dozrává, nebo svatý Václav praví, pastevci, paste všady mimo košťály a zelí. A tím tedy napovídám, že kromě jablek a hrušek budeme debatovat i o zelinářství. Těším se moc, zůstaňte s námi, milí pěstitelé, zahrádkáři a vy, co máte rádi, rodnou moravskou hroudu.

0: Dobré sváteční dopoledne přeju, vážení přátelé, a jen se tak zamýšlím, jestli jste to měli dnes po té, co jste se probudili, podobné jako já. Taky jste se podívali na oblohu a viděli jste tu nádhernou motř? Dalo by se říct, že za okny máme babí léto. Venkovní teploty jsou na jižní Moravě mezi 15 a 18 stupni Celsia a mimochodem babímu létu se také někdy říká svatováclavské léto. Dnes máme svatého Václava, dnes je svátek. A já v tuhle chvíli opět v dopoledním vysílání předávám slovo kolegyni Jarce Vykoupilové do předklášteří u Tišnova. Tam totiž dnes ve 13 hodin vypuknou slavnosti ovoce s bohatým programem pro malé i velké. A jsme rádi, že na místě máme zvídavou a zvědavou kolegyni Jarku. Tak Jaruško, jak to u vás vypadá?
1: Krásně, slunce tady teď problikává nade mnou mezi větvemi jabloní, takže my ve stínu jabloní už stojíme s důležitým mužem, je to pomolok Ondřej Dovala, kterého vítám ve vysílání. Krásné dopoledne.
2: Zdravím, dobrý den.
1: Pořadatelé o něm říkají, že to je klíčová postava k poznávání starých odrůd a já mám pro vás tady takový chyták, stojíme tady ve stínu, nad námi jsou nějaké různé typy jablíček, červená, vidím tady spíš žlutozelená. Vy se podíváte a určíte je?
2: No zrovna tady tuhle odrůdu, když se podívám, tak ji v podstatě vždycky určím. A to možná i když nemá ty plody, protože má takové specifické růstové znaky, respektive je hodně častá, tak ty znaky mám nakoukané. A zrovna tohle je konkrétně odrůda Spartan, takže myslím si, že obecně známá. A je to jedna z těch odrůd, které, řekněme, velice dobře snáší ty změny klimatu, tedy to, že je tepleji a je sucho. A myslím si, že v téhle zahradě máme i takový opačný případ odrůdy, která naopak to sucho a ty vedra nemá ráda, a to je třeba odrůda Jonathan, jo, která, což je tady strom vlastně vedle a který už od pohledu víme, že odchází. Takže opravdu není to jenom o těch druzích, které zvládají, řekněme, to sucho hůře nebo lépe, ale je to i odrůda, jo, jsou tam poměrně velké odrůdové rozdíly.
1: My si o tom budeme povídat, i o té odolnosti stromů k tomu aktuálnímu počasí. Můžete trochu posluchačům blíže vysvětlit, co vlastně znamená být pomolok, co je přesně náplní vaší práce?
2: Pomolok, tak každý pomolok může dělat něco trošku jiného. V tom volném překladu to znamená asi v podstatě ovocnář. Já jsem člověk, který se zabývá starými odrůdami, vlastně nalézáním starých odrůd, určováním z takové ty rarity se snažím zachraňovat, třeba formou nějakých genofondových výsadeb, a tím, že samozřejmě, že se zabývám starými odrůdami, které vesměs jsou na starých stromech, tak mě zajímají i hodně staré stromy z pohledu jejich ošetření řezem. Jo, takže vlastně řez stromu je taková hodně významná součást vlastně té mojí práce a speciálně těch starých, jo, kdy ty pravidla jsou trošku jiná, respektive tam v podstatě žádná nejsou, jo, protože každý starý strom je originální.
1: Děkujeme, vy jste tady o víkendu měli už zmíněný seminář pro právě kolegy ovocnáře, kdy jste chodili tady tou tišnovskou krajinou a doslova jste hledali odrůdy, sbírali, nacházeli. Vidím už stůl obložený mističkami, kde jsou různé vzorky. Možná pojďte podrobněji říct, co vás třeba překvapilo nebo co vás potěšilo, co jste čekal, nečekal. Vy tady nejste poprvé na slavnostech ovoce, znáte už kraj?
2: Je to tak, jak říkáte, myslím si, že tu ovocnou slavnost máme po sedmé, ale mám pocit, že už nějaký ten rok předtím jsme tu dělali jakoby mapování v této oblasti, že opět procházíme katastr nějaké vesničky, tady je hodně v těch kopcích a mapuje se tu dobře, protože ty sady nejsou za nějakými ploty, jsou kolem těch vesnic, takže se tam dá krásně procházet. A tak samozřejmě tušíme, na co tu můžeme očekávat, ale vždycky najdeme něco, co nás překvapí, nebo co jsme nenašli, respektive nějakou odrůdu, kterou jsme v těch předešlých letech nenašli, a to se stalo třeba i letos, kdy jsme třeba našli odrůdu hrušně zejfirinka, nebo velmi pravděpodobně to bude ona, kterou já jsem osobně vlastně nikdy, tak říkají, naživo nepotkal.
1: No my si o ní více řekneme za malý okamžik. Já Borku, ještě vrátím slovo, se zeptám na takovou osobní otázku. Co vás na té práci vlastně nejvíc baví a naplňuje?
2: Je toho více, ale mi se na tom líbí, že tam je takové to tajemství, jo, taková ta záhadnost, co se objeví. Co se objeví, co se určí, takže taková ta nejistota je tam vlastně úplně někde jinde, než když se bavíme o třeba o těch nových odrůdách, jo, které jsou jakoby minimálně v té odborné branži jsou obecně známé, a tím, že vlastně ty staré odrůdy minimálně během toho socialismu, tak na ně byl uvržen takový ten negativní glej, tak se nimi nikdy nikdo nezabýval, třeba těch 40-50 let. A na to vlastně doplácíme do posud, jo, že vlastně není moc na co navazovat. Byla tam takzvaně přetržená niť a o to je to jakoby těžší to určovat, nalézat, ale o to je to možná zajímavější, jo, že je tam ten velký potenciál fakt něco nového objevit.
1: No, já myslím, že krásná slova a zajímavé informace bude jich samozřejmě víc. Borku, já doufám, že tebe také baví naše společné vysílání. Vracím ti samozřejmě slovo do studia a děkuju.
0: Nejen, že mě baví, ale já poslouchám v tiché úctě slova, v tomto případě pomologa, a co by majitel patera hrušní, bych vlastně klidně mohl přinést třeba jenom kousek kůry podle toho, co jsem slyšel, a on by to stejně poznal, co je to za odrůdu. Takže budu poslouchat i za pár chvil společně s vámi, kteří trávíte naše sváteční dopoledne na vlně Českého rozhlasu Brno.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré sváteční dopoledne s Českým rozhlasem Brno přeju, vážení přátelé, a dovolím si tvrdit, že z toho předchozího rozhovoru, který zazněl ještě před písničkou skupiny Bangles, přinejmenším víme, kdo je to Pomolok. No ale teď se v našem speciálním dopoledním svátečním vysílání musím mé kolegyně Jarky Vykoupilové zeptat, co ona má raději, protože tuhle otázku klade ona svým hostům, tak teď se ptám já. Jaruško, jablko nebo hrušku? A jaký je tvůj nejoblíbenější ovocný recept?
1: Tak já odpovím teda hrušku, protože snad tím nenaštu všechny milovníky jablek, ale kdybych se měla zvolit, tak sáhnu po hrušce. A letos jsem začala s tou první sklizní švestek s takovým dobrým receptem, kde není vůbec žádná mouka. Můžete ho dělat i z jablek, i z hrušek, i ze švestek. Kraml se vlastně jmenuje mezinárodně. Nakrájí se ovoce do nějakého vyššího hrnce nebo zapékací mísy. Dosladí se třeba medem, chcete-li, a nahoru se vlastně dává jenom taková posypka, ale v hodně silné vrstvě. Máslo, mouka, cukr, znají to naši posluchači, ale můžete to ozvláštnit ovesnými vločkami, opraženými oříšky, to už záleží na vás. A takhle to celé vlastně spečete, zapečete do zlatova, to máslo se tam jako pustí dolů do toho ovoce se změkne, je z toho báječná věc, takový desert na lžičku. Velmi doporučuji, mňam, zbíhají se mi sliny, Borku, když o tom
0: mě taky.
1: No ale já tady mám stále Ondřeje Dovalu, ráda bych využila ten čas hlavně k povídání s ním. Jedno lidové přísloví říká, načesaná jablka a hrušky se mají delší čas ponechat na hromadách stopu vysokých na sadě, nežli se domů sklidí. Souhlasíte?
2: To se kdysi jakoby opravdu jako tvrdilo, že se to má takzvaně nechat vydýchat třeba pár dní. Já si to úplně nemyslím, že to je tak podstatný o tom, jak dlouho ta odrůda v tom sklepě vydrží, rozhodují jináčí vlastnosti a samozřejmě genetika, jo, jak je, každá odrůda se skladuje jinak, má to prostě každá odrůda jinak vlastní a samozřejmě kvalita sklepa. Takže obecně platí, že ať už to jsou hrušky nebo jabka, tak by tam měla být nízká teplota, třeba 1-2 stupně, a poměrně vysoká vzdušná vlhkost, což málo kdy takový sklep k dispozici máme. A samozřejmě ty velkosady to řeší sklady s takzvaný řízenou atmosférou, kde mají právě ten jeden stupeň nebo dva stupně a ještě se tam mění to složení vzduchu. Jo? Že tam je méně kyslíku, více dusíku, jestli se nepletu. A ono to potom vlastně pomaleji dýchá a pomaleji to vlastně zraje.
1: Během víkendu, jak jsme zmínili, proběhl seminář pro ovocnáře, nazbíralo se téměř 50 vzorků a my teď stojíme u takového velikého stolu do písmena U, kde jsou odrůdy, vidím tady i švestky, ale hlavně jablíčka, vidím tady i hrušku, i tu vzácnou, o které jste mluvil, která od pohledu vypadá malinko jinak, já bych řekla, že až má tvar skoro jablíčkovatý.
2: Je to přesně tak, tu zajímavou hrušku, tu jsme teda nenašli tady, tu jsem si přivezl z domu a je to krvavka, tedy odrůda, která, když ji rozříznu, tak uvidíme, že vlastně na tom průřezu krásně načervenala. A konkrétně tahle krvavka je i velice chutná, respektive má takové typické aroma, jo? Což není každé krvavce vlastní, protože většinou ty krvavky jsou chutné hrušky, ale spíše jakoby sladké, jo? Že nějaká originalita chuti tam třeba úplně není, ale tady naopak je.
1: Vidíme tady i nějaké typické, pojďme si popsat třeba typické moravské odrůdy, které považujete za nějaké výhodné, dejme tomu kvůli chuti, kvalitě.
2: To je zase jakoby individuální, ale odpovím možná trošku jinak. Tady na Tišnovsku je taková, řekl bych, možná silná pětka odrůd, jablouňových odrůd, které nalezáme v podstatě v každém z těch starých sadů, které jsou většinou třeba předválečné. A je to Vilémovo, je to Panenské české, je to Harbertová Reneta, je to Smířické vzácné a říkal jsem pět, tak ještě jsem něco zapomněl a možná třeba ještě třeba Parména zlatá. Takže to jsou takové ty klíčové odrůdy pro tuto oblast.
1: Řekněte nám, ovocný strom v plné síle, kondici, jak dlouho vlastně vydrží plodit a dá se nějaká stará odrůda i nějak jako zachránit, prodloužit jí život?
2: Já už asi opakuji, ale zase to individuální, záleží to zase na konkrétní odrůdě, na použité podnoží, ale dejme tomu, že se bavíme o tom extenzivním ovocnářství, kde se předpokládá, že se bude používat silná semena podnož, tak potom

0: My to na té odrůdě, každá to má jinak, jo? Některé odrůdy stárnou pomaleji, některé rychleji. Je to hodně o prostředí, úplně jinak stárne strom, který je třeba v nějakém zapojeném velkém sadu, tam ty stárnoucí procesy jsou rychlejší a mnohem pomalej stárne strom, který je třeba jako solitér. A možná, když zapatráme v paměti, tak si třeba z dob našeho dětství, kdy ještě byly časté třeba staré hrušně na zahradách, tak ty největší, nejkrásnější byly většinou u domu, třeba na dvoře, a byly vlastně jako absolutní solitéra. Jo? Takže ta solitérnost je velice důležitá pro tu dlouhověkost a moc se o tom nemluví a moc lidí si to jakoby neuvědomuje, a když dělají nějakou výsadbu, tak většinou to takzvaně nahňácají kousek od sebe, ale to má prostě opravdu více nevýhod než těch výhod, prostě protože to rychleji stárne a je tam vlastně i horší kvalita ovoce, protože tam prostě nemůže to slunce, no, potom.
1: Takže výhodný odstup nebo doporučovaný odstup těch stromů zhruba kolik metrů?
0: Řekl bych, že by to mělo být kolem 10 metrů. Některé odrůdy víc, některé třeba méně, ale taky prostě záleží. Když mám jednu řadu, může to být blíž sobě, když mám 5 řad vedle sebe, tak to je prostě dál, no.
1: Jablko nebo hruška, tak schválně, co má profesionální pomolok nejraději? Já se ptám všeho hostů dnešního dopoledního vysílání. Váháte, nebo je odpověď jasná?
0: Já neváhám, u mě je to určitě hruška. A aby se to trošku kompenzovalo, tak vlastně odpoledne přijede kolega Standa Boček, tady z nedalekého Kunštátska, a ten to má opačně, jo? Ten má jako tu prioritu, ty jabloně. A proč hruška? No, prostě protože já obecně mám rád velké stromy a ty hrušky tohle jako nabízí, řekl bych, ve větší míře než ty jabloně, jakkoliv ty dokáže vytvořit krásné vznosné koruny.
1: Já mám také vzpomínku na lezení po hrušně na naší zahradě, to byl vždycky zážitek, a pamatuju si ty šťavnaté plody, když se to člověk utrhl, tekla z toho šťáva, bylo to úžasné. Mám pocit, Borku, že v našem vysílání je zatím hlasování hruška versus jablko spíš ve prospěch hrušek, jestli se nepletu, co říkáš?
2: Myslím si, že to tak je, Jarko, popsala jsi to velice přesně. No ale to lezení po stromech, toho jsem si já letos teda užil. Musím říct, že zatím ne po hruškách, tam se ještě dá dosáhnout, ale po švestce. Jenomže ty už zase nemůžu doručit do předklášteří pro určení druhu, protože mám všecky v tom kvasu. Jaruško, ještě se uslyšíme.
1: Těším se.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem. Brno utíká rychle. A dnes je šťavnaté a plné vitamínů a voní po jablíčkách, po hruškách. Sem tam se nám do toho promítne nějaká švestička. No řekl bych, že všichni milovníci ovoce mají určitě nastražené uši a pečlivě poslouchají náš dopolední speciál na svátek svatého Václava. Já můžu prozradit, že na své si brzy přijdou i ti, kteří preferují zeleninu. Ovšem každopádně teď přidávám opět slovo dodáli kolegyni moderátorce Jarce Vykoupilové. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne z předklášteří z areálu místního nádherného kláštera Portacelli. Já mám pořád po své levici teď Ondřeje Dovalu, zkušeného pomologa, a dívám se na nápisy na mističkách, kde jsou jednotlivé plody, protože zajímavé jsou i názvy starých odrůd ovoce. Tak tady mám třeba Bláhova oranžová reneta. Tak tam je nějaké konkrétní jméno koho v tom názvu?
2: Dobrý výběr odrůdy, protože jako ta Bláhová je taky jedna z těch odrůd, které tady jsou rozšířené. A pan Bláha byl vlastně, řekněme, lidový šlechtitel, se mu říkalo, nebo byl tak nazýván v období socialismu. A vyšlechtil si, myslím, určitě 10 odrůd, které poznáme, no minimálně 10 odrůd, které poznáme velice snadno, protože vždycky v tom názvu je to jeho příjmení. Ale vlastně ta Bláhová reneta, nebo Bláhová oranžová reneta se jí taky říká, je jediná, která se tak nějak hodně prosadila. A prosadila se prostě proto, že je mimořádně chutná a mimořádně trvanlivá, že vydrží, dá se jíst vlastně už tuto dobu, se začíná být k jídlu a vydrží to v dobrém sklepě do dubna, do května.
1: Nějaké zajímavé názvy třeba odrůd, které jsou okrajové nebo dnes už méně pěstované, máte?
2: Určitě, a je možná dobrý zmínit to, že ty staré názvy, nebo názvy těch starých odrůd jsou takové zajímavější, takové vznosnější, honosnější. Řeknu příklad krasokvět žlutý, teďka koukám vlastně na ty plody, prostě, nebo Lord Lamborne, malinové hornokrajské, většinou jsou to vlastně jakoby dva názvy, nějaké podstatné jméno, nějaké přídavné jméno. A to mi trošku chybí u těch nových odrůd, že to prostě nezní tak dobře. Kardinál Díhany, jo, když jsme tady teďka vlastně v klášteře, Jeptiška, jo, existuje odrůda. A jo, takže ty názvy jsou dneska úplně jiné a na těch starých odrůdách se mi samozřejmě líbí to, že jsou více originální. Jo, co se týče chuti, co se týče vlastnosti, co se týče růstu, tvaru stromu, listů. Takže ta variabilita je tam prostě úplně někde jinde, je to logické, jo, protože ta škála vlastně toho, nebo ta šíře toho genového základu je mnohem větší.
1: My už jsme zmínili problémy s klimatickou změnou a suchem, které se samozřejmě propisují i do sadů, i do pěstování jablek nebo hrušek. Já tady se pořád koukám tu polosuchou jabloň, kterou tady máme v podstatě pár metrů od nás. Pokud se něco takového stromu stane, dá se zachránit, nebo jaký je ten další postup?
2: Kdybych to měl zobecnit, tak řekněme, většina těch ovocných stromů pokud se zachraňuje, tak se zachraňuje, řekněme, řezem, což je takový staletími osvědčený prostředek vlastně, jak prodloužit život toho stromu, ale vždycky ten řez jakoby funguje do určité hranice. Jo, do určité hranice, než je vyloženě nějakého absolutního stáří, ale spíš toho relativního, jo, tedy do úrovně nějaké kondice. A konkrétně tenhle konkrétní strom Jonatánu je už dávno za zenitem nějakého efektivního omlazení, takže než by se měl kácet, vidíme, že on stále nějaké plody přináší. Ale už se tam vlastně tím řezem nedá nic vylepšit a můžeme ho tím řezem spíše dorazit, než mu pomoci. A třeba ten zmíněný Spartan, to je zase úplně jinačí typ odrůdy a tam ten řez má velký význam i v tom vyšším věku.
1: Asi se vyplatí poradit se s odborníkem, to se shodneme. Kdyby nás poslouchal někdo, kdo by si chtěl zasadit novou hrušeň nebo jabloň, poradíte odrůdu, která by mohla zvládat to moravské sucho?
2: S těmito otázkami má vždycky pomolok velký problém, protože těch zajímavých odrůd je celá řada. Ale kdybych měl říct třeba ze starých odrůd, protože řekl bych třeba v případě jabloní, velká část těch starých odrůd, nebo řekl bych drtivá většina, má s tím suchem větší problém než ty modernější odrůdy jabloní. U těch hrušek tam je to jakoby jiný. Ale kdybych měl říct třeba jednu odrůdu, která naopak třeba to sucho může přivítat z těch starých krasokvět žlutý. No, to je vlastně odrůda, která vždycky se historicky spíš pěstovala na té jižní Moravě. A když se to klima, které tehdy bylo na jižní Moravě, přesouvá i do těch severnějších oblastí, tak ten krasokvět může být chutný i třeba severněji. Ale velká část těch starých odrůd spíš má radši ty vyšší polohy, vlhčí vzduch a trošku takové to vlhčí klima bez nějakých extrémů.
1: Děkujeme. Já myslím, že od vás by ještě chtělo slyšet pozvání pro posluchače, aby přišli. Dokážete skutečně, když přinesou v košíčku něco ze své zahrádky, tedy určit, nebo v 99% případů určit, co to je?
2: Nevím, jestli 99%, ale bude nás na to víc. Nebudu tady jen já, měl by tady být kolega Standa Boček, řekněme známý pomolok, školkař, měl by tady být Honza Oulehla, vlastně sadař z Vysočiny, a takže si myslím, že dohromady budeme poměrně silní.
1: Dáte hlavy dohromady a všechno určíte. Tak já moc děkuji za povídání, to byl Ondřej Dovala v našem svátečním dopoledním vysílání. Ať se vám daří, ať vás stále ta práce pomologa baví a naplňuje.
2: Děkuju.
1: No a Borku, chtěla bych ti říct, že koukat se na ty plody, to je nádherná podívaná barev, opravdu hojnosti, cítím se tady jako v takovém malém ráji. Ostatně na dohled mám i krásný areál kláštera Porta Celi, který také doporučuji k návštěvě našim posluchačům, je tady skutečně krásně. No a myslím, že chybí ta zásadní otázka ještě taky pro tebe, Borku, tak jablko nebo hruška?
0: Já za chviličku odpovím, ale musím říct, že to musí být sice krásný pohled, jak říkala, na všechna ta nádherné hruštičky a nádherná jablka, ale bylo by lepší ještě, kdyby se ochutnala, ne?
1: No já nechci, aby mi zaskočilo jablko, doufám, že k tomu taky dojde, a já jsem si vtipně i vzala takovou jako jablečnou svačinku, protože jsem včera něco pekla, víš, Borku, tak já jsem tak jako k tématu, tématu jsem tady připravena na všechno, máš pravdu.
0: A to jsi mi nahrála, protože ptala ses, jestli jablko nebo hruška. No tak na pečení, konkrétně na štrudl, samozřejmě jablíčko, ale takhle utrhnout ze stromu, a já musím vyseknout poklonu tomu dávnému zahrádkáři, který sadil stromy, které mám dnes na zahradě, tak utrhnout ze stromu hrušku. A protože mám tu letní Williamsovu máslovku, tak ty jsou teď nejlepší.
1: No, tak přines vzorek do práce, jo?
0: Až se mi podaří nesníst všechno, co přesně dozrálo, tak přinesu. Ještě se uslyšíme.
3: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.

0: Je tu sváteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Brno a vy posloucháte náš předpolední speciál, který je dnes výjimečný třeba i tím, jak voní hrušky, jablíčka. Taky švestky už se nám tady objevily. No a kdybych já měl říct, jak nejraději konzumuji tohle ovoce, tak musím říct, že jako čerstvě utržené ze stromu. Ovšem, teď se v předklášteří na Tišnovsku opět spojujeme s Jarkou Vykoupilovou, která nám představí muže, který dnes odpoledne připravil pro zájemce na místě konání slavností ovoce, tedy v předklášteří, přednášku o moderním zelinářství. Jarko, předávám ti slovo.
1: Zdravím opět z nádherné zahrady, kam svítí slunce, nebe je modré, jabloně tady jsou plné plodů, stoly se také prohýbají pod ovocem, je tady krásně a já tady na lavičce ve stínu sedím s Janem Bílkem. Jak už o něm řekl právě Borek, je to zkušený zelinář a začneme trošku možná exkurzem do historie, ale nejdřív vás tady přivítám, dobré dopoledne.
2: Srdečně zdravím vás i posluchače.
1: Zelinářství po roce 1989 dá se říct téměř zaniklo. Vy máte přehled i na ten pohled statistický, jak to vypadalo třeba tehdy, jak to vypadá teď?
2: Téměř zaniklo je možná trošku silné slovo. Prvních 10 let po revoluci, řekněme, se udrželo na té stávající předrevoluční podobě, což znamená zhruba 30-35 tisíc hektarů zeleninové výměry jako v České republice. A během těch prvních 10 let po revoluci se ten trh hodně transformoval a ti zelináři se jakoby udrželi, snažili adaptovat na novou situaci. Ale velký zlom nastal vlastně po roce 2000, kdy vlastně během několika let ta výměra zeleninové plochy klesla zhruba na nějakých 13 tisíc, to znamená skoro na jednu třetinu původní plochy. A vlastně došlo k tomu, že se ta produkce jakoby začala koncentrovat do velkých podniků a zároveň mnoho menších podniků jakoby zkrachovalo. A ten trend té koncentrace vlastně následoval do dalších let. Takže se dá říct, že vlastně ten trh se postupně jakoby rozštěpil na takové dva proudy, na ty velkoproducenty, kteří opravdu se zaměřují na řetězce, co nejvíc zvyšují účinnost, zaměřují se na velké plochy a jenom třeba několik plodin. A pak malí producenti, kteří mají malou výměru, ale velkou diverzitu produkce a třeba chodí na trhy do města tak podobně.
1: Tam vlastně bychom si mohli vysvětlit ten pojem market gardening, co to vlastně znamená, je to nějaký šetrný přístup k samotné té práci s tou zeleninou?
2: Je to v první řadě jiný způsob pěstování zeleniny a vlastně je to relativně nová věc, zejména tady v České republice, byť jakoby v zahraničí už ten koncept začal vznikat v 70. letech, ale vlastně úplně kořeny to mělo někdy v 18. století ve Francii. A vlastně ten princip je ten, že se intenzifikuje produkce na ploše, to znamená na malé ploše se pěstuje velké množství zeleniny, velmi pestrá zelenina a tím pádem je to i zároveň převážně ruční práce, protože na tom stěsneném prostoru vlastně není prostor pro traktor. Velmi často je to spojované i s organickým způsobem pěstování a s komunitou podporovaným zemědělstvím, jakožto způsobem, jak distribuovat tu zeleninu.
1: Tam určitě hrají velkou roli lokálnost, je důležité prostě víc těch podmínek toho konkrétního místa. Vy sám žijete tady na Tišnovsku, máte tu osobní zkušenost, můžete třeba popsat tu lokálnost místní, čemu se tady daří více, čemu méně?
2: A tady na Tišnovsku je relativně teplo, jsme na jižní Moravě, ne úplně, byť na tom jihu jižní Moravy, jsme v předhůří Vysočiny, ale v podstatě velmi dobře už se tady daří teplomilným plodinám, jako jsou rajčata, papriky. A zejména letošní rok vlivem efektu El Niño je velmi teplý a ty rajčata tady šly velmi dobře. Takže dá se říct, veškerá i teplomilná zelenina. Já třeba osobně už i méně pěstuju třeba brambory, které spíš patří víc na tu Vysočinu do těch chladnomilných podmínek.
1: A s oblibou třeba v konzumaci vidíte, že se nějak mění vkus toho konečného spotřebitele?
2: Já myslím, že dá se říct, že jsou lidé, kteří jsou rádi za pestrost a rádi mají třeba i exotické druhy zeleniny, které nejsou běžné, ale pak jsou zase klienti, kteří mají rádi tu klasiku mrkev, cibule, brambory, takže nedá se to říct asi obecně. Ale vlastně snažím se nějakým způsobem vyjít vstříc všem, takže nějaký kompromis někde mezi tím.
1: A musím se zeptat i vás, jste hostem našeho speciálního vysílání ke slavnostem. Ovoce, jablko nebo hruška, kdo je váš favorit?
2: Za mě asi hruška.
1: tak zdá se, že to definitivně vyhrála Borku. A my se teď zvedáme a jdeme směrem k záhonkům, protože právě je na zahradě klášterního areálu před klášteří. Záhonky jsou obdělávané, jsou, věřím, plné, těším se, musíme asi 300 metrů ujít. Tak Borku, mluv už ty, prosím tě, a my jdeme.
0: No tak 300 metrů, to vidím tak na 3-minutovou písničku. Ještě se uslyšíme.
3: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Blíží se finále našeho mimořádného ovocného dopoledního vysílání. Jedinečnou atmosféru z místa konání slavností ovoce nám už od 10. zprostředkovává moderátorka Jarka Vykoupilová, se kterou se známe už neuvěřitelných 30 let díky dávné práci v soukromé rozhlasové stanici. No, utíká to podobně jako naše vysílání, ale ještě jednu možnost, jak vás pozvat do předklášteří máme. Jarko, máš slovo.
1: Ano, my kráčíme směrem k zahradám a jsme v části areálu kláštera, která je vlastně běžně pro veřejnost nepřístupná, že?
2: Ano, je to tak. Konviktská zahrada je vlastně pořád to nejcennější území v rámci areálu kláštera.
1: Já vidím rajčata, tam se daří výborně, jsou obrovská. Popišme si, co je tady dál na záhoncích.
2: Tak, mám tady porky, mám tady celery, fazolky, špenát, papriky. Určitě jsem na spoustu věcí ještě zapomněl.
1: Tamhle dokonce je hroznové víno u klášterní zdi.
2: Tak, no to neobstarávám já, ale správci kláštera.
1: Krásně sem svítí sluníčko, jsou tady ideální podmínky a tady se pěstovalo i historicky na těchto místech.
2: Ano, tady vlastně jakoby pro řád pěstoval přede mnou předchůdce jiný zahradník a vlastně je to historicky se tady vždycky pěstovalo. Nevím přesně upřímně řečeno, jak dlouho.
1: No, takže je na co navázat, ta půda je tady úrodná.
2: Velmi, ano, je to tady skvělé podmínky.
1: Já moc děkuji Janu Bílkovi zelenáři za milý doprovod k záhonkům a přeju, ať vám to tady všechno tak krásně plodí, jak to teď vidím, ať je to v plné kondici.
2: Moc vám děkuji.
1: No a Borku, co dodat ještě víc? Uteklo to jako voda, ne?
3: No jo.
1: Jako mošt, hodilo říct.
3: Ano, ano.
1: Takže já děkuji za pozornost, přejeme bohatou úrodu vám všem pěstitelům a radost z ní i hezký zbytek volného dne. A slavnosti ovoce, Borku, kdy, kde, znovu to zopakuji a děkuji ti za perfektní spolumoderování, bylo to fajn.
3: Já to rád zopakuju a ty mě prosím kontroluj, protože znáš to, důvěřuj, prověřuj. Slavnosti ovoce dnes v předklášteří od 13. do 17. hodiny. Řekl jsem všechno správně?
1: Ano, výborně, stavte se, spojte to s prohlídkou areálu kláštera nebo s místním muzeem, případně s návštěvou okolí, které nádherné, jsou tady i lesy určitě plné hub, dá se tady strávit celý den. Mějte se fajn a díky za pozornost. Borku, tobě děkuju.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
5: Cestou, necestou,

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na Jižní Moravě vzniknou nové filmové a audiovizuální projekty. Správci odhadují letošní návštěvnost Baťova kanálu okolo 80 až 90 tisíc lidí. Oprava studánky ptačí svatyně u Adamova za 1 000 000 korun je hotová. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Tvůrci filmových a audiovizuálních projektů z Jižní Moravy dostanou krajskou dotaci. Zastupitelé odsouhlasili podporu 19 milionů korun. Podle vedení hejtmanství podobné aktivity pomůžou i firmám a službám, které se na jejich vzniku podílí. Pokračuje mluvčí úřadu Martina Žítková.
2: Cílem podpory není pouze vznik samotných audiovizuálních děl, ale také rozvoj místního filmového a kreativního průmyslu a ekonomiky. Do dotačního programu se letos přihlásilo celkem 61 žadatelů. Uspěla více než 1/3 z nich.
0: Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě sčítat. Hlavní plavební sezóna tam dnes končí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
3: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás letošními sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
0: Úrodě dýní letos uškodilo sucho. Farmáři odhadují, že mají tykví zhruba o 1/5 méně než loni. Někde se proto úbytek odráží i na ceně. Na Vysočině dýně zemědělci často prodávají formou samoobsluhy, třeba v Bochovicích na Třebíčsku.
4: Čistě na dekorace, jinak na nic. No, ale je to pro vícero i kamarádek, nebo tak, není to jenom pro nás dvě, takže tak.
5: Vysvětluje paní Mirka, že si s dcerou z Bochovic odváží desítky okrasných dýní. Sami si je tam vybrali a sami si také musí spočítat útratu a zaplatit. A i když na prodej nikdo nedohlíží, podle farmáře Dominika Jury jsou lidé poctiví.
6: Může se samozřejmě stát třeba, že kdo bere větší množství, tak třeba, že to třeba špatně spočítá, ale zatím jako letos nevidujeme žádný takový problém. Spíš teda na poli jsme měli návštěvníky. No.
5: Vysvětluje Dominik Jura, že si někdo přišel odnést dýně ještě před sklizní přímo z pole. Tam má ale fotopasti a sviníky tak mohl celou věc řešit domluvou. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Dělníci dokončili opravu studánky ptačí svatyně u Adamova na Blanensku. Práce vyšly školní lesní podnik Křtiny asi na 1 000 000 korun. Studánka funguje asi 90 let a patří mezi památky takzvaného lesnického Slavína. Studánek v okolí evidují lesníci kolem 50. Doplňuje mluvčí Kamila Hajková.
7: Tento lesnický Slavín vnímáme jako kulturní dědictví a v rámci své účelové činnosti se o tyto památky staráme a pečujeme o ně. Zajímavostí této studánky je fakt, že se jedná o jednu z tekoucích, což při dnešní klimatické změně není určitě samozřejmost.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici mezi obcemi Morkovice, Slížany a Litenčice. Motorkář se tam srazil se zvěří. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Tak dnes jsme se, přátelé, probudili nejenom do krásného rána, ale také do svátečního dne. Slavíme Den české státnosti. No a tak je jasné, že ani dnes nemůže chybět Morava krásná zem. Právě začala a začala písní Václave Svatý Jaroslava Máchy, hrála Šohajka. No a dnes tedy není třeba připomínat vzhledem k významnému dni, kdo má svátek. Je to tak, svátku blahopřejeme všem Václavům a Václavám, a to jak u nás, tak na Slovensku. Tedy i my přejeme jen to dobré. Za chvilku dám prostor předávání vinčování i vám. Tady je telefonní číslo 726 46520 a nyní už Dambořanka a Moravské polečko.

0: Tak to bylo Moravské polečko Františka Manese staršího a Vladimíra Salčáka. Hrála, jak už bylo řečeno, Dambořanka. No a mám tady první telefonáty. Pane Jeníku, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já jsem Jeník z Brna, ale teď jsem na prázdninách u babičky ve Strání.
0: Ano, no já jsem řekla pane Jeníku, ale to je mladý pán. Kolik je ti roku?
1: 10.
0: 10, tak. Povídej, komu chceš poslat písničku?
1: Tak chtěl bych popřát mému dědovi, který dnes slaví svátek. Pan Vašek Mikláš.
0: Aha, a co popřeješ dědovi s babičkou?
1: Všechno nejlepší, ať má nervy.
0: Dobré
1: ať nemá nervy.
0: Nervy
1: a ať se mu daří. A ať ještě...
0: No a ti ještě s vámi hodně dlouho let, Jeníku, že jo? To je jasné. Takovej děda, to je k nezaplacení. Tak dobře, tak si to užívej babičkou.
1: Pěkný, a ještě bych ano? prosím mým rodičům, kteří dnes slaví 13. výročí svatby.
0: Prosím tě, a jak pak se rodiče jmenují?
1: Jan a Marie Miklášovi.
0: Tak to je krásné. No tak rodičům popřejeme také krásný další život. Třeba zrovna s tebou si Jeníku určitě užívají. No a já už se tedy loučím s tímto mladým pánem, 10letým Jeníkem. Jeníku, někdy zase nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Nashledanou a zdravím i babičku. A teď už zdravím paní Ludmilu z Kobylí. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní ostrá. Já bych chtěla poslat 3 přání. Jedno do Velkých Bílovic zeťovi Václavu Knápkovi, druhý zpěvákovi Vaškovi Kovářikovi do Radostic a třetímu Vaškovi Komárkovi do Němčiček. Všem těm Václavům všechno nejlepší. Našemu ať to hraje, Radostickýmu ať mu to zpívá a Němčickýmu ať se mu daří ve Vinici. A do toho muzikánského nebe taky posíláme dědovi a pradědovi, ať jich tam všechny ještě obveselují. Moc děkuji a krásný den všem Václavům.
0: Nashledanou paní Ludmilo. No a písnička k dnešnímu svátku i pro milého tatínka Václava Slívu. Celá rodina mu přeje hodně zdraví, božího požehnání a mnoho sil do dalších let. Ze srdce manželka Broňka, dcery s rodinami a všechna vnoučátka. No a dnes slaví svátek i kamarád Vašek Pindák z Popova a zároveň se dožívá 2. října významného životního jubilea 80 let. A přání, milý Vašku, přejeme ti ze srdce všechno nejlepší, hodně zdraví a boží ochrany do dalších let. Pěkná písnička také pro jeho ženu Zdeňku a blahopřeji Pavla a Lojza Žáčkovi ze Slavičína. Na řadě je Moravské lidové, zpívá Miroslav Blaha za doprovodu cymbálové muziky Jaroslava Čecha.

0: Tak to byly Moravské lidové. No a teď už to bude telefonát z Lechotic, paní Šidlíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Ostrá. Dnes má svátek můj zeťák, pan Václav Bouška a můj vnuk Vašík Bouška ze Žeranovic. A svátek má i můj synovec, pan Václav Navrátil z Prusenovic i jeho syn Vašík. Takže svatí Václaví, vévodo české země, já vám přeji hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu a za celou moji velkou rodinu to přeje babička a teta z Lechotic. Děkuji moc krát a naschledanou.
0: Není zač, naschledanou, tak to bylo další krásné přání. A komu pak pošle milý pozdrav paní Olejníková? Dobrý den.
2: Dobrý den, všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát mému švagrovi Petru Rakovi z Vlachovic s dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody. Tomu přeji švagrové Zdena, Maňa a Jedina. Děkuji vám mockrát. Naschledanou.
0: Naschledanou, paní Olejníková. No a dnes slaví neuvěřitelných 95 let paní Marie Darmovzalová z Hlohovce. Pro ní následující. Milá naše maminko, babičko, prababičko a praprababičko, k tvým narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, pokoj, radost a boží požehnání. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a sílu, kterou nám po celý život dáváš. A tě Pán Bůh ještě dlouho opatruje a provází. Máme tě moc rádi. S láskou tvé 4 dcery, 9 vnoučat a 23 pravnoučat. Jedno je ještě na cestě. No a také jedno její první prapravnouče. Dnes se dožívá krásných 92 let paní Božena Poláčková z Velatic. Přání, milá maminko, za celou rodinu ti děkujeme za vše, co jsi pro nás udělala. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví, pohody a božího požehnání. Velkou radost, ať ti dělají pravnoučata Verunka, Anička, Sasinka, Samík a Daniel. Poděkování také patří sourozencům Božce a Václav za jejich obětavou péči oni. Dále přeji k svátku všem Václavům v rodině vše nejlepší, hodně zdraví. No a to všem přeje dcera Jana s rodinou. No a dnes tento sváteční den nemůže chybět ani Morava, krásná zem.
3: Český rozhlas Brno.
4: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Dozněla krásná písnička, no kapelu ani není třeba představovat, přesto byla to Moravanka. No ale teď už to bude pan Popelka z Hračovic. Dobrý den.
1: Milé sváteční pozdravení vám do redakce a všem posluchačům, paní Ostrá. Naše blahopřání a dneska zaletí do Strání, kde slaví své životní jubileum naše nejmladší švagrová, paní Liduška Popelková. Milá Liduško, za celou naši rodinu ti posíláme pozdravení a přání všeho nejlepšího, hlavně zdraví, pohody a štěstí. A se ti daří a nadále prožíváš dny plné radosti a spokojenosti v kruhu své rodiny, děti a vnoučat. Pozdravujeme i našeho bratra, tvého manžela Libora. A paní Ostrá, ještě jedno přání mám. U nás teď na návštěvě mám bratra Martina s manželkou Miluškou z Nového Boru. Má rád naše moravské písničky a proto prosím i jemu tu následující věnujeme.
0: No tak určitě.
1: Marie a Jenda Popelkovi z Hračovic s celou rodinou a vám prosím.
0: Jo, pane Popelko, já jenom chci dodat, že to sice nebude teď moravská písnička, ale já jsem si jista, že si Zelené háje za chvilku tam všichni společně zaspíváte. Naschledanou.
1: Moc krát děkujeme, naschledanou.
0: Naschledanou. No a teď už Matouš, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěl poslat písničku mému bratrovi a bratrancovi, oni jsou už teď velcí kluci, pod jim celých 17 let. A oni mají strašně rád tady ty dechové
0: hudby. A jak se jmenují?
2: Jmenuje se Šimon a Radovan.
0: Šimon a Radovan, a příjmení tedy neprozradíte, Matouši?
2: No, jeden je ryba a druhý je horák.
0: No
2: a oni teď ještě budou dělat řidičské průkazy, tak jim přeju hodně štěstí.
0: Ano, pevnou ruku na tom volantu, že jo? No Matouši, pro vás to byla premiéra, že dneska?
2: Ano, ano.
0: Tak já doufám, že budou i nějaké reprízy, že si dovoláte k nám a opět pošlete někomu pěknou písničku a já tu písničku věnuji i vám. Mějte se tam
2: Děkuji.
0: Všichni moc hezky. Naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
0: Naschledanou. No a nyní už přání k dnešním narozeninám milé mamince, babičce a prababičce paní Marii Vymazalové z Drahanovic u Olomouce. Za vše děkuji a hlavně pevné zdraví přeji všichni blízcí, kteří mají moc rádi. No a také pro manžele Konečných z Holešova zazní k odpolední pohodě písnička. Písničku posílá dcera Jitka, no a ta už byla prozrazena, ta písnička, jsou to skutečně Zelené háje.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo k nám do studia 726465200. Ještě jednou vám krásný sváteční den přeje Jiřina Ostrá. No ale teď už mezi nás zvu milou posluchačku z Jalubí a je to paní Vávrová. Dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou, paní Ostrá, všem posluchačům i vám ve studiu. Prosím o písničku s přáním pro mého manžela, pana Václava Vávru z Jalubí, od manželky, dětí, vnuku, pravnučky. Přejeme mnoho zdraví, pohody, ale i štěstí k jeho dnešním narozeninám i jmeninám. A taky děkuji všem, co mu přáli, ať osobně nebo telefonicky, rodině, kamarádům a všem známým, ať písnička potěší i je. Mm-hmm. A do Rakvic taky ještě kamarádce Věrce Rosypalové pozdrav a jejímu příteli Václavu taky všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
1: Ano, tak jo, paní Vávrová, víte, jak se jmenuje ta další písnička? Ta se jmenuje Krásný je příběh náš. Můžete se třeba s tímto ztotožnit? Krásně jste popřála manželovi?
2: Můžeme, protože ještě před týdnem, paní Ostrá, jsme oslavili 58. výročí no. naší svatby.
1: To je roku, paní Vávrová, tak doufám, že mnohé další společné roky máte ještě před sebou. Mějte se oba moc hezky.
2: Ale víte, co to zdraví už moc neslouží manželovi, ale tak zaplať.
1: Pomaličku, polehoučku může tak. být. Tak jo, nashledanou.
2: Děkuji moc, nashledanou.
1: A paní Dana Skútu, slovenský telefonát, dobrý den.
3: Dobrý den, prajem všetkým poslucháčom. Já bych sem dneska chtěla dát zahrát k dnešním 75. narozeninám paní Evě Ryškovej, která vás počúva denodenně, lebo je priputaná na lůžko. A prajem jej, nech sa jej zdravíčko trošičku aspoň zlepší a tu pohodu v rodině a spokojnost jej prajem.
1: Tak určitě, paní Dano, a možná by si zasloužili poděkování i ti, kteří se o paní Evu Liškovou starají.
3: Ano, ano, že? Aj oni. Manžel, Ferdinand a dcery Lada a Evička.
1: Tak není to nic jednoduchého, ale hlavně, že paní Eva Lišková má dobré rodinné zázemí a má koho, kdo by se o ní postaral. Takže paní Dano, hezký pozdrav na Slovensko, nashledanou.
3: Děkujem, nashledanou.
1: Nashledanou. No a další vinčování je pro pana Vaška Mikláše ze Strání. Vše nejlepší, Vašku, ať se dneska máš. Hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěch ve všem, co děláš. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí manželka Marie a přátelé Alena, Jan, Danka a Dana. Další neslaví svátek i milý pan Václav Popelka z Bánova. Přejeme mu hodně zdraví, pohody, lásky a nechť ho provázejí krásné chvíle s vnoučátky, dětmi i s milovanou manželkou Boženkou. To ze srdce přejí manželé Maruška a Mirek Koktavý. A jak už jsem říkala, teď to bude Krásný je příběh náš.

0: Tak to byla písnička Antonína Perničky, krásný je příběh náš, hrála Hanačka z Břestu. No ale teď už zdravím, řekla bych pana Mirka z Bánova, ale tentokrát to není tak. Říkal mě pan Mirek, že je ve Staré Boleslavi, takže zdravím do Staré Boleslavi pana Mirka. Dobrý den.
1: No, zdravím, tak já posílám krásný pozdrav té svatováclavské národní pouti ze Staré Boleslavi. Čekáme tady na autobus do Prahy, tak pojďám, poslouchám to, tak vám zkusím, jestli se dovolám, takže bych chtěl pozdravit všechny známé posluchače a poslat jim pozdrav pěkně, sváteční poledne nebo odpoledne přeji, tak hlavně paní Bětku Svobodovou do Petrova, maminku na Březovou, paní Marušku Žemlovou a všechny přátelé a známé. Takže. A tomu Václavovi Popelkovi do toho Bánova teda pošlete taky.
0: Tak to určitě, no, vy máte za sebou. Tak vy máte za sebou krásný zážitek určitě.
1: Ano.
0: No a před sebou další krásné zážitky, ne, pane
1: určitě,
0: Mirku?
1: Určitě, dostřeli jsme v Praze, takže to.
0: Tak jo, tak si užívejte toho života. Doufám, že vám přináší samé pěkné chvíle, jako zrovna dnešní den. No, můžeme se rozloučit, protože pozdravy jste vyřídil. Naschledanou.
1: Naschle.
0: A teď už telefonát z Jezeřan, paní Marie. Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla nechat popřát paní Jarmily Skřičkové z Těšan k jejím dnešním narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho jen to nejlepšího. A ještě bych chtěla popřát jejímu manželovi, mojímu bratru, panu Josefu Skřičkovi, který se 23. měl taky narozeniny, jenomže to neslyšeli, takže dneska ještě dodatečně. Jim přeji oběma hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho jen toho nejlepšího. Mm. A všem Václavům.
0: A to jste a hodná, paní Marie.
2: Taky.
0: Děkujeme.
2: Jo,
0: naschledanou
2: taky
0: i pro vás. No a tady mám vinčování pro pana Karla Fabičovice z Charvátské Nové Vsi, který se 29. září, který 29. září oslaví krásné významné životní jubileum. Náš milý Karle, 70 je krásný věk a zároveň příležitost radovat se ze všeho dobrého a těšit se na to, že něco dobrého ještě přijde. K tomuto významnému dni ti přejeme především pevné zdraví, ať ti dobře slouží a ať tu s námi si ještě mnoho krásných let, nejlépe alespoň do stovky. Přejeme ti také hodně štěstí, pohody a radosti. Ať máš každý den důvod k úsměvu, starosti, ať se vyhýbají a život ať ti přináší co nejvíce šťastných chvil a krásných zážitků, které budeme moci společně prožívat. Užij si svůj narozeninový den podle svých představ a do dalších let vykroč s úsměvem a dobrou náladou. Všechno nejlepší ti ze srdce přejí manželka Marie a dcera Hanka, no a Radek by se určitě k přání připojil. 26. září oslavila 80. narozeniny paní Marie Předsechtělová. Milá maminko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. A tě každý den provázejí úsměv, pohoda a pocit, že jsi obklopena těmi, kteří tě mají ze srdce rádi. Všechno nejlepší přejí synové Rosťa a Roman s rodinou. Podhoranka pak potěší pěknou písničkou.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Podhoranka, Polka, Františka vystoupila. No a teď už to bude paní Hrnčiříková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak nejdříve pozdravím všechny vás tam v Brně, v redakci. A je perfektní s vaším programem. A jinak bych prosila písničku pro mého bratra Václava, má dneska svátek, a jeho manželku Janu. Jsou to manželé Soukupovi z Přílep. Jana měla před měsícem narozeniny, takže něco hezkého jim tam zavolí.
0: Zahrajeme, určitě, no, paní Hrnčiříková. Určitě.
1: No, já jsem byla dopletená.
0: Ne, je to v pořádku. Já ještě zopakuji, no, pro Václava a Janu Soukupovi bude pěkná písnička. Ano. Naschledanou.
1: Ostrát, děkuji, naschledanou.
0: Není zač, naschledanou. A teď ještě pan Mojmír. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, paní Ostrá, ještě jeden karáty. Dnes by také slavil svůj svátek náš kamarád, pan Václav Kameník z Hrušova u Brna. Byl to velmi a také velmi poctivý člověk a také bývalý starosta Hrušova.
0: Takže, pane Mojmíre...
2: Často na něj vzpomínáme za všechny kamarády a známe přeji Pepa Irvec z Mariánských lázní a Mojmír z Moravského krasu.
0: Pane Mojmíre, já jsem ještě chtěla dodat, nechtěla jsem vás přerušovat, že vzpomínky vysíláme pouze v té druhé části Moravy krásné země od 18 do 19 hodin. To pro příště,
2: takže
0: ano?
2: Dobře, jo? Takže děkuji moc.
0: Prosím.
2: Děkuji za vysílání a přejeme a posíláme mu do nebička hezkou písničku a melodie, které vyberete.
0: Tak se už rozloučíme.
2: Ještě se jednou omlouvám a děkuji.
0: Nashledanou. A ještě než budu předávat další blahopřání, tak poprosím Borka, aby si nachystal písničku pro tebe. Tak a ještě písnička patří kapelníkovi Sklepanky z Vrbice, Václavovi Herzánovi. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, které vás trochu zlobí. Lásku, klid, pohodu, spokojenost vám přeje Hanka z Hulína. Písničku posílá také celé Sklepance a všem, co s kapelou jezdili do Luhačovic. Je to už nějaký pátek, co jste tu už nehráli. Bylo to vždy veselé, škoda, že dechovka tak málo hraje v Luhačovicích. No a přání sváteční i narozeninové pro Václava Vaculíka ze Sadů. Milý Venánku, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, ať tě život jenom baví. Ať se ti splní každý sen a krásný je tvůj každý den. A pivečko u kovaříků si za nás dej. To ze srdce přejí rodiny Paškova, Jirkova a Zahnášova a teď už pro tebe.

Tak to byla polka Jaroslava Humpolíka a Růženy Sýpionové v podání Starobrněnské dvanáctky. A poslední ze srdce přejeme našemu milovanému bratrovi Václavovi Vaculíkovi k jeho 73. narozeninám a k svátku hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. To přejí sestra Marie, dále Ludmila a bratr Alois s rodinami. A úplně poslední, chtěli bychom zahrát pěknou písničku pro dobrou náladu při návratu z dovolené Krejzovi z Rackové a nyní ve Florencii. Rádi vás posloucháme a děkujeme za zahrání Krejzovi, písnička Pramen lásky.

Podhoranka dohrála, no a seniori z Hluku vás zvou na seniorskou besedu se zpíváním, která se koná už zítra v úterý 29. září od 19 hodin ve velkém sále Hlucké tvrze. Jako hosté vystoupí mužský sbor Hůtek z Bánova, k tanci jak poslechu bude hrát dechová kapela Pohoda. No ale teď je 12 hodin 56 minut, přátelé, takže polední část sváteční Moravy krásné země končí. Ovšem nebude chybět ani ta druhá část, takže se opět setkáme krátce po 18. hodině. Krásný sváteční den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už zní valčík na rozloučenou v podání svárovanky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Tento týden začne ve Slavkově u Brna rekonstrukce Koláčkova náměstí. Lávka, která spojuje Fignerovo a Benešovo nábřeží ve Zlíně, bude na 2 měsíce uzavřená. Senát dnes tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Slavkově u Brna začnou stavbaři tento týden rekonstruovat Koláčkovo náměstí. Rozsáhlou proměnu město připravovalo několik let. Práce vyjdou na 64 milionů korun, jsou rozdělené do více etap a hotové mají být za 2 roky. Přinesou také dopravní omezení nejen na samotném náměstí, kde nebude možné parkovat, ale i v okolních ulicích. První etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání na západní straně náměstí, říká vedoucí investičního odboru Slavkovské radnice Petr Lokaj.
4: Staveniště už je předaný, zhotoviteli stavby. Oni si teďka vyřizují přechodné dopravní značení, aby ty auta mohly odparkovat pryč. A předmětem toho projektu je oprava komunikace před synagogou. Tam vznikne vodní prvek, ale i stromů, parkoviště pro auta, veřejné osvětlení i dětské hřiště.
3: Současně se stavbou začne archeologický průzkum. V minulosti tam totiž stála židovská čtvrť. Lidé ve Zlíně budou muset od zítřka počítat s uzavřením lávky přes Dřevnici, která spojuje Benešovo a Fignerovo nábřeží. Jde o jednu ze 2 lávek, které v této části města přes řeku vedou. Město ji začne opravovat a pěší ani cyklisté se po ní během prací nedostanou. Rekonstrukce má stát přes 2 miliony korun a potrvá nejdéle do konce listopadu.
5: Stavaři opraví hlavní část lávky, vymění izolaci i celé zábradlí a konstrukci opatří novým nátěrem. Oprava je jedním z projektů participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, ve kterém o využití části městských peněz rozhodují sami obyvatelé. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
3: Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
2: Počasí.
3: Obloha dnes bude v našem regionu jasná, nebo se přechodně vyskytne jen malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme kolem 21 až 24 stupňů. Na Kroměřížsku a Vyškovsku čekejte místy jen 19 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta bourala na Benešově nábřeží ve Zlíně. Dále máme hlášenou nehodu dvou aut na dálnici D1 ve směru na Prahu v úseku u Starého Lískovce v Brně. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Osobnosti Česka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít, než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jako vy nemůžete ovlivnit úplně. Jako...
2: No a můžeme, tím, že to jo? Jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, Afghánistán?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak, a malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi s Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně i v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal, a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů. Jako

0: mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
0: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
0: To, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na Severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo.
1: Nedojde talíř.
2: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně jak zkontrolovat vystavovat... pět
2: na to už potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jeskyně v Moravském Krasu a v Mikulově jsou dnes výjimečně otevřené. Přemysl Otakar II. Bude mít v Uherském Brodě 5 metrů vysokou sochu. Od čtvrtku začínají platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost s teplotními maximy kolem 24 stupňů. Posloucháte Český rozhlas a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Při příležitosti státního svátku se dnes můžou zájemci podívat do jeskyní v Moravském Krasu a v Mikulově, které jsou běžně v pondělí zavřené. Prohlédnou si tak jeskyni na Turoldu v Mikulově nebo se projedou na lodi punkevními jeskyněmi a podívají do propastí Macocha v Moravském Krasu. Podrobnosti doplňuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
2: Teď v posledních letech se snažíme co nejvíce vycházet lidem vstříc, když jsou státní svátky, v případě třeba 17. listopadu a podobně, se snažit odevírat jeskyně, někdy to jenom trochu jde, aby jsme vyšli návštěvníkům vstříc. Kromě v podstatě punkevních jeskyní v Moravském Krasu většina je zavřená v pondělky, ale takhle byla škoda nechat je zavřenou.
0: V Uherském Brodě dnes v 16 hodin odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Podrobnosti přidává městský architekt Jiří Kolouch.
3: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
0: Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
4: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
5: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
4: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
6: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
4: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude převážně jasná nebo se přechodně vyskytne pouze malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme jen kolem 21 až 24 stupňů. Na Kroměřížsku a Vyškovsku čekejte místy pouze 19 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta měla nehodu na dálnici D1 ve směru na Prahu v úseku u Starého Lískovce v Brně. Zprávy Českého rozhlasu končí a nyní už je na řadě naše odpolední vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé, zdravím vás a velké pozdravy posílám zejména Václavům a Václavám. Je pondělí 28. září 2026 a zmínění slaví své jmeniny, což ovšem také znamená, že dnes máme den sváteční. Je to státní svátek, ve kterém si nenakoupíte v těch velkých hypermarketech. Možná, že je vás o to víc u vašich rozhlasových přijímačů a ať už děláte cokoliv, přeju vám, ať se vám to daří, ať vám jde práce od ruky a ať vám je Český rozhlas Brno dobrým společníkem. Předpolednem jsme pro vás vysílali z předklášteří na Tišnovsku. Byl jsem u toho, když Jarka Vykoupilová promlouvala s pomologem, se zelinářem, ale i s vypravičkou příběhu a s ovocnářkou. Konají se tam totiž, tedy v předklášteří na Tišnovsku, už v tuhle chvíli a do 17. hodiny konat budou slavnosti ovoce. A já vám velice vřele doporučuju třeba i soukromou reprízu, pokud vám během dopoledního vysílání něco uteklo. Na naší webové stránce v audioarchivu, tedy na stránce brnorozhlas.cz, to jde. A můžete to udělat i pomocí aplikace Můj rozhlas. Ovšem teď už 5 minut po 14. hodině ze studia na Beethovenově ulici zahajuju sváteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. A jak to tak vypadá o babím létě, si po písničkách Petra Koláře a sdružení Dawn budeme povídat s meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Tak ještě jednou, hezké sváteční odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: byla polovina dubna 1973, když se tahle písnička, skladba Tie I Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree v podání skupiny Dawn a Tonyho Orlanda dostala na 4 týdny do čela britského singlového žebříčku. A dokonce se jí, tedy téhle písničky, ve Spojeném království prodalo přes 6 milionů kopií, což, jak se ukázalo později, stačilo na titul nejprodávanější single 73.
1: Počasí.
0: Teď je ale čas na podrobné informace o počasí a já vítám meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jako vždy pro vás mám tu první otázku připravenou na stále stejné téma. Jaké máme teploty na jižní Moravě?
2: Teploty se snaží atakovat i letní 25, ale zatím nejvíc mají Dyákovice 24 a 2 desetiny stupně Celsia. Nejčastěji tedy ty teploty jsou mezi 22 až těmi 24 stupni. Nejvyšší polohy kolem 19, oblohu nepokrývá vůbec žádná oblačnost, i když nějaké snahy ještě před nějakou chvilkou byly o takovou hodně drobňoučkou kupovitou oblačnost, ona ale vypadá, že se spíše rozpustila, takže jasno. No a vítr ten fouká od jihovýchodu na mnoha místech je mírný, takový nejslabší je na východě, jihovýchodě kraje a naopak v rámci té mírné rychlosti nejsilnější je na Znojemsku, tam může mít i nárazy kolem 40 km v hodině.
0: Soudě podle aktuální situace a toho, jak jste ji popsala, bych tedy vlastně mohl říct, že moje předchozí tvrzení o tom, že si s vámi budu povídat o babím létě, je na místě. Co nás čeká odpoledne?
2: Přesně tak, je to takové typické babí léto, odpoledne nebo v těch dalších hodinách ty teploty ještě malilinko možná porostou, ale už není jak zásadně, takže možná i ta 25 letní se na jihu kraje objeví. Na obloze se nic dít nebude, myslím žádné změny, i v noci čekáme většinou jasno, jenom zítra k ránu se mohou ale velmi výjimečně vytvořit v údolích mlhy. Teploty v noci nejnižší 10 až 7 stupňů, v údolích při slabém větru, protože ten vítr může v noci také někde pofukovat mírný, ale spíš bude převládat slabý, takže při tom slabém větru nebo bez větří málo nebo méně kolem 5 stupňů a vítr tedy v noci slabý, místy mírný východních směrů.
0: Zítřek, úterek 29. září, to už bude běžný pracovní den. No a do něj se probudíme možná i s východem slunce. Ten v Brně nastane v 6 hodin a 49 minut. Západ slunce zítra v Brně v 18 hodin a 39 minut a platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické předpovědi. Čeká nás zítra opět slunečné počasí?
2: Ano, přesně tak, ten den bude v podstatě stejný jako dnešní, převažující jasno a teploty také budou hodně podobné, 21 až 24 stupňů, možná za svých kraje až k té 25 a vítr také podobný, mírný, jihovýchodní, takový výraznější, svižnější, zase v průběhu dne na Znojemsku, tam tedy nejpravděpodobněji s nárazy do nebo kolem 50 km v hodině.
0: A byť je pravděpodobnost naplnění předpovědi o něco nižší než ta na zítřek, tak se vás zeptám i na středu a na čtvrtek.
2: Ve středu to bude ještě hodně podobné, očekáváme nadále jasno, případně se může objevit nějaká jenom menší průsvitná oblačnost, ale ve čtvrtek tam té oblačnosti vysoké bude výrazně přibývat, takže spíš až skoro zatáhne oblohu, ale může být zase taková částečně průsvitná, čili chvílemi přes ní bude více či méně snad sluneční paprsek prosvítat, ale obecně tedy bude hodně té oblačnosti ve čtvrtek, no ale na teplotách se to nějak zásadně neprojeví, zase těch 20 až 24 stupňů a ráno 13 až 9.
0: Meteoroložka Jitka Kučerová vám předestřela, jaké počasí nás čeká až do čtvrtka. Děkuji za podrobné informace do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeju krásné sváteční odpoledne.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Brno.

0: Zahraniční klasika z let 80. To byl Limahl, bývalý zpěvák kapely Kajagoogoo, tentokrát na solové dráze. No tentokrát už je to víc než 40 let, co naspíval Neverending Story. Slyšeli jste v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, ve které vám teď chci nabídnout jednu pozvánku na místo, kde by se vám mohlo líbit a kde se třeba i něco nového dozvíte. Přinejmenším to, jaký svět mají nevidomí. Je to pozvánka na Tmavomodrý festival. Ten již od roku 1989 propojuje svět vidících a zrakově handicapovaných dětí a mladých lidí prostřednictvím umění, hudby a společných zážitků. Jeho 36. ročník se uskuteční v Brně už od této středy a až do 2. října, tedy od středy do pátku. Vrcholem programu budou koncerty Děti dětem 1. října v Královské kapli na hradě Špilberku a slavnostní koncert 2. října v Červeném kostele. Vystoupí na nich mladí zrakově handicapovaní umělci společně se žáky a pedagogy základních uměleckých škol. Součástí festivalu budou také hudební workshopy a haptická prohlídka expozice Art Design Fashion v Moravské galerii v Brně. Jste srdečně zváni na Tmavomodrý festival.
1: Hedův zvonek.
2: Lonťák dovalí do štatlu na Kauf. U Vichra kaufnul kovadlinu a kýbl, bez verimexu, dvojku kůřat a husu. No jo, a jak to teďko všecko dostat na domášov? A tak mu prodavač radí. Dejte kovadlinu do kýblu a neste ho v jedný plotvi. Do druhé ruky lapněte husísko a pod každou pažu jedno kůře. Pasr nahodí děkovanec a vyšumí. A jak se to tak čáruje? Na štrece ho stopne debrecinka, betálně vyvinutá, a že zabloudila a potřebovala by hodit radílka, jak se dostane na žluťák. Tu je ale náhoda. Já valím za brácho, on tam kempuje. Tak pojďte se mnou, já vám nahodím garde. A přes Auget to bude trošku blíž. No jo? A jak vám můžu věřit, že mě v parku nepřitisknete třeba k plotu, nevyhrnete mě sukňu, nestáhnete mě unterhózny a víte co? Podívejte se, to je jednoduchý. Teď nesu kýbl, kovadlinu, husu a dvě kuřiska. Jak by jsem něco takového mohl sfakčit? Z čeho máte fedry? No, při troše dobré vůle byste mohl dát husu na zem, přiklopit ju kýblem, ten zatížit kovadlinou, no a kuřata vám podržím já.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Nevím, jak je to ve vašem případě, ale vždycky, když slyším tuhle písničku v podání Dalibora Jandy, vzpomenu si na ten jahodový koktejl ve Spuťálu tady v Brně. Tenkrát to bylo v 80. letech, tuším, že za 5,60, ale jistý si tím úplně nejsem, tedy tou cenou. Nicméně pamatuju si ty, no vlastně keramické pohárky, ze kterých se jahodový koktejl popíjel. Ale já teď vlastně jenom odvádím vaši pozornost, protože jsem připravil našeho výherce, slyšíte správně, výherce na to, že bude slyšet v našem dobrém odpoledni. A je to proto, že pomaličku, ale jistě se sice chýlí ke konci měsíc září, měsíc, kdy společně s vámi oslavujeme 102. narozeniny Českého rozhlasu Brno, ale pořád ta možnost vždy v pravou chvíli po tom správném signálu v našem vysílání zavolat, tak tahle možnost stále platí. A jste-li nejrychlejší, no tak máte knihu, kterou vám budou ostatní závidět. Temné letopisy moravské, dokonce i s podpisem Michala Jisteníka a autorů. Je to pan Jiří, který byl tentokrát nejrychlejší. Dobré odpoledne.
1: Já vás zdravím, Borku, a zdravím posluchače Brněnského rádia.
0: Musím říct, že ten pozdrav putoval do Padochova, kde se právě teď Jiří nachází. No a já se vás zeptám, jestli to tedy skutečně bude dárek pro vás, anebo pro někoho vám blízkého.
1: Zatím nevím, komu bych to věnoval, zatím si to přečtu a pak uvidí, jestli si to někdo zaslouží nebo nezaslouží. Takže jenom když tak podpisy těch tvůrců toho a bez věnování komu.
0: Ano, hlavních aktérů, řekl bych.
1: Ano,
0: ale pane Jiří, já po vás budu chtít ještě něco. Znáte to, něco za něco, jo? Vy máte knihu Temné letopisy moravské, my máme narozeniny a vy byste měl říct, co vy byste vzkázal blízkým nebo světu, až vám bude 102 let.
1: Až mě bude 102 let, tak to bude rok 2055. No tak věřím, že se toho dožiju, sice nevím, jakým stavu, ale určitě dobrým. Chtěl bych, protože minulý týden tady Zdeněk Junák vykládal o tom, že bych v těch letech chtěl vyrábět, nebo že bych chtěl mít nějaký svůj výrobek, nějaký koktejl nebo něco, už si to nepamatuju. Tak bych byl rád, kdybych to s ním třeba mohl popíjet v té době, a jinak všem ostatním přeju zdraví, pohodu a rozhlasu do dalších let vše nejlepší.
0: Jiří, moc krát vám děkuju za celou naši vysílací posádku i dnes, tedy ve sváteční den 28. září. No a ujišťuji vás, že někdy v tom pracovním týdnu, který je před námi, dneska je svátek, tak dneska ještě ne, budeme také tu knihu svěřovat poštovním službám, doručovatelkám, které vám ji určitě brzo přivezou. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, děkuji, naschanou.
0: Dnes pro vás máme jak témata seriózní, tak méně vážná. Slyšeli jste třeba pozvánku na Tmavomodrý svět, ale i Edův zvonek. A taky soutěže. Slyšíte správně soutěže, protože minimálně ještě jedna, tedy naše trefa, vás v obvyklý čas, tedy po 15. hodině čeká. I tam pro vás bude odměnou kniha. To vám můžu říct už teď. Ale teď vám taky říkám, že za chvilku se vydáme na výlet společně se zástupkyní Klubu českých turistů, kterou je pro dnešek Hana Varmužová. Takže za chvíli na výlet.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, milí turisté a vážené turistky. Jsme připraveni u mikrofonu společně s Hanou Varmužovou, tedy spíše ona než já, pozvat vás na výlet. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zahradníkův kout. Já se přiznám, že vůbec nevím, kterým směrem se vydáváme.
1: Je to pozvánka do Nového Města na Moravě a Zahradníkův kout, to je název takové chatové kolonie na sever od Nového Města na Moravě. A je to velmi pěkné a zajímavé místo, takže bych tam ráda posluchače pozvala. Vyrazíme z Nového Města na Moravě z vlakového nádraží a půjdeme směrem na Maršovice po žluté turistické značce a v okamžiku, kdy už se blížíme k vesnici, tak před vesnicí je takový malý rybníček, jmenuje se Knězovec a u toho my odbočíme vlevo do nové zástavby. Tam totiž mezi Novým Městem a Maršovicemi vzniká nová čtvrť a vede tam ulice, která se jmenuje Nad Městem a po té ulici my půjdeme. A dojdeme do takového údolí k potoku, kudy vede zelená turistická značka na konci této nové zástavby a ta značka nás dovede k Novoměstskému koupališti. Novoměstské koupaliště v současné době velmi pěkně udržované, krásné trávníky a my ho budeme míjet po jeho okraji. Zároveň tam vede i taková naučná stezka, je to obrázková stezka. Po tomto okolí je rozeseto několik obrázků, na stromech jsou pověšené a ke každému tomu obrázku se váže nějaká pověst. Kdo by si to chtěl projít, tak doporučuji zastavit se v Novém Městě v infocentru a vzít si k tomu materiály, aby si mohli číst i všechny ty pověsti. No a my po zelené turistické značce dojdeme až k prvnímu obrázku, ten má název Richtářovec a tam uhneme vlevo a půjdeme lesem takovou pěknou pěšinou a to nás dovede až ke studánce. Respektive dovede nás tak 20 metrů od té studánky a uhýbá přes potok tahle ta trasa. Ale my se k té studánce určitě půjdeme podívat, protože je to velmi hezký domeček a naviguje vás tam taková vyřezávaná ruka na stromě, která ukazuje k prameni. No a když přejdeme potok, tak už se ocneme v Zahradníkově koutě. Ale já zvu posluchače do Zahradníkového koutu proto, že při cestě, když se budeme vracet směrem k Novému Městu, si určitě všimnou takového velkého opracovaného kamene a je celý popsaný. A já jsem si nejdřív myslela, že je to nějaký smírčí kámen. Ale můj bratr mě vyvedl z omylu. Je to náhrobní kámen, je to původní pomník z novoměstského hřbitova a je věnovaný Kateřině Zahradníkové. Ten text je velmi dobře čitelný, takže se dočtete, že zemřela v říjnu 1842. A ten kámen má takovou zajímavou historii. On původně byl pravděpodobně součástí, když zrušili hrob a zrušili i ten pomník, tak ho zastavili do zdi opěrné. A když se hřbitov rozšiřoval, tak ten kámen prostě vyhodili a ležel na skládce a všímaví lidé si toho všimli, oslovili vzdálené příbuzné této paní Zahradníkové a ti nechali kámen opravit a symbolicky ho postavili do Zahradníkového koutu, neboť to jméno tak to evokuje, ale příbuzní oni nejsou. A ještě bych upozornila na jedno zajímavé místo tady právě v lese Ochoza, který je v současné době protkaný spoustou cyklistických tras, ale nachází se tady kamenná mohyla a na té kamenné mohyle je pěkný kříž. Takže i to je místo, kde je pěkné se zastavit. A potom projdeme lesem, dojdeme k chatě zděné, které se běžně říká Mercedeska a před tou Mercedeskou uvidíte informační panel, kde si můžete přečíst o historii této chaty víc a pak už směřujete lesní ulicí do Nového Města na Moravě a na nádraží.
0: Svým rodištěm nás vlastně dnes provedla Hana Varmužová. Ovšem byl to i Zahradníkův kout, který jsme prozkoumali v dnešním turistickém typu. A já vám za tuhle pozvánku děkuji a přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ani Českého rozhlasu a rozhlas.cz.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas. Zprávy.
5: Zlínský krajský soud bude zítra pokračovat v projednávání případu muže obžalovaného ze zapálení baru. Spolky v Hodoníně se stěhují zpět do dětského městečka. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Dnes čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 24 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Zlínská pobočka krajského soudu v Brně bude zítra pokračovat v hlavním líčení s 30-letým Danielem Kratochvílem, který je obžalovaný z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Soud čekají další výpovědi svědků. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu a kanistr zapálil poblíž skladu, ve kterém byl barman. Ten utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Kratochvíl tvrdí, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Státní zástupce pro něj žádá 21 až 22 let vězení. Do dětského městečka v Hodoníně se začínají zpátky stěhovat děti a vedoucí zájmových spolků. Areál ve čtvrti Bažantnice před 5 lety zničilo tornádo. Dělníci teď dokončili opravy, práce vyšly na téměř 115 milionů korun. Teď je tam 12 chatek a provozní budova. První schůzky už v dětském městečku měli třeba skauti, doplňuje vedoucí Daniel Čada.
6: Po tom tornádu vlastně to šlo zrovna tady tím pásem, takže ty chatky, které byly taky původně dřevěné tady, tak ty stromy to popřilehávalo a kompletně se to tady zlikvidovalo, kromě nějaké zděné budovy, která byla teď na místě hřiště, tak tam zůstala klubovna, ve které my jsme ještě rok přebývali, protože byla obyvatelná, ta nespadla.
5: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. To nabízí nový program spolufinancovaný nadací The Kellner Family Foundation. Jeho cílem je do Česka přivést špičkové vědce ze zahraničí. Peníze jim pak mají pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není určený jen cizincům. Hlásit se můžou i Češi působící v zahraničí a přihlášky jsou otevřené do 9. listopadu. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie.
7: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
8: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
7: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Zbrojení podle papeže není řešení. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Dnes bude v našem regionu jasná obloha, nebo se přechodně vyskytne jen malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme kolem 21 až 24 stupňů. Na Kroměřížsku a Vyškovsku čekejte místy jen kolem 19 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Odstavené osobní auto může komplikovat provoz na dálnici D2 ve směru na Brno v úseku u Kostic na Břeclavsku. Na zprávy Českého rozhlasu už nyní navazuje druhá hodina pořadu Dobré odpoledne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pár chvil po 15. hodině vás vítám ve druhé části našeho dobrého odpoledne a přeju ještě jedenkrát všecko nejlepší Václavům i Václavám. Ten státní svátek je se jménem tohoto českého světce přímo spojen a věřím, že oceníte i to, že jsem jej dnes zakomponoval také do otázkových témat naší pomaličku se blížící trefy. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno, Borek Kapitánček. Přeji vám nerušený poslech, krásnou sváteční pohodu. No a ti z vás, kteří rádi soutěží, mají za sebou vlastně už jednu soutěž ke 102 letům existence Českého rozhlasu Brno a další je čeká. Mám tím na mysli právě onu trefu, ve které nejprve vyberete dvě ze čtyř otázkových témat, které nabídnu, pak dvakrát správně odpovíte a máte knihu, tentokrát z nakladatelství Jota. Jsou to hvězdy kvelbu Pavla Řeznička, které zatím držím v ruce. Autor v téhle téměř legendární knize vzpomíná na své mládí strávené v Brně, kde bydlel v bývalém krejčovském či niťařském krámku. No a tohle vyprávění, které může být dnes vaše, tak tohle vyprávění je souhrn autentických anekdot a osoby, které navštěvují hlavního hrdinu pekárka v jeho krámku, mají svůj předobraz v reálných osobnostech brněnského kulturního života. Hvězdy kvelbu nabízím jako cenu za dvě správné odpovědi. Otázky zatím ještě nebudu zveřejňovat, ale měli byste vědět, že po písničkách Petra Kotvalda a Italky Alíče vás čeká na čísle 726465200. Stejně jako nejprve výběr mezi tématy Brněnský Hamtec, Svatý Václav, Křížovka a Rakouská gastronomie. Budu vám držet palce. Rád vás uslyším. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Ta zvláštní noc, una notte speciale, tohle byla Alice. Nádherná, nádherná. Mám tím na mysli jak písničku, tak interpretku, ale teď bych vám měl představit v našem dobrém odpoledni na svátek svatého Václava našeho soutěžícího. Tím je pan Jiří, u kterého to jen tak mezi námi je víceméně jasné, jaké si vybere téma číslo 1, protože on je znalec dějin a dějepisu, takže zůstává vlastně jenom otázka, co si k němu přibere. Dobré odpoledne, pane Jiří.
1: Dobré odpoledne.
0: Já pro jistotu znovu zopakuju celou čtveřici témat k výběru. Brněnský Hantec, svatý Václav, křížovka, tam nedostanete varianty odpovědí, a rakouská gastronomie. Vyberte dvě témata.
1: Tak, když jste mě na to nabídl, tak svatý Václav a křížovka.
0: Je vybráno. Minuta, která je před námi, bude patřit dvěma otázkám a dvěma, aspoň doufám, správným odpovědím. Ale víte, já už tvrdil, že jste znalec dějin. A aniž bych to plánoval, tak je to pro vás vlastně trošku těžší, protože svatý Václav sice je tématem, ale sám uslyšíte, že je to tak trošku, skoro současná otázka. Posloucháme dvě otázky, čekám na vaše dvě správné odpovědi a když se vám to povede, máte knihu Pavla Řezníčka Hvězdy k velbu z nakladatelství Jota. Začněme tedy u svatého Václava. Ten je, jak jistě víte, vyobrazen na aktuální 20 koruně, tedy na minci 20 korunové. Ale v minulosti se objevil i na jedné bankovce, kterou se na našem území platilo. Ptám se na které. Buď to na 5000 z roku 1944, nebo na 25 koruně z roku 1953, nebo na 3 koruně z roku 1961.
1: Na 25 koruně.
0: Z roku 53.
1: Ano.
0: No a teď křížovka. Když se v legendě objeví mořská paryba, opakuju, mořská paryba na 6 písmen, napíšete do křížovky co?
1: No, mohl by to být žralok?
0: Říkáte žralok a já počkám na skončení minutového limitu. Pak teprve můžu odpovědět na vaši částečně vyslovenou otázku. Ano, je to třeba i žralok. Kdybyste ale řekl rejnok, tak vám to taky uznám. Obé jsou paryby. No jenomže, s tím svatým Václavem to nevyšlo. Ten je totiž z těch bankovek, které platily na našem území, vyobrazen na 5000 koruně z roku 1944. Bohužel to není trefa.
1: Jen co se dá dělat.
0: Mrzí mě to a bojím se. Bojím se, protože v tomto případě já totiž vždycky nabízím tu možnost oplatit případný neúspěch našim soutěžícím, protože
1: tak
0: vím, že v tomhle...
1: Tak to nabízíte i mě.
0: Ano, doufáte správně. Já tu možnost nabízím i vám a už se bojím té dějepisné otázky.
1: No, nemusí být. Já vám dám zase na vybranou, buď to teda svatý Václav, anebo Brno.
0: Svatý Václav, ať je to těžký.
1: No,
0: pro mě.
1: Asi to nebude tak těžký. Jak se jmenoval dědeček svatého Václava?
0: Ježiš, tatínek byl Vratislav a dědeček byl... Tak teď visím, úplně visím. Nevím, nechám se podat.
1: Bořivoj toho jména první.
0: Mně se to tak plete, ale děkuji za obnovení, tedy aspoň částečných znalostí, a já si to jdu hned nastudovat. Pane Jiří, děkuji a přeji vám krásné sváteční odpoledne.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. V dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno pro vás už za chviličku budeme mít řidičskou abecedu, tedy rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posílám srdečné pozdravy všem, kteří jsou naladěni na naše dobré odpoledne. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno a pokud vám z něj něco uteklo, třeba naše dopolední vysílání z předklášteří, anebo třeba i naši soutěž, tu trefu, která už je za námi, no tak si můžete připomenout v našem audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz a nebo pomocí aplikace Můj rozhlas. Tam uslyšíte okamžik, ke kterému nakonec opravdu došlo. Já jsem se bál té takzvaně návratné otázky našeho soutěžícího, pana Jiřího, ale člověk se aspoň něco dozví. Já si nevzpomenout na Bořivoje. No, věděl jsem, že Vratislav byl tatínek, ale Václavův dědeček mě prostě vypadnul. A mimochodem, když se tedy vracím k trefě, která, jak už jsem řekl, je za námi, tak ještě jedna poznámka pro všechny případné notafiliky, tedy sběratele bankovek a znalce bankovek a platidel obecně. On je samozřejmě tedy postava gotického svatého, tedy knížete s praporcem svatého Václava, zobrazena i na rubu současné 100korunové bankovky. Tam před ním dokonce klečí sám císař Karel IV. Nicméně nebyla to ani jedna z možností, které jsem Jiřímu nabídnul. Bohužel to nevyšlo ani jemu, ani mně, ale člověk, jak říkám, se aspoň něco dozví. A teď se taky něco dozvíte. Jinými slovy, můžete si osvěžit pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
2: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
1: Co to ale znamená v praxi?
2: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
2: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
1: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
2: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mně, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra touhle dobou si v našem dobrém odpoledni povíme o záchranářské uličce.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání,

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Vám všem, kteří posloucháte, ale ne všichni máte takové štěstí jako pan Zdeněk. Možná, že ani on už nedoufal, že ještě během dnešního dobrého odpoledne po druhé zazní ta výzva, ten signál k tomu, aby vy jste telefonovali na náš studiový telefon. Zdeňku, ale povedlo se. Já vám musím pogratulovat, byl jste nejrychlejší. Dobré odpoledne.
1: Dobré, děkuju.
0: Zdravím vás a ptám se, až vám ty letopisy moravské, temné letopisy moravské, budeme balit, má být na předsádce knihy i nějaké věnování? Je to dárek pro vás, nebo jej hodláte někomu věnovat?
1: Ne, to je pro mě, já to nebudu nikomu. Mě to prostě zajímá ty události zlí, které se staly během toho století.
0: Rozumím, naprosto rozumím a tím pádem tam budou pouze podpisy autora, ano, respektive autorů a taky Michala Jisteníka. My vám tu knihu samozřejmě pošleme, ale jak se tak někdy říká, něco za něco, já s tím vlastně v úvozovkách otravuju každého našeho výherce. Co vy byste, protože my máme 102 let, tedy Český rozhlas Brno,
1: ano,
0: vy byste, až vám bude 102 let, vzkázal blízkým nebo světu?
1: No jak já nevím, jestli se 102 let dožiju, to určitě asi ne, no ale jako kdybych se dožil, tak co byli blízkým, aby byli k sobě hodní, aby byli zdraví a měli se rádi. To bych jako vzkázal blízkým. A co bych vzkázal z květu, aby už konečně skončili ty nesmyslné války, které se vedou, protože když člověk sleduje dějiny, tak ty chválek, kde zahynuli tisíce a tisíce nevinných lidí a obyvatel, tak těch se vedlo tohle a nikdy k ničemu nevedli. Čili ani tady ty momentálně k ničemu nevedou. Nic to neřeší. To je můj vzkaz, aby už to skončilo.
0: Zdeňku, myslím, že vaším vzkazem jste mluvil z duše mnoha našim posluchačům. A troufnu si tvrdit, že to byla drtivá většina těch, kteří poslouchají. Zdeňku, gratuluju k vaší výhře a knihu vám pošleme, jen co odezní sváteční nálada a my zase zajdeme na poštu. Mějte se hezky a přeju dobré odpoledne.
1: Děkuju vám, pane Borku, děkuju moc.
0: Rádo se stalo a naslyšenou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Za všecky děkuju. No a vám, kteří teď posloucháte, můžu znovu jen popřát nerušený poslech, to protože vás ještě v dobrém odpoledni čeká dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměří na vzduch. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Tuhle dámu, myslím, není třeba sáhodlouze představovat. Hlas Hany Hegerové poznala drtivá většina z vás správně naladěných na dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno i v dnešní sváteční den. Bohužel se ale přiblížila, tedy bohužel pro mě, se přiblížila 16. hodina. Já jsem totiž byl rád vaším společníkem, aspoň v části toho svátečního odpoledne. Tuhle roli už za chvilku převezme kolegyně Alena Přikrylová, která s vámi bude v ten další čas po 16. hodině. Ale tím rozhodně nekončí naše vysílání, jak už vlastně lze vysledovat. 16 hodin vás čeká, tedy po 16. hodině a po zprávách také humoriáda dnes s Pavlínou Filipovskou, no a po 17. hodině něco svátečního. Jinými slovy, v březnu tohoto roku vznikly v brněnském studiu Českého rozhlasu z brusu nové nahrávky Brolnu, tedy brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. V těch nových nahrávkách si s Brolnem zaspívali například Kamila Tomšejová, Alexandra Pokorná, Michal Janošek a další. A ta sváteční hudební hodinka po 17. s lidovou muzikou bude doplněna nahrávkami nejlepších mladých zpěváků z letošního finále soutěže Děti a píseň. Tak ať se vám líbí a zítra naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.
3: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zprávci odhadují letošní návštěvnost Baťova kanálu až okolo 90 tisíc lidí. Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy silnic. Laureátkou ceny Václava Havla se stala iránská právnička Nasrin Sotoudíová. V noci a ráno očekáváme většinou jasno s mlhami a nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě sčítat. Hlavní plavební sezóna tam dnes končí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
2: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás v letošní sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
0: Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy místních silnic. Radnice v minulých dnech opravila Točnu a část silnic na Štěpánově. Ode dneška se přesunuli do Smetanovy ulice, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
3: Dnes frezujeme Smetanovu ulici. Jedná se o úsek od ulice u nemocnice po Šafaříkovu. Městská hromadná doprava jede podle jízdního řádu pouze s malým zpožděním. Když dělníci dnes práce nedokončí, budou pokračovat zítra.
0: Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotoudíová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudíová v Iránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. A to navzdory dlouholetému věznění. Letos v dubnu byla znovu zatčena a v květnu propuštěna na kauci. I přesto se ale lidskoprávní organizace obávají o její bezpečnosti. Sport. Čeští fotbalisté den po prohře s Chorvatskem na úvod Ligy národů trénovali před vlastními fanoušky. Na hřišti byl celou dobu taky kapitán Ladislav Krejčí, který do zápasu s Chorvatskem vůbec nezasáhl kvůli zranění. Několik desítek příznivců následně čekalo na fotografie a podpisy od reprezentantů. Největší zájem byl právě o Krejčího, který k tomuto říká.
4: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
0: České fotbalisty čeká zítra druhý duel v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají ve 20:45 Anglii.
1: Počasí.
0: V noci čekáme většinou jasno a k ránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 10 až 7 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte jen kolem 5 stupňů a vítr povane slabý, místy mírný, proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Se zvýšenou opatrností jeďte po Mikulčické ulici v Brně. Stala se tam nehoda autobusu. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už má slovo Pavel Kučera. Začíná humoriáda. Klidný poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
3: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně odělá svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takovej druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda. A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No, je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost
0: už. Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice užen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky. Mhm.
1: Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak, ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu. Jako, a proč jsi to jako nedodělal? To, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, ale, se ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal si průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: víc. Slyšel si ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A víš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardník vás staví, já běžím odpoledne, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček. Já a právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.

0: myslím, že nevím. Děkuju. Naschledanou. Ano.
1: Hlasuju mezi?
0: Rosák nebo Dvořák. Rosák. Tak to se zkrátím.
1: No to je právě. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je
0: já ne...
2: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
0: No, tak co?
1: Tak toho Rosáka necháme.
0: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
3: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
0: Ano, prosím.
3: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
2: Děkuji vám, dobrý den.
0: Zdravíme.
3: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, no ne, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych chtěla, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na, ten, na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný, v těch 75 let.
0: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
3: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
0: No.
3: Jo, a ještě... Paní Pavlínko,
2: ano.
3: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
2: Mluvíte mi ze srdce. Já, na ní,
3: hrozný,
2: já se na ní
3: hrozný.
2: Dívám a vždycky zatínám palce samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo to, prostě...
0: Ale já vím, po kom to má.
2: Jo.
0: Tu hlavu dobrou.
2: Jo?
0: No.
2: Vy nějakou vidíte tady?
0: Přesně tu.
2: Děkuju, ano, ale ano. Není to tak.
0: Tak jo.
2: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
0: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
2: Ale...
0: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
4: Kdo je vládcem Pany?
5: Tak prosím, Pepu nose.
4: Tak Pepa nose, prosím.
6: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Pany je Venuše. Venuše Pana.
5: Jasně, Venuše.
4: Jasně, Merkur.
7: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl... Jak to,
4: v jaké podobě, prosím?
7: Byl prostě na konci zase z ní jaksi výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte mi.
8: Mě nezbývá, než souhlasit.
4: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
9: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono, to bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
4: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
9: Ale co pak to se nepatří. Ale, tvář, to zase tolik strandy tady není, ale... Víte... Vám jde o tý, co je v tom...
4: Co tam měl Josef Abraham?
9: No, Abraham, jo, já si tak už to mě to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se načeká, mačkají ty choroby, to věku a to.
10: Já už po futrál, jde o futrál.
4: Futrál Josef Abraham a proč?
9: Co měl v tom pouze? Já to přemýšlím.
11: A pak
9: to,
11: něco žertovný.
9: No ne.
4: Žertovný. A pak, že to není lekrace.
9: Žertovný už je dneska všecko.
12: 15 dělů 9, počítejte se mnou, to je 1,5.

0: 6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
1: Průměrně.
0: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme 2, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
2: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou, asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje, moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha.
3: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
4: Panty jsou.
3: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
4: Zapomeneš zavřít.
5: Humoriáda.
6: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
7: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný?
6: Asi já si myslím,
7: jo.
6: Že ano.
7: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní. Takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivu hodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
6: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubeliu. Jubileum. Já znám Honzoviči, ale já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to je, dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani... Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On jeho zajel?
4: A mně je, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ale bych chtěl říct spíš takový otec, který vlastně nevlastní otec. Že
5: vlastní otec, spiritus...
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
4: jak tě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služil.
4: To bych nevěřil, že no, jsi tohle toho odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme jak jest.
5: Hele, a to, on to víš ty vlasy, teď on, jako, on je slepej, on má 19 diotry a on říká R. A to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujaja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto, tam se stala tato věc, on tam zpívá tohleto, nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlez na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vondel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudělá, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím. Volá.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože mě přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě 100krát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohoto pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád je. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Že teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No
5: takže
4: jo, tak
5: ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: Tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo, poslouchejte dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlínku, bože na začátku, zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlínku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, co ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, jak nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mně chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platn? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málec zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před let, když mládenc tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenc zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí, copak mě s ní vyvedou. Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. A samozřejmě, když teskníval mládec, tedy panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vorá. Novýho setora má, na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak pusu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali. Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa ze Žace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera, Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a tak malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně,
7: jo? On píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Víte, ale jak jste řekla bust, já dostal chuťky, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky, kdy jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetštok. Za chvíli zase Fernetštok, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
4: Průměrný věk kandidátů do komunálních voleb ve Zlínském kraji roste. Brněnská zónově umožňuje návštěvníkům naplánovat si návštěvu podle vytížení. Silnice mezi Přerovem a Hulínem uzavřou opravy. V noci a ráno čekáme většinou jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. S podvečerními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Kandidáti do komunálních voleb ve Zlínském kraji stárnou. Průměrný věk letos poprvé přesahuje 47 let. Oproti volbám před 4 lety jsou kandidáti průměrně o půl roku starší. Přímo v okresních městech jsou navíc kandidátky ještě značně nad průměrem. Třeba v Kroměříži se dostali přes 53,5 roku. Při minulých volbách před 4 lety to přitom bylo o více než 4 roky méně.
5: V celém Zlínském kraji kandiduje 31 18-letých, což je nejnižší možný věk pro obecního zastupitele. A ačkoliv zájem mezi nejmladšími narostl, kandidátů pod 30 let je letos v kraji celkem nejméně v historii komunálních voleb. Nejstarší kandidátkou je naproti tomu 92-letá Silva Knedlová, učitelka kandidující ve Frištáku za ODS. David Jabůrek, Český rozhlas.
4: Návštěvníci brněnské zoo mají nově možnost nahlédnout do dlouhodobých dat jejího fungování a vývoje. Díky tomu se mohou podívat, v jakých dnech bývá návštěvnost nejvyšší a naplánovat si svůj výlet tak, aby se vyhnuli špičce. Odkaz na datový přehled najdou zájemci na webových stránkách zoologické zahrady. Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem obsadí v úterý dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
6: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
4: Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupovaná území Ukrajiny. Krok dnes v Bruselu schválili unijní ministři obrany. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center či na ministry školství a sportu v okupovaných regionech.
7: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Přes noc čekáme většinou jasno a k ránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 10 až 7 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte jen kolem 5 stupňů a vítr povane slabý, místy mírný, proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na dálnici D2 ve směru na Bratislavu v úseku u Židlochovic. Osobní auto tam havarovalo do svodidel. Dále měla dvě osobní auta nehodu mezi Miloticemi a Kyjovem na Hodonínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Alena Přikrylová. V následující hodině jsme pro vás připravili sváteční hudební dárek. Až do 18. hodiny budeme poslouchat lidové písně v podání brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, tedy rezidenčního tělesa Českého rozhlasu, které se věnuje už dlouhých 74 let interpretaci lidové hudby, a to v jejich různých podobách. Orchestr neustále tvoří, koncertuje a také nahrává v našem studiu. Dokladem toho budou právě dnešní snímky. Úplně poprvé uslyšíte před nedávnem natočené písně. Ale začněme tuto sváteční hodinu ohlédnutím do letošního června. V brněnské vile Lév Bér se uskutečnilo finále postupové soutěže mladých pěveckých talentů Děti a píseň 2026. Do Brna přijelo téměř 20 zpěvaček a zpěváků z celé republiky. Poslechněme si několik z nich. Budou to ti, které porota ocenila zlatým pásmem. S Brolnem si zaspíval třeba 11-letý Cyril Hlaváček z Kunovic, 13-letá Eliška Tesařová z Prosiměřic a Jakub Bobčík z Horního Němčí.

Takto zpívali v letošním finále postupové soutěže Děti a píseň Cyril Hlaváček, Eliška Tesařová a Jakub Bobčík. Zemské kolo, tedy pro zpěváky z Moravy a Slezska, stejně jako to celorepublikové pro účastníky i z Čech, připravuje brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Toto těleso už 10 let vede primáš a umělecký vedoucí Petr Varmuža a dramaturgem a dvorním upravovatelem orchestru je kontrabasista Pavel Trkan. Je obdivuhodný velký zájem, počet zpěvaček i zpěváků a úsilí, které do postupové pěvecké soutěže Děti a píseň věnují rodiče, prarodiče, učitelé nebo vedoucí souborů. Poslechněme si ještě 2 finálové výkony. Skočnou, co ten ptáček na tom vršku sedá, zaspívala v červnu za doprovodu Brolnu 12letá Alžběta Otová z Dubňan. A také si dopřejeme energický verbuňk v podání Damiana Práška, který přijel do Brna ze Starého Města.

Na dnešní sváteční odpoledne jsme pro vás připravili hudební speciál, ve kterém jsme zatím poslouchali letošní finalisty soutěže Děti a píseň. Před malou chvílí to byly Alžběta Otová a Damian Prášek. Soutěž zpěváček, chce tedy Děti a píseň, se koná už více než 40 let a z mnohých minulých finalistů této soutěže se stali profesionální zpěváci, tanečníci, opory folklorních souborů a zcela jistě se lidová píseň stala součástí jejich životů. Tak snad chuť zpívat zůstane také současné mladé generaci zpěvaček a zpěváků. A v tuhle chvíli vám nabídneme slibovanou rozhlasovou premiéru. Členové brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů totiž pravidelně zkouší, koncertují, hrají na festivalech a také, což je důležité, pravidelně natáčejí v našem rozhlasovém studiu. Díky tomu vznikají nové podoby a zpracování lidových písní, kterými se můžeme těšit my, ale také vy, naši posluchači. A jako jediné rádio u nás stojíme za vznikem nových studiových snímků lidové hudby. V následujících minutách vám velice ráda nabídnu písničky, které před časem vznikly v brněnském studiu Českého rozhlasu. Broln si přizval, jak je jeho zvykem, zpěváky z různých regionů, ať už své stálé kmenové hlasy, či vycházející pěvecké hvězdy lidové hudby. Jednou z pěveckých stálic orchestru je Kamila Tomšejová, zpívající cymbalistka, která velice povedeně interpretuje především písně regionu Podluží a často například melodie někdejšího repertoáru Boženy Šebetovské. Tak jako nyní, píseň Daleko široko zpívá Kamila Tomšejová a hraje Broln pod vedením Petra Varmuži.

Posloucháte Český rozhlas Brno a věřím, že si v naší společnosti užíváte pohodové svatováclavské odpoledne. S pestřením našeho vysílání jsou premiéry nových rozhlasových snímků Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Dospívala Kamila Tomšejová a společně s Jaroslavem Panákem a muzikanty orchestru slyšeli jsme také Alexandru Pokornou. Té ostatně budou patřit i dvě následující nahrávky. Alexandra je mladou kumštířkou, hraje na cymbál a zpívá. Jako cymbalistku ji můžeme slýchávat v brněnské cymbálové muzice Smetanka. A ráda bych vás pozvala tuto sobotu 3. října do Uherského Hradiště, kde se uskuteční premiéra tanečně hudebního představení souboru Hradišťan a právě cymbálové muziky Smetanka s názvem Králka za krála prosí. V autorském představení choreografky Ladislavy Košíkové a hudebníka Jiřího Motla dostane prostor jak za cymbálem, tak za pěveckým mikrofonem právě Alexandra Pokorná, kterou si nyní poslechněme za doprovodu brolnu v písni, které kdysi upravil Jaroslav Jurášek pro Jarmilu Šulákovou. Příjemný poslech.

Jak se vám líbí nové snímky Brolnu a v tomto případě zpěvačky Alexandry Pokorné? Podle dosavadních ukázek by se mohlo zdát, že brněnskému rozhlasovému orchestru lidových nástrojů sluší pouze dívčí a ženské hlasy. Ale nebojte, před orchestrem pravidelně stávají i zpívající a někdy verbující chlapy. Následuje premiéra snímku, ve kterém zaspívá Ondřej Kocourek. Mladý talent se už od dětství úspěšně účastnil soutěže Děti a píseň, o které už byla v této hodině řeč. A s Brolnem si zaspíval i několika jeho koncertních projektech. Teď si dáme Verbuňk, Keď sa dívča vydávalo, v úpravě Pavla Trkana. Ondřej Kocourek je od Mikulova a nebojí se také pěkně zaverbovat.

dnešním svátečním vysílání dospíval mladý solista brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů Ondřej Kocourek. Co myslíte, jak se mu nová nahrávka podařila? Všechny tyto premiérové snímky vznikly v produkci Českého rozhlasu v našem brněnském studiu a ráda prozradím dvě jména osob, která jsou podepsána pod kvalitou nových snímků. Bezesporu je to hudební režisér Martin Zeman i mistr zvuku Michal Zelinka. A přidám ještě jednoho Michala, Michal Janošek. Už řadu let kmenový zpěvák orchestru, který je doma ve Vrbici na Hanáckém Slovácku. Takto Michal vystřihl písně z někdejšího repertoáru Luboše Holého.

zpěvák Michal Janošek a Broln hrající pod vedením Petra Varmuži. Vážení posluchači, máme 28. září a bylo by hříchem nevzpomenout v této hudební hodince operního pěvce Václava Halíře. Právě dnes je to rovných 100 let, co se narodil v Žeravicích, což je dnešní část města Přerov. Studující hudebník, který se nakonec uplatnil a celý život věnoval opernímu zpěvu, dlouholetý člen Janáčkovy opery Národního divadla Brno. V tomto kulturním stánku stvárnil bezesporu a bezpočet bez baritonových rolí, ale proč o něm hovořím mezi nahrávkami brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů? Byl to právě Václav Halíř, který spolupracoval s orchestrem od jeho počátků v 50. letech a k interpretaci lidové písně se výrazně vrátil také ve svém pokročilejším věku. Pěvec a velká osobnost brněnské kulturní scény Václav Halíř zemřel 22. března roku 1999. Připomeňme si dnešní z té výročí jeho narození dvěma snímky z našeho archivu, které natočil s Brolnem v roce 1982. Tady jsou. O vesnicích v okolí města Brna zpívá Václav Halíř a hraje Broln.

V naší sváteční hudební hodince dospíval operní pěvec Václav Halíř, od jehož narození právě dnes uplynula rovná stovka let. Zpíval za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Závěrem máme připravenou ještě jednu premiéru tohoto rozhlasového tělesa, které v příštím roce oslaví 75 let svého působení. V našem studiu vznikla nahrávka Handlovských čardášů, které upravil a také si zaspívá Aleš Smutný. Vynikající houslista, pedagog a jak uslyšíme, také zpěvák. Aleš Smutný i v následujících melodiích navazuje a připomíná sběratelskou i tvůrčí práci svého otce Jaroslava Smutného. Dnes tedy poslední zbrusunová nahrávka Brolnu, který hrál pod vedením Petra Varmuže s dramaturgickým dohledem Pavla Trkana. Ještě přidám k dobru jméno našeho hudebního dramaturga Jaroslava Knajzla, který uplynulou hodinku do vysílání připravil. Blíží se nám 18. hodina a zprávy s Lukášem Jakubičkem a následuje Morava krásná zem, ve které najdete ty nejhezčí písničky v podání dechových hudeb a cymbálových muzik. Je to pořád určený pro gratulace, poděkování a pozdravy. Ten moderuje Jiřina Ostrá. No a v 19 hodin se nám rozběhne na pěknou notečku, tedy krátce po 19. A zpívající Václavové. Na svátek svatého Václava si poslechněme pěvce tohoto jména. Konkrétně to budou Václav Švík, Harnoš Kovářík, Horák a také třeba Vašek z Prodané nevěsty. Pány zpěváky doprovodí plzeňský lidový soubor. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, cymbálová muzika Friška nebo orchestr Národního divadla v Praze. Pořad připravil Jaroslav Knajzl a Vaškům popřeje Markéta Ševčíková. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vám přeje poklidný zbytek svátečního dne Alena Přikrylová. A nyní už Handlovské čardáše.

0: Etiketa strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na jižní Moravě vzniknou nové filmové a audiovizuální projekty i díky krajské dotaci 19 milionů korun. Rožnov pod Radhoštěm připomíná všechny svoje sportovce roku. Vláda se od čtvrtka vrátí k regulaci cen pohonných hmot. V noci a ráno čekáme většinou jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Tvůrci filmových a audiovizuálních projektů z jižní Moravy dostanou krajskou dotaci. Zastupitelé odsouhlasili podporu 19 milionů korun. Podle vedení hejtmanství podobné aktivity pomůžou i firmám a službám, které se na jejich vzniku podílí. Pokračuje mluvčí úřadu Martina Žítková.
2: Cílem podpory není pouze vznik samotných audiovizuálních děl, ale také rozvoj místního filmového a kreativního průmyslu a ekonomiky. Do dotačního programu se letos přihlásilo celkem 61 žadatelů. Uspěla více než 1/3 z nich.
0: Sportovní hala v Rožnově pod Radhoštěm má novou stálou výstavu věnovanou úspěšným místním sportovcům. Město získalo halu do svého majetku před 2 lety. Teď v ní otevřelo sportovní galerii, která všechny oceněné připomene, říká mluvčí Rožnova Petra Graclíková.
3: Je tam galerie, kde vlastně budou vystaveni všichni sportovci roku, kteří získali své ocenění, a je to takový motivační faktor i pro ty všechny sportovce, které máme v Rožnově, že o nich víme, že jsme rádi, že sportují a reprezentují město Rožnov pod Radhoštěm nejenom v České republice, ale třeba i ve světě.
0: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny paliv. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Trvat mají zatím do konce října. Kabinet zároveň schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Platit má letos a příští rok. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
4: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Počasí.
0: Přes noc čekáme v našem regionu většinou jasno a k ránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 7 stupňů. V údolích při bezvětří čekejte pouze kolem 5 stupňů a vítr povane slabý, místy mírný, proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dočasně uzavřená je komunikace mezi Křtinami a Olomoučany na Blanensku po nehodě motocyklu. Dále je po nehodě 3 aut kyvadlový provoz mezi Ochozem u Brna a Brnem. Pozor si dejte také na hlavní silnici ve Žďánici na Hodonínsku, kde bourala 2 osobní auta. Po zprávách Českého rozhlasu začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Tak dnes byl skutečně krásný sváteční den, den jako vymalovaný. No a v této sváteční atmosféře budeme pokračovat, protože zrovna nyní můžeme při pořadu Morava krásná zem si užívat pěkných písniček. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá, no a k poslechu těch hezkých písniček vás polkou Vladimíra Fefra Jatelinka pozvala Sokolka ze Šakvic. A také dnes budou písničky ze srdce. O jednu z písniček mě poprosil pan Milan Vyžrálek z Miroslavy. Ovšem ne pro sebe. Pro koho, to prozradím, až přijde čas na známou holuběnku. No a pro paní Jolanu Liškovou z Prahy tady mám tichý večer. Už nyní přeji jmenovaným příjemný poslech. Komu blahopřejeme k svátku, není překvapení, je státní svátek Den české státnosti. Připomínka svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy. Ovšem nezapomeňme, že svátek mají i Václavy, Václavky. Takže blahopřeji a ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Šmukař.

0: Jožka Šmukar dospíval a už tady mám první telefonát a je to paní Jarka z Kroměříže. Paní Jarko, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla vás poprosit o písničku a přáníčko poslat mému vnukovi Honzičkovi Kašikovýmu, který slaví dneska 13 roků. Tak bych nemu chtěli s dědečkem popřát. Honzičku, všecko nejlepší, hodně štěstíčky, lásky, samé jedničky ve škole a ať ti to všecko šlape. To ti přeje babička Jarka a děda Karošek.
0: Ano.
1: A Kristýnka, sestřenica.
0: Krásných 13 let, paní Jarko,
1: krásný,
0: že jo?
1: Krásný, kdyby to bylo.
0: Tak Honzíček má život před sebou, jaký si ho udělá, takový bude. Paní ano, Jarko, nashledanou, hezký večer.
1: Nashledanou, děkuji moc.
0: Není zač, nashledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, tady Hruška Raječko. Mhm. A chtěl bych popřát panu Jordánkovi, dneska je Václava.
0: Ano.
2: Je to tak, jo, do Horních Bojanovic. Všechno nejlepší, hlavně zdraví. A paní Jordánkové zahrát písničku pro radost.
0: Tak děkuji. Určitě, pane Hruško. Tak i vám krásný večer. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a tu písničku nám zahraje Moravanka.
3: Český rozhlas Brno.

Tak dnes byl skutečně nádherný den. Toto byla modřická hodová Rudolfa Zavadila. Věřím, že přinesla radost našim milým posluchačům. No, já jsem tady měla několik telefonátů, dva telefonující nevydrželi, ty to zavěsili asi, ale potom jsem tady měla paní Janu z Ježova, ta nechtěla jít do vysílání, jenom mě poprosila o svoji písničku ze srdce, říkala, že když jsem pro ní hrála, že byla v nemocnici, tak to je jasné, paní Jano, za nějakou dobu vám tu písničku v některé večerní části Moravy krásné země zahrají patronku Bavárii. Teď to budou jiné písničky, ale věřím, že i ty vám přinesou radost, paní Jano. Tak a přání mám tady pro pana Václava Tourka z Chrlic, milý strejdán.

Vrca dívča okolo mňa, vrca dívča, vrca dívča okolo mňa. Udělej kolečko, moja galánečko, budeš moja, budeš

0: Tak to byla Podhoranka a už je na řadě první písnička Ze srdce, o kterou mě poprosil pan Milan Vyžrálek z Miroslavy, ale jak už jsem říkala v úvodu, nechtěl tu písničku pro sebe. Tu písničku rád věnuje své ženě Zlatce Vyžrálkové z Miroslavy a také babičce Zlatce Krečkové z Miroslavských Knínic a je to k nedávnému svátku Zlatušek, tak pro tyto Zlatušky bude Holuběnka od pana Milana Vyžrálka. Všechny je zdravím a teď už Holuběnka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: No a teď už opět Morava krásná zem. Já se naskok vrátím k předchozí písničce, byla to Holuběnka Jiřího Zmoška. Tentokrát zněla v podání Vlčnovjanky. No a hlavně ještě jednou musím říct, že tuto písničku pan Milan Vyžrálek z Miroslavy poslal své milé ženě Zlatce Vyžrálkové a také babičce Zlatce Krečkové z Miroslavských Kninic a bylo to k tomu svátku Zlatušek měli minulý pátek. Takže já přeji všem krásný večer. Za maličkou chvilku přijde na řadu ta další písnička ze srdce, ale předtím ještě paní Bětka Svobodová z Petrova. Dobrý večer. Tak paní Bětko, dobrý večer.
2: Dobrý, já vám zdravím. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát do Sudoměřic k dnešnímu svátku Vaškovi Možnarovi a trošku opožděně vašemu manželovi také k svátku. Já jim přeju obom hodně zdraví, všecko nejlepší a nech jich písnička potěší. A chtěla bych ještě poděkovat Mírkovi z Bánova, moc mě to potěšilo, když mě poslal pozdrav z té někde, kde je...
1: Ano, on byl na pouti.
2: Tak jsem to poslouchala.
1: Jasně.
2: No. A moc mu děkuju a ať se vrátí v pohodě a ať se zase někdy potkáme. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav a poděkování jejímu bratrovi Peťovi a panu Makovičkovi Milanovi a manželům Špačkovým a manželům...
1: No prostě všem těm vaším přátelům určitě.
2: Všechno nejlepší a za všechno jim děkuju a posílám jim písničku.
1: Ano.
2: Paní Ostrá, moc vám děkuju a ani jsem to nemohla.
1: Ne, tak dívejte se, pan Mirek z Bánova volal ze Staré Boleslavy, kde byl na té pouti a říkal, že ještě bude v Praze 3 dny, takže si užívá skutečně, ale nezapomněl na vás a poslal vám rozhlasový pozdrav, tak to se cení.
2: Ano.
1: Vy ten pozdrav nesmíme zapomenout na Vaška Možnara, dnes má svátek, no a nesmíme zapomenout ani na písničku, ta bude za chviličku.
2: Moc vám, paní Ostrá, děkuju. Jste moc hodná, že jste mě to trošku dala dohromady.
1: Paní Bětko, my to vždycky společně dáme dohromady, že jo? Tak se mějte hezky. Naschledanou.
2: A děkuju a moc vám děkuju.
1: Nemáte za co, naschledanou. No a volal mi také pan František Palát, tomu se líbila polední části Moravy krásné země písnička. Pravda je, že už jsme ji velmi dlouho nehráli. Byla to ta písnička Krásný je příběh náš. No tak náš příběh je určitě také krásný. Doufám, že se tam nevyskytují nějaké nesnáze a když ano, tak s hlavou hrdě vstyčenou je samozřejmě nějakým způsobem spravíme. Takže Krásný je příběh náš, pan František Palát, a to písnička se mu líbila a doufám, že se mu bude líbit i ta další písnička, ale každopádně ta další písnička se bude líbit paní Jolaně Liškové z Prahy. To je totiž její písnička ze srdce a dnes pro ní zazní. Takže Tichý večer a Tufaranka ze Šakvy.

0: Dozněla krásná písnička Vladimíra Fefra Tichý večer v podání Tufaranky ze Šakvic a byla to písnička ze srdce pro paní Jolanu Líškovou z Prahy. Takže paní Jolano, přeji i vám krásný večer. No a už dopis, zdraví vás váš posluchač Míra Lorenz Výškova. Zahrajte prosím těmto čtyřem jubilantům. Právě dnes 28. má jmeniny můj známý Václav Konečný, je z Čejkovic u Čejče. Zítra 29. je Michalů. Další dva moji kámoši mají jmeniny, je to Michal Sláma z Mirošovic, nedávno slavil i 20 let. No a ten druhý je Michal Krejčí z Vyškova. A trošku přeji poslednímu jubilantovi, asi je myšleno trošku s předstihem, přeji poslednímu jubilantovi, protože 3. října má jmeniny Bohumil, je jim pan Bohumil Páník, je z Ostravy. Všem čtyřem přeji hodně zdraví, pohody a spokojenost v dalším životě a jejich rodinám. Přání zasílá jejich známý Míra z Vyškova. Tak to bylo další milé přání. Rozblikal se tady telefon, takže zdravím. Dobrý večer, Ostra. Kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, u telefonu Pavel Janča z Lín, Malenovice. Mm-hmm. Já bych dnes zaspomínal jenom, protože je to Václava, tak náš staříček, můj děda byl taky Václav, jmenoval se Václav Večeře, ročník 1879. Já jsem nedávno jsem nevzpomínal jeho úmrtí, 2. září zemřel.
0: A já si na to pamatuji, protože jsem říkala, ano, to ano. Tak pěkně říkáte, staříček. Mě staříček, to právě, no. Ano, ulpělo v hlavě, no.
1: Ano. Jeho paní, to jsme říkali Bábinka.
0: Přesně tak, ano. Takže budeme vzpomínat, co říkáte, pane Pavle? Budeme vzpomínat jak na Bábinku, tak na staříčka.
1: Ano, já jsem ho sice nezažil, protože já jsem měl rok, když on zemřel, ale tak si ho připomínám a vzpomínám, jak on nechal i jako zápisky, jako psal
0: určitě někdo i třeba vám o něm něco málo pověděl. Tak dobře, ano, bude vzpomínka, ano. Pane Pavle, a vám přeji krásný sváteční večer. Naschledanou.
1: Tak, děkuji pěkně, naschledanou.
0: No a Moravěnka přidává písničku.

0: Moravěnka dohrála, já si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Svátek dnes slaví tito naši milí členové. Václavové, pánové Bursík ze Zdounek a Liška z Bezměrova. No ale také má narozeniny paní Marta Křivánková ze Šlapanic. Takže, milí naši věrní posluchači, děkujeme vám za vaši pozornost, kterou věnujete našemu vysílání a přejeme vám hlavně to zdraví, také štěstí nesmí chybět, spokojenost, láska, pohoda. Prostě přejeme vám, je to nejlepší. No a Broněk Uher píše, dnes má svátek kamarád a muzikant pan Václav Zámečník ze Strání Květné a také má svátek i kamarád a fotbalista pan Václav Kadlec z Dolního Němčí. Takže oběma kamarád Broněk blahopřeje i s rodinnými příslušníky a také k přání pro pana Václava Zámečníka se připojují muzikanti z Javorinky a také muzikanti z Dolněmčanky. No a panu Václavovi Kadlecovi blahopřejí i fotbalisté tělovýchovné jednoty Horní Němčí. Je čas na písničku Muzikantova milá.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička bratom muzikantova Milá Josefa Konečného a Anastázie Janulíkové, hráli Hornobojani. No a ještě tady mám nějaké studiové maily, tak já zdravím pana Františka Kováře, doufám, že i teď poslouchá. Tomu se zase v poledne líbila, hrála Starobrněnská dvanáctka, Božský Karel Zelníček, a píše: mějte se fanfárově. Tak vy se také mějte, pane Františku, fanfárově, budete mít svátek 4. října. Tak už nyní vám přeji všechno dobré. No a ještě tady mail od paní Nadí Jakubíčkové, ta mě zase prosí o písničku Holuběnku pro Natálku Jakšovou z Bzence, také pro mě, ještě pro Jardu Wolfa z Ratíškovských Vinohradů. Tak já si všechno napíši. Paní Nadě, přeji vám krásný večer a doufám, že se vám bude líbit i ta následující písnička, tu bude hrát Čohajka.

Tak to byla písnička Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka, Povídali, Tatíček, hrála Šohajka. A ještě tady mám pozvánku. Seniori z Hluku vás zvou na seniorskou besedu se zpíváním, která se koná už zítra, v úterý 29. září od 19 hodin ve Velkém sále Hlucké tvrze. Jako hosté vystoupí mužský sbor Hůtek z Bánova. Tanci jak poslechu bude hrát dechová kapela Pohoda. No a Morava krásná zem končí. Já doufám, že u nás také byla pohoda. Je 18 hodin 55 minut. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Zpívající Václavové. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, Vaškům popřeje Markéta Ševčíková. Přeji vám všem pohodový sváteční večer, klidnou noc. Loučí se Jiřina Ostráno a na závěr už hraje Gloria, hraje sousedskou z Markvartic Jaroslava Brhela.

0: Bylo 19 hodin. Český rozhlas. Zprávy. Tento týden začne ve Slavkově u Brna rekonstrukce Koláčkova náměstí. Zlínský krajský soud bude zítra pokračovat v projednávání případu muže obžalovaného ze zapálení baru. Spolek Milion chvilek vyzval k účasti v nadcházejících volbách. V noci a ráno čekáme většinou jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Slavkově u Brna začnou stavbaři tento týden rekonstruovat Koláčkovo náměstí. Rozsáhlou proměnu město připravovalo několik let. Práce vyjdou na 64 milionů korun, jsou rozdělené do více etap a hotové mají být za 2 roky. První etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání na západní straně náměstí, říká vedoucí investičního odboru Slavkovské radnice Petr Lokaj.
1: Staveniště už je předaný, zhotoviteli stavby. Oni si teďka vyřizují přechodné dopravní značení, aby ty auta mohli odparkovat pryč a předmětem toho projektu je oprava komunikace před synagogou. Tam vznikne vodní prvek, ale i stromů, parkoviště pro auta, veřejné osvětlení i dětské hřiště.
0: Zlínská pobočka krajského soudu v Brně bude zítra pokračovat v hlavním líčení s 30-letým Danielem Kratochvílem, který je obžalovaný z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Soud čekají další výpovědi svědků. Podle obžaloby muž v loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu a kanistr zapálil. Kratochvíl tvrdí, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Státní zástupce pro něj žádá 21 až 22 let vězení. Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
2: Senát je číslo 1 v tuhle chvíli, aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
3: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
4: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
3: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Sport. Čeští fotbalisté trénují naposledy před dalším zápasem Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra večer v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
5: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
0: Počasí. V noci čekáme většinou jasno a k ránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 10 až 7 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte pouze kolem 5 stupňů a vítr povane slabý, místy mírný, proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta bourala na hlavní ulici v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku. Dále mělo nehodu osobní auto a cyklista na hlavní silnici v Chudčicích v okrese Brno-Venkov. Zprávy Českého rozhlasu jsou u konce. Přeji příjemný poslech následujícího pořadu na pěknou notečku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný sváteční podvečer, vážení a milí posluchači. U poslechu svatováclavské pěkné notečky vás od mikrofonu srdečně zdraví Markéta Ševčíková a připojuje se i autor pořadu Jaroslav Knajzl. V přípravě dnešního pořadu jsme nemohli Václavy, Vašky či Venouše opomenout. Což znamená, že o dnešní hudební náplň se postarají právě dnešní oslavenci. Zaspívá nám totiž hned několik zpěváků Václavů. A začneme na druhé straně republiky. Zpěvák, dudák a také velmi sympatický muž Václav Švík je výraznou osobností folkloru na Plzeňsku. V letošním roce slaví své 80. narozeniny. Pojďme si v jeho podání poslechnout jednu známou polku, kterou si můžete s Václavem Švíkem také zaspívat. A potom ještě jeden valčíček. Zpívá Václav Švík a hraje plzeňský lidový soubor.

O klatovských děvčatech dospíval Václav Švík spolu s Věrou Rosypalovou a dohrál nám plzeňský lidový soubor. Přeci jen má ta česká muzika něco do sebe, co říkáte. Ovšem teď za dalším Václavem, ovšem velkým střihem a skokem rovnou do Jihomoravské strážnice. Poslechneme si zpěv Václava Harnoše. Tento nositel výrazného hlasu se narodil v roce 1930 a odešel ve svých 85 letech. Jeho vysoký, zvučný, pronikavý, takzvaně hrdinský tenor byl nepřeslechnutelný a také nezaměnitelný. Po hlase si ho našel už v roce 1954 a do své muziky ho pozval legendární primáš Slávek Volavý. S jehož muzikou pak Václav vystupoval dlouhá desetiletí. Dále Václav Harnoš spolupracoval s celou řadou muzik. A my teď nabízíme písňovou sadu, kterou natočil v roce 1972 s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, který tehdy vedl Bohumil Smejkal.

S Brolnem dospíval Václav Harnoš a já už mám připraveného dalšího dnešního oslavence, kterým je, díky svému křestnímu jménu, zpěvák, muzikant a velmi srdečný člověk Václav Horák z Kyjova. I Václav Horák je zpěvákem tenoru, tedy vysokého hlasu. Poslechněme si, jak Vašek Horák zpíval v roce 2019, kdy byl jeden z pořadů festivalu Slovácký rok věnován právě jeho 75. narozeninám. Václava doprovází cymbálová muzika Friška, ve které hrají také jeho vnuci David a Martin Vašulkovi.

Kyjovský Václav Horák takto zpíval o víně v pořadu Slováckého roku v roce 2019. Lásku k vínu nepředstírá, protože je také samozřejmě vinařem. A dalším Václavem, který nám dnes zaspívá, bude Václav Kovářík. Zpěvák, hráč na všemožné nástroje a také výborný rétor je v našem hudebním archívu zastoupen měrou vrchovatou. Ovšem já nyní pustím nahrávku, kterou zaspívá společně s Karlem Rajmicem. A dobře poslouchejte, protože Vašek bude mít solo i na grumle.

V dnešním pořadu nám zpívají Václavové a na závěr jsme si nechali jednoho Vaška speciálního. Jsme sice pořadem lidové hudby, ale myslím, že nikoho neurazí, pokud si poslechneme árii ze Smetanovy Prodané nevěsty. Ostatně začínali jsme v Čechách, takže v prostředí jihočeské vesnice dnešní Václavský pořad zakončíme. Za doprovodu České filharmonie, kterou řídí Zdeněk Košler, zaspívá Miroslav Kop. Jaroslavu Knajzlovi, autorovi dnešního pořadu, to nedalo a v rámci podpory všeobecného optimismu zakončíme ještě jedním smetanovským sborem, který už také zlidověl. Vážení posluchači, přece, proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá? Pevné zdraví nejen všem Václavům přeje od mikrofonu Markéta Ševčíková a také autor dnešního pořadu Jaroslav Knajzl. A těším se v pěkné notečce zase někdy příště.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech, nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde...
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přijede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, zasíníme pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dále jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby.

0: A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Mm-hmm. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
0: A myslím, že jako definitivně zmizí ta Glorilla. Já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vrátíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
0: To, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? To je obrovský cíl.
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na Severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy, dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům, i těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodloužím, pardon, nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde talíř.
2: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Jak zkontrolovat pět spánkových cyklů?
2: Potřebujete
1: Ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. Hmm. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici
1: a nasypu
2: tam dětem. A samozřejmě jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví.
2: Ale... jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První 4 dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
3: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 tisícům studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
2: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
5: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
4: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
6: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
4: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodili poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
7: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
2: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
2: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
1: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
8: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
9: Tak výroba lesního rohu začíná už přípravy materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
1: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
9: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma, proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
1: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
9: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
1: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
9: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
1: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
9: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat. Ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Kneří se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus, neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
1: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
9: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
1: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
9: No, mosazné trichtýře, ano.
1: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
9: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na který je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
1: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
9: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a těma se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
1: Takže to už je důležitá součást.
9: No, všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval kruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Typ na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc. A ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 k patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století odsud z Amaty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolili, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď on to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatej. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den.

0: kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
0: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
0: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takový ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
2: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
0: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
0: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
0: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy. Přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
0: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
0: No, to bude až ve 3. patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
2: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně.

0: Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerii frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní pot.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku, takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety, no tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo, tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenového dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jaká stvrdošínost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Baryton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

zeptej se plameňáku. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Truncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned 2 termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila 2 osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

dlažbou měst a jejich špíno, smutkem dní a nudou líno, já tě znám. Ty, kdo ztratil z přízeň dam,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. No a teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilý, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem mám. Ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávaly se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představení?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě o léta dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor, to byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách
3: a dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tedy pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera, tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolně byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové námluvy Antona Pavla.

0: Jak se máte?
1: Děkuji. A jak vy?
0: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
1: Děkuji.
0: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale co pak, drahoušku? Co pak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách? Jedete někam?
1: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
0: A proč ve fraku?
1: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
0: Oč běží, drahoušku?
1: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
0: ale
1: věc.
0: Ale okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
1: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
0: Ivan Vasiljevič, opakujte to ještě jednou.
1: Ano.
0: Slyšel jsem dobře?
1: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
0: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
1: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
0: A doufat, doufat, doufat. Buďte bez starostí, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
1: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne, ne, ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
2: Ivane Vasiljeviči, to jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
1: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
2: Odpuste, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
1: Aha, aha.
2: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
1: Já jsem...
2: Sedněte si.
1: Děkuji.
2: Nechcete čaj?
1: Ne, děkuji
2: vám. Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
1: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
2: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
1: No vidíte co.
2: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
1: No.
2: Ale probo, vy jste ve fraku? Co to znamená, jdete snad na bál?
1: Ne.
2: Ale sluší vám to.
1: Ano.
2: A co pak, že jste se tak vystrojil?
1: Víte,

0: Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
1: Oč běží? No, no tak.
0: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší Březinou.
1: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
0: Moje volí loučky, prosím.
1: Volí loučky jsou přece naše.
0: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
1: A odkdy jsou vaše?
0: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši Březinu a spálená Blata.
1: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
0: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
1: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
0: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
1: Ale to nemyslíte vážně.
0: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
1: ne,
0: se stav...
1: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným Blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
0: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
1: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpuste, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
0: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
1: Dědeček, a... babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
0: Moje, prosím.
1: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
0: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
1: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
0: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
1: To není pravda, naše.
0: Moje.
1: To není pravda. Ještě dneska pošlu naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
0: Co, prosím?
1: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
0: A já je vyhodím.
1: Jen se opovažte.
0: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
1: Nekřečte,
0: moje.
1: prosím, nekřič.
2: Moje.
1: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
2: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
1: Naše.
2: Moje.
1: Naše.
2: Moje.
3: Co je to? Papa. Co se to tu děje?
1: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
3: Drahoušku, loučky jsou naše.
2: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vy rozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
3: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
2: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
3: Nedokážete.
2: Nikoliv, dokážu.
3: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám, tak?
2: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
3: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
2: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... uzurpátor.
3: Cože?
2: Co jste to řekl?
1: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
2: Co jste to řekl, pane?
1: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
2: tak
1: ne a ne.
2: Tak to uvidíme u soudu.
3: U soudu?
2: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
3: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
1: Klidně.
3: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
1: Pletichářská
3: celý
1: povaha.
3: Váš rod byl takový.
2: Prosím, abyste neurážel můj rod.
3: Ano, ano, sudiči.
1: Tak.
3: Jeden vedle druhého sudič.
1: U nás
2: byli sami čestní lidé.
1: Papa,
2: u nás se
1: to?
2: Nikdo nedostal před soud.
3: Ano.
2: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
3: U vás byli všichni blázni.
1: Ano, všichni.
3: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
2: A vaše matka byla...
3: A váš otec byl karbaník.
1: A vaše teta drbna byla, vodu, vaše teta
2: vás,
1: drbna.
2: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
3: Já?
2: Moje srdce a podvodník.
1: To je ale ubohost.
2: Kde je můj klobouk?
1: Já nemůžu.
2: Já nemůžu. Uzurpátor.
1: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
3: A podvodník.
2: A vy se klobouk.
3: Ven.
2: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
3: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
1: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
2: To tedy uvidíte.
3: To uvidíme.
1: Něčem.
2: Strachák do zelí.
1: Zabere si cizí pozemek.
3: Takový.
1: Ještě se pováží nadávat.
3: Taková nula. Má toha. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
1: Cože?
3: Udělá nabídku k sňatku.
1: Jakou nabídku k sňatku?
3: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
1: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
3: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
1: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
3: Koho vrátit?
1: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
3: Co je? Co je tím?
1: Umírám, ať se hned vrátí.
3: Nezví.
1: Papa.
3: Nezví, už běžím.
1: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
3: Nezví, už jde.
1: A kde je?
3: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
1: Ať se hned vrátí.
3: Povídám ti, že už jde.
1: Ach,
3: já chudák.
2: Zdálo se mi, že mě voláte.
3: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
2: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
1: Ivane Vasiljeviče, odpuste. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
2: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
1: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
2: Ano, děkuji.
1: Neměli jsme pravdu.
2: Já jenom z principu. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
1: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
2: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
1: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Klovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Klovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Klovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to Co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, no to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertí? Aha, Bertí vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertí, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertí právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertí?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertí. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertí?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertí!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertí, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Bertí!

0: Madame, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahouško Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte!
2: Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
3: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal, Dagmar.
3: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíšmarja.
3: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
3: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
3: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
3: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertý, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně, tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom safari Zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machálková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka. A nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady zdravím.
0: Tak poprosím, stlumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se mělo na odehrýži, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že?
0: Tak jsem měla takovou zoologickou zahradu doma. A co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano, ano, zoologicky ano.
1: Moje.
0: Ano, a, no a co nějaká zoologická?
1: První zoologická zahrada, to bych vám bála, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, tady u Žlína, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piček a kybru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou, a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako,
0: jo.
1: Určitě, že jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne. Ano, no, nesouvisí, ale souvisí to ze zvířátkama.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tedy Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Mm-hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Mm-hmm. Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Mm-hmm. Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony.
0: Mm-hmm.
1: Slony se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu.
0: Mm-hmm.
1: A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jste tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projitou skrz naskrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy. Je to hodně jako.
0: Uh-huh.
1: A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: Uh-huh. To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: Kopečkovou.
0: Vážně? V areálu,
1: ano.
0: Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té Bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno, tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy, bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se.
0: No,
1: pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo.
1: Mm-hmm.
0: Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje.
0: Mm-hmm.
1: To je do Ostravy 3x přestupovat.
0: Dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl. Tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také,
0: zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky, tak pojďme se začít do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní Noční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzerát a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu, ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí? Ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě

0: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
0: Ano, o zoologických.
1: Ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
0: Co jste tam dělala?
1: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
0: No to asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
1: Za pana Wagnera.
0: Ano.
1: Ředitel, no.
0: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, do kolika?
1: Ano.

0: A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářová kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
0: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tu Šňáky v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
0: Tam je ten Halloween a takový jo, leží. Jo.
1: Každý rok tam něco přibude takového a hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty být s nimi v kontaktu, no, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
0: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
1: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajet do nějaké zoologické?
0: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze. Loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro. A kdy tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
1: No tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
0: Ne. Tam teda to byl zážitek.
1: No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Králové dvorskou, co?
0: A taky jsme tam zažili Karla Gotta.
1: Kde?
0: Tam
1: ve dvoře?
0: Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový hotel.
0: Ano. A můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
0: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
1: Jo. Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž ty opice, víte. No teď si vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
0: Ano. Je to tam všechno změněný, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
1: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo. My tady děláme úplně reklamu, jo, dvoru. Tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc, ale tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte, až k těm hrochům, to je docela kus, no. Chce to i klubičku.
0: To je tam, ježiš, to jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
0: Někde... A já jsem vždycky chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No. Mm-hmm.
1: V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
0: Ne,
1: ne, to ne, ne. To jste jenom vyřizovala tu poštu.
0: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
1: S nějakým chovatelským programem, jo?
0: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
0: No jo, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně.
1: No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
0: No jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
0: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla. A fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
1: ano,
0: paní?
1: Je to tak. No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostl a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově. Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo. Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zooparků, zookoutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a týrpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikiny, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubic to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžera.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mm-hmm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70. Mm-hmm. Tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady, jsem spatřil chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je ten Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mně to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: Zlín.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte. No, jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: Ne.
0: Jo, v čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: Teďko se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Mm-hmm. Nahoře na ty stráni tam už udělali taky jako výběh nejhezčí, takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. Mm-hmm. A ten jeden opiček s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam a on taky za nima. No.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, víte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčil. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu, povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já se že právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: jo, nádherný. Jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký den a
0: hezký týden.
1: Všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to, se daří. Dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina Skrnová se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste
1: já
0: tam?
1: Vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já bych měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, mhm. Byla jste
1: to
0: tam,
1: jo? To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Mm-hmm. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně. Tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. Mm-hmm. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama. Takže tam to mám. Mm-hmm. Tak v Olomouci, Ježíš, já už se ani nepamatuju, kde toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no, kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská zoologická?
1: No, Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice, jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší kamarádi.
0: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přiletěl a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nek toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: Mm-hmm. No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opíši láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepouště tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha. My
1: jsme od rádia, jsme jezdili všude, se dřív kázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo. Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou. A krokodilí farmu v Protivíně, Praha zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají, prý opice, tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů a taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumová, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. V Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milí, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačna, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstský je přechod a ano, tam, ano, tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou.
1: Mají
0: pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější, no teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to jsme tam nějak nebyli, tam, no to už jsme tam nebyli. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se ponikám, je to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím, ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově.
0: Ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no, vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: jen sebe.
1: Pokračujeme vysílání noční linky je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady, když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou,
1: jo.
2: Takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo. Nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři přijít teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky, velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla.
1: Jo.
2: A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád ano. O Chomutově,
1: ano, ano.
2: No. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily. I pak zase střenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli. No, takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic. Ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka. A i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je
2: no
1: Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, no. Že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, no. No, zvíře se prostě nemůže bránit.
2: No, že, právě, no, že takhle je ohrožují na život. A jo, i vlastně krokodýlovi hodili nějaký kam cihlu nebo něco, asi přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo rozstavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že ho bude čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova i Ústí.
2: Krásné, no, i ta Ústecká, jo. Jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás
2: že
1: paní Iveta.
2: Ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale
1: nemyslím
2: si. Ale krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různě vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem chtěla sdělit.
1: Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Nashledanou.
2: Ano, mě taky, nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: A zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, tu máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích, a nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Uhum. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně, jasně, jsem rád, že jste to připomněla. No. Co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrušíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvídětama, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano.
1: Tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teď

0: teďka se teda ta chystáme s tou druhou, ale s tou první, jako jsme tam byli dvakrát. Prostě to jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
1: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
0: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říkána na nějakých těch delfínek nebo někde.
1: V Norimberku tady. Možná, že jo?
0: No, ano.
1: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
0: No, to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
1: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
0: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
1: No tak ať na to dojde. Nenechte si to ujít.
0: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
1: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
0: A u vás v Pardubicích, kromě koníčků, tam zoologickou nemáte?
1: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
0: Jo.
1: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje.
0: Ta
1: to vynahradí tou velikostí.
0: Ano, takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
1: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
0: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
1: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
0: Zbytek noční služby.
1: Díky.
0: Mějte se hezky.
1: Vy taky.
0: Někdy zase naslyšenou.
1: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
0: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě ostravské, zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a i když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školy.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A měli jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho Nero, pojď sem. A oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo. A jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá a oni, Nero, Nero. A ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni víjou, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo. No a nejvíc se teda naučí ti žací. Ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu, do Přerova, jo, a vůbec ti známi, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukán a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tak ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje mláďata. Takže jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať cestu pracují na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krásné dívat na ty zvířata.
0: Tak jo, jo, tak dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýv strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
4: Byl to Shane.
3: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýv. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
4: Byl to Shane.
3: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
4: Byl to Shane.
3: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
4: Byl to Shane.
3: A v salůnu tou dobou Rýv ze svojí bandou pil. Ten Rýv by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
4: Byl to Shane.
3: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli, poctivej rán. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
4: Byl to Shane.
3: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
4: Byl to Shane.
0: Vladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, a tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
0: ano,
5: a my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem, a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze, a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
0: Jo, ty tam jsou, ty tam jsou.
5: Ano, to
0: úplně
5: byla
0: přesně
5: nádhera.
0: Vím, kde.
5: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
0: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
5: No, já nevím. Oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
0: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
5: No dostali jsme opravdu. My koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo bychom to nezabili. A nevím, nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
0: Že byste tam... třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
5: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. A tenkrát přijde s nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli ne koně, ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
0: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme Hradci za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
5: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: totiž plán.
1: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
2: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešnou, vlastně to je u Zlína.
1: Ano, ano.
2: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, až tak hodina cesty.
1: Takže Maďarska.
2: Tak jsme jezdívali do Budapešti. A tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
1: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
2: No já teď jsem tam delší dobu nebyla, ale je tam jako nádherné, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
1: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu. Mějte se pěkně.
2: Vy taky nastanou.
1: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na Žehošickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne, že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále, je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry, do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rádi.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často i, abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopad jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zas to bylo natolik mě blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na, jako na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hroznej, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří.
2: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak, než amatérskou zájmovou činnost. A, takže on ve mně pak nacházel takový splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, Miroslava, paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, Miroslava, paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmenc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou mini rodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den, dobrý. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, člověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Mezi
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: O, kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelař?
5: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
6: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně stovku dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
5: Zabíjí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečnou?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milí Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milí Watsone.
6: Nemyslel jsem.

0: Jú.
1: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
0: Musíte vrtat?
1: Trochu, ale nebude to bolet.
0: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
1: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
0: Dohodnout s vámi menší obchod.
1: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
0: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, kterých vám léta chodil, teď ji potřebuje.
1: Nechápu.
0: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
1: Transplantáty, myslíte?
0: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
1: No a proč, nepřišel sám?
0: Nemůže.
1: Jeho jméno, prosím?
0: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
1: Chápete, pane, mou situaci?
0: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
1: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
0: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
1: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
2: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
1: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
2: Jak vypadal ten člověk?
1: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
2: Ale?
1: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
2: Odmítl jste?
1: Naléhavé případy neodmítám.
2: Kdy přijde?
1: Zítra v 6:30.
2: Vyjednal si ten termín?
1: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
2: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
3: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
1: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
2: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
1: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
2: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
1: Se zločinem?
2: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
1: Co byste mi tedy radil?
2: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
1: Nechápu, co má společného.
2: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
1: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
2: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
3: Slíbil jste tu Red Holmesy?
2: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
1: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
0: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
1: Nebylo třeba.
0: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
1: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
0: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
1: Jak si přejete, pane?
0: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jdeme. No. Můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
1: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
0: Jakou roušku?
1: Co jí máte kolem krku?
0: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
1: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
0: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
1: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
0: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S bohem.
1: Přece nashledanou, pane.

0: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
1: Zase?
0: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot?
1: Opravdu?
0: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
1: Jsou to snad ty majky?
0: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
2: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
0: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
2: A, komisař, pojďte dále, pane komisaři.
3: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
0: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
3: A, můžete mi říci, pane Holmes...
0: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
2: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
3: Znáte dobře toho pacienta?
2: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
3: To je zvláštní, parbleu.
0: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
3: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř uhelná těla mrtvola.
0: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
3: Pravděpodobně.
2: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. Abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
3: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
0: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
3: Cože?
2: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha, pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
3: Parble, ale já stále nerozumím.
0: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
3: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
0: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
3: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
1: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
3: Proč?
1: No trochu masti na bolesti od majek.
3: Oho.
1: A ten muž vám bude vděčný.
2: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
3: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku na blízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
0: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
3: Olala.
0: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
3: Skutečně? Nedávno začal bolet.
2: Budu se těšit, pane komisaři.
3: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
4: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour pastinák vedoucí myšotechny chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiana.
2: A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
2: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
4: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
4: Necháme jejít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
2: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 12:45 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
4: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 17603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
4: Co budeš dělat teď, Damiane?
2: A kocourek Damián povídá.
4: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
3: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, mám.

kocour Damianek, a ja malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny, a já zase klukoviny.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš